0: Letos provází výpadky online aplikací. Velkou vlnu kritiky vyvolala závěrečná pasáž testu zaměřená na detaily z osobního života dětí. Žáci museli povinně odpovídat na otázky ohledně duševního zdraví, pocitů nebo profese svých rodičů. Bez vyplnění těchto citlivých dotazů nebylo možné digitální vědomostní test regulérně dokončit. Učitelé i rodiče tak vyjádřili vážné pochybnosti o porušení pravidel na ochranu osobních údajů. Záchranná operace u Holštejna v Moravském Krasu se podařila. Všech 5 speleologů je v pořádku. Hasiči dostali amatérské jeskyňáře z podzemních prostor ven zhruba po 4 hodinách zásahu. Uvízlou skupinu v hloubce 100 metrů od vchodu neohrozilo zranění, ale kapsa s oxidem uhličitým. Zdravotníci po vyproštění zkontrolovali saturaci kyslíku v krvi, ta se v běžném prostředí vrací k normálu. Na místě náročné akce v dýchací technice spolupracovalo celkem na 80 záchranářů. Před nebezpečným plynem stihli z jeskyně včas utéct další 4 lidé, ti i hned přivolali pomoc. Hladina CO2 v jeskyních stoupá přirozeně, její koncentraci zvyšují současná venkovní vedra. Zlínská zoologická zahrada zažila o víkendu velký nápor návštěvníků. Po tragické události ale zůstal uzavřený výběh slonů, ten se znovu otevírá právě dnes.
1: Samce Jacka, který v pátek usmrtil, sloníci uluchovatele oddělili od ostatních slonů. K dispozici bude brzy podrobná zpráva veterinárního lékaře. V zoo také vyhodnotili kamerové záznamy a zanalyzovali veškeré okolnosti napadení slonice mohutným samcem. Úlu po fatálním útoku i hned uhynula, uvádí zoologická zahrada, která další podrobnosti nabídne z kraje týdne, kdy také znovu otevře africkou oblast Karibuny k běžnému provozu. Jančara, Radio Impuls, Zlín.
0: Česko ovládne atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu L'Étape kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
2: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusím riskovat jazdu mezi autami.
3: Kulisy jako na legendární Tour de France se Peter Sagan chystá zhlédnout z cyklistického sedla. Amatérům nechce ujet, Impulzu řekl, že se jim chystá třeba i poradit.
2: Pojedeme nějakou část leta v detour s fanušikmi a teda s jazdcami, takže budem do toho zapojený a keď budu mít nějaké otázky, tak jsem k dispozici.
3: Závod startuje z pražských Kavčích hor a vyrazit na něj může klidně celá rodina. Šéf L'Étape Přemysl Novák připomíná, že je speciální závod věnovaný i dětem.
4: Má přiblížit atmosféru, kdy stojí na startu, je tam odpočet, projíždí tou startovní bránou, jsou tam fanoušci, kteří jim fandí, projedou si krátký okruh za doprovodu policie, těch doprovodných motocyklů.
3: Po pražské kopcovité etapě se na podzim chystá ta rovinatá, která se na začátku října pojede okolo Pardubic. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Bude jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji, naměříme tam jen kolem 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás u nich Honza Varga. Aktuální letní teploty v Česku uprostřed příštího týdne prudce klesnou. Pondělí a úterý ještě meteorologové předpovídají s jasnou oblohou a tropickými teplotami nad 30 stupňů. Ve středu ale přejde přes území od severu studená fronta, která sebou přinese radikální zhoršení počasí. Teploty uprostřed týdne spadnou k 20 stupňům a chladná rána mohou místy klesnout až k 5 stupňům Celsia. Změna počasí přinese také zvýšenou oblačnost a na severovýchodě a východě ojedinělé mírné přehánky. Ochlazení bude krátké, už od čtvrtka začnou teploty pomalu stoupat a v pátek se vrátí letní počasí. O víkendu rtuť teploměru opět zamíří k 30. V neděli ale meteorologové očekávají více srážek a také bouřky. Ministryně financí Alena Schillerová plánuje do 10 let úplně zrušit transformované penzijní fondy. Příslušnou novelu zákona o třetím pilíři hodlá ministerstvo financí předložit vládě do konce června. Transformované fondy sice garantují nezáporný výnos, kvůli inflaci jsou ale reálně v hluboké ztrátě. Chystaná reforma třetího pilíře má výrazně srazit poplatky pro klienty a zvýšit atraktivitu spoření. Schillerová a exministr Marian Jurečka se shodli na navýšení státního příspěvku pro mladé lidi. Jurečka navíc podpořil možnost, aby stát podporoval penzijní spoření občanů už od jejich narození. V transformovaných fondech stále zůstává 1,75 milionu lidí, jejich počet ale dlouhodobě klesá. Ochrana hlavního města před povodněmi se brzy posune o krok dál. V roce 2028 má být hotová prostorná nádrž v Karlíně. Ta poslouží ke shromažďování přebytečné vody z kanalizace. Proč se velký projekt realizuje právě v těchto místech, to Rádiu Impuls vysvětlil ředitel zapojené stavební společnosti Roman Heck.
2: Ten důvod je jednoduchý, jsou to povodně v roce 2002, kdy vlastně celý Karlín byl zasežen tou extrémní povodní. Na základě toho se Praha a následně i PVSK rozhodli ochránit nejen Karlín, různými protivodní opatření. Jedno z nich jsou retenční nádrže.
1: Nová retenční nádrž má sloužit nejen v případě povodní, ale i silných přívalových dešťů. Chránit bude zástavbu a infrastrukturu, ale taky přírodu. S vysokokapacitním úložištěm odpadní vody by jí mělo mnohem méně unikat do řeky Vltavy. Hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dalšího soupeře. Tím je počasí. V dějišti šampionátu je podobně jako u nás. Ve Friburgu teploty atakují 30, v Curychu je ještě o něco tepleji. To ovlivňuje i prostředí v hokejových halách. Proto trenér Radim Rulík apeluje na hráče, aby si hlídali pitný režim.
3: Doktora máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, obnova sil, takže ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba prostě opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
1: V pondělí odpoledne naše hokejisty čeká utkání s Norskem a v úterý večer s Kanadou. Tento dvojzápas rozhodne o tom, ze které příčky do čtvrtfinále půjdeme. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě země jen kolem 23. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

sebe nesi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: naše ráno je 100 000ové.
1: Ale tady impulzový. No já jsem úplně hotový, já tomu nemůžu ani věřit, že jste mě zavolali.
2: Vstupenkou do oblíbené hry je heslo Halo, tady impulzový.
0: A v pondělí ráno prověříme, jak to funguje ve školách v přírodě.
2: Vezete tam zrovna vaše dítě? A jak na školu v přírodě vzpomínáte vy? A co letní tábory?
0: Proberem to v pondělí ráno.
1: Halo, tady impulzový.
2: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na začátku zpráv na Impulzu zdraví Honza Varga. Ministr školství Robert Plaga se kvůli potížím s testováním žáků předvolá ústředního školního inspektora. Ministr je kvůli technickým, obsahovým i termínovým problémům připravený celé testování zcela zastavit. Povinné celoplošné testování 5. a 9. tříd letos provází výpadky online aplikací. Velkou vlnu kritiky vyvolala závěrečná pasáž testu zaměřená na detaily z osobního života dětí. Žáci museli povinně odpovídat na otázky ohledně duševního zdraví, pocitů nebo profese svých rodičů. Bez vyplnění těchto citlivých dotazů nebylo možné digitální vědomostní test regulérně dokončit. Učitelé i rodiče tak vyjádřili vážné pochybnosti o porušení pravidel na ochranu osobních údajů. Záchranná operace u Holštejna v Moravském Krasu se podařila. Všech 5 speleologů je v pořádku. Hasiči dostali amatérské jeskyňáře z podzemních prostor ven zhruba po 4 hodinách zásahu. Uvízlou skupinu v hloubce 100 metrů od vchodu neohrozilo zranění, ale kapsa s oxidem uhličitým. Zdravotníci po vyproštění zkontrolovali saturaci kyslíku v krvi, ta se v běžném prostředí vrací k normálu. Na místě náročné akce v dýchací technice spolupracovalo celkem na 80 záchranářů. Před nebezpečným plynem stihli z jeskyně včas utéct další 4 lidé, ti i hned přivolali pomoc. Hladina CO2 v jeskyních stoupá přirozeně, její koncentraci zvyšují současná venkovní vedra. Zlínská zoologická zahrada zažila o víkendu velký nápor návštěvníků. Po tragické události ale zůstal uzavřený výběh slonů, ten se znovu otevírá právě dnes.
5: Samce Jacka, který v pátek usmrtil, sloníci u luchovatele oddělili od ostatních slonů. K dispozici bude brzy podrobná zpráva veterinárního lékaře. V zoo také vyhodnotili kamerové záznamy a zanalyzovali veškeré okolnosti napadení slonice mohutným samcem. Úlu po fatálním útoku i hned uhynula, uvádí zoologická zahrada, která další podrobnosti nabídne z kraje týdne, kdy také znovu otevře africkou oblast Karibuny k běžnému provozu. Jančara, Radio Impuls, Zlín.
4: Česko ovládne atmosféra Tour de France. Tisíce nadšenců do cyklistiky v půlce června zamíří na kopcovitou etapu amatérského závodu L'Étape kolem Prahy. Na závod se s amatérskými závodníky chystá i úspěšný profesionální cyklista Peter Sagan.
6: Si můžu užít, že mají uzavřenou trať, takže nemusí riskovat jazdu mezi autami.
7: Kulisy jako na legendární Tour de France se Peter Sagan chystá zhlédnout z cyklistického sedla. Amatérům nechce ujet, Impulzu řekl, že se jim chystá třeba i poradit.
6: Pojedeme nějakou část leta v detour s fanušikmi a teda s jazdcami, takže budem do toho zapojený a keď budu mít nějaké otázky, tak jsem k dispozici.
7: Závod startuje z pražských Kavčích hor a vyrazit na něj může klidně celá rodina. Šéf L'Étape Přemysl Novák připomíná, že je speciální závod věnovaný i dětem.
8: Má přiblížit atmosféru, kdy stojí na startu, je tam odpočet, projíždí tou startovní bránou, jsou tam fanoušci, kteří jim fandí, projedou si krátký okruh za doprovodu policie, těch doprovodných motocyklů.
7: Po pražské kopcovité etapě se na podzim chystá ta rovinatá, která se na začátku října pojede okolo Pardubic. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Bude jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji, naměříme tam jen kolem 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

stvořen jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy, vítá vás u nich Honza Varga. Aktuální letní teploty v Česku uprostřed příštího týdne prudce klesnou. Pondělí a úterý ještě meteorologové předpovídají s jasnou oblohou a tropickými teplotami nad 30 stupňů. Ve středu ale přejde přes území od severu studená fronta, která sebou přinese radikální zhoršení počasí. Teploty uprostřed týdne spadnou k 20 stupňům a chladná rána mohou místy klesnout až k 5 stupňům Celsia. Změna počasí přinese také zvýšenou oblačnost a na severovýchodě a východě ojedinělé mírné přehánky. Ochlazení bude krátké, už od čtvrtka začnou teploty pomalu stoupat a v pátek se vrátí letní počasí. O víkendu rtuť teploměru opět zamíří k 30. V neděli ale meteorologové očekávají více srážek a také bouřky. Ministryně financí Alena Schillerová plánuje do 10 let úplně zrušit transformované penzijní fondy. Příslušnou novelu zákona o třetím pilíři hodlá ministerstvo financí předložit vládě do konce června. Transformované fondy sice garantují nezáporný výnos, kvůli inflaci jsou ale reálně v hluboké ztrátě. Chystaná reforma třetího pilíře má výrazně srazit poplatky pro klienty a zvýšit atraktivitu spoření. Schillerová a exministr Marian Jurečka se shodli na navýšení státního příspěvku pro mladé lidi. Jurečka navíc podpořil možnost, aby stát podporoval penzijní spoření občanů už od jejich narození. V transformovaných fondech stále zůstává 1,75 milionu lidí. Jejich počet ale dlouhodobě klesá. Ochrana hlavního města před povodněmi se brzy posune o krok dál. V roce 2028 má být hotová prostorná nádrž v Karlíně. Ta poslouží ke shromažďování přebytečné vody z kanalizace. Proč se velký projekt realizuje právě v těchto místech, to Rádiu Impuls vysvětlil ředitel zapojené stavební společnosti Roman Heck.
5: Ten důvod je jednoduchý, jsou to povodně v roce 2002, kdy vlastně celý Karlín byl zasažen tou extrémní povodní. Na základě toho se Praha a následně i PVSK rozhodli ochránit nejen Karlín, různými protivodními opatření. Jedno z nich jsou retenční nádrže.
4: Nová retenční nádrž má sloužit nejen v případě povodní, ale i silných přívalových dešťů. Chránit bude zástavbu a infrastrukturu, ale taky přírodu. S vysokokapacitním úložištěm odpadní vody by jí mělo mnohem méně unikat do řeky Vltavy. Hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku dalšího soupeře. Tím je počasí. V dějišti šampionátu je podobně jako u nás. Ve Friburgu teploty atakují 30, v Curychu je ještě o něco tepleji. To ovlivňuje i prostředí v hokejových halách, proto trenér Radim Rulík apeluje na hráče, aby si hlídali pitný režim.
6: Doktora máme tady fyzioterapeuty, máme tady lidi, kteří se starají o tu regeneraci, obnova sil, takže ten pitný režim bude strašně důležitý a je třeba vlastně opravdu se na to připravit, protože ty vedra budou veliký a hlavně si myslím, že do konce turnaje.
4: Pondělí odpoledne naše hokejisty čeká utkání s Norskem a v úterý večer s Kanadou. Tento dvojzápas rozhodne o tom, ze které příčky do čtvrtfinále půjdeme. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno, naměříme od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě země jen kolem 23. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
7: Šedová.
1: A Honza Daněk.
7: Dobré ráno, právě vrcholí jarní sezona škol v přírodě. Jezdili jste taky jako děcka na školu v přírodě? Co je váš nejzážitek? Zavzpomínat můžete v dnešním ranním tématu. Ozvěte se třeba teď hned WhatsAppem.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
7: Číslo je 605 222 007. Krásné dobré ráno do celého Česka.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožené jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Hello, bonjour, milí posluchači, krásné dobré ráno, tak když je to léto, to se to vstává, to se to vzpomíná na víkendové zážitky a možná dneska právě vezete děti do školy v přírodě, anebo je vezete na autobus, který je tam odveze.
1: Je to tak.
0: Jo.
1: Jo? No tohleto téma vzniklo jednoduše, protože naše dítě, teda ne jako s Daňkem, že máme dítě, jako moje dítě s mým manželem.
0: S Šedou.
1: Můj malej Šeda dneska odjíždí na školu v přírodě a taky našeho kolegy Ládi Vonze taky dcera odjíždí na školu v přírodě, takže proto jsme dneska zvolili tohleto téma a škola v přírodě bude super, teda pokud vás přiveze zpátky školní autobus nebo vlak tak, jak má, a ne třeba sanitka jako našeho posluchače, který píše, že můj školní den v přírodě dopadl tak, že jsem si u potoka říznul nohu a místo procházky jsem jel sanitkou, takže aspoň jsem měl zážitek. Doufám, že takhle ne.
0: 605-222-007 je WhatsApp, kam můžete nahrát hlasovku v vaši vzpomínku, jestli jste jako děcka jezdili na školu v přírodě a co je pro vás nejzážitek, anebo to udělejte klidně i přes aplikaci Rádia Impuls. Hezký den, pondělí 25. května, 3 minutky chybí do 17:15.

0: stladíte impuls a možná už v tuhle tu chvíli v pondělí ráno jste někde na cestě, možná na cestě do práce, možná na cestě z práce, možná na cestě na dovolenou. To by se mi líbilo, kdyby byl někdo na cestě na dovolenou. To je jedno, na jaké cestě jste. Prostě jestli jedete jakýmkoliv dopravním prostředkem, napište teď na náš WhatsApp 605 222 007, jedu, a my vám zavoláme a tu cestu vám zpříjemníme písničkou na cestu, kterou pro vás právě teď chystáme. Takže ještě jednou WhatsApp.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
7: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
6: Co ti tady přináší největší radost?
7: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
6: A co tě na této práci nejvíc baví?
7: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
6: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
8: Hezké ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A rovnou začneme na silnici číslo 11, odkud se aktuálně hlásí naše agentka. Přeji dobré ráno.
9: Projedete směrem z Ostravy na Hradec Králové, tak v Třebechovicích před benzínovou pumpou je auto na stromě. Jsou tam teďka policajti a nevypadá to hezky.
8: Díky, že jste se ozvala. V Praze v tunelu Brázovka směrem k Barrandovskému mostu havarovalo osobní auto. Zatím je tam zdržení minimální, ale s nadůstajícím provozem to bude narůstat. Takže respektive kolona. Ozvěte se taky i vy přímo z terénu na 605 222 007 nebo přes naši aplikaci.

0: Pan posluchač Luboš Jelínek je s náma právě ve vysílání. Dobré ráno, Luboši.
1: Dobré ráno.
2: Luboši, krásné ráno, kam jedete?
1: Momentálně jedu do Kyjova. Vyrážel jsem brzo ráno, to znamená z Vysočiny. Mám za sebou nějakých 200 kilometrů.
2: A co tam budete dělat?
1: Jedu se podívat na Kyjovianky. To jsou krásné holky tam prý.
2: Nepovídejte. Takže jenom takhle na výlet jste vyrazil mrknout na holky, jo?
1: Ne, jedu pracovně, ale prostě člověk se bude kochat, jo.
2: A pracovně znamená co?
1: Vezu zboží, jo.
2: Vezete zboží do prodeje. Jo.
0: Luboši, víte, jak jste říkal, že se jedete mrknout na Kyjovianky, tak my tomu říkáme spravit si oko.
1: No a teď já nevím, jestli pravý nebo levý, jo.
0: No tak můžete v obě.
1: Tak já jedno
0: zamoudím
1: a pak
0: zase
1: to vystřídám.
0: Dobře, vy. A máte dobrou náladu na to, že se vstával v 1.15, napsal jste nám na WhatsApp.
1: Tak, víkend byl takový, že jsem zregeneroval, že jo, a tak je to krásný.
0: Co se u vás dělo o víkendu?
1: Sluníčku už vyšlo, jo.
0: Co se u vás dělo o víkendu?
1: No tak grilovali jsme, krkovičku, jak jste potom měli v pátek, že jo.
0: Ano.
1: Tak krkovička, zeleninka, jo.
0: Takže jste si užil.
1: No, pohodový víkend.
0: Jasně, paní na vás byla hodná.
1: Paní na mě byla hodná, tím ji pozdravuju. A kdyby jste tam měli Michala Davida, tak je zahrajte Michala Davida.
0: Michala Davida máte rád. No a kterou od Michala Davida? Počkejte, já si to musím naklikat tady. Kterou máte rádi?
1: No, je to úplně jedno. Ona ho prostě miluje. Nevím, jestli víc jak ne, ale to je...
2: A co třeba pár přátel?
0: Nebo největší,
1: nebo
0: největší z nálezů a ztrát.
1: A nebo Cčka, je to úplně jedno.
0: Mám tam největší z nálezů a ztrát.
1: Ano, může být.
0: Jo, to je romantický, to je jako kdybyste si spolu teďka sedli někam a chtěli si zatančit. Co?
1: Jasný.
0: Že jo, no. Mějte se moc hezké, se dobře dojedete.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuju vám.
0: Nemáte za co, pozdravujte paní. Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Takže pro Luboše Jelínka a jeho paní je tady pěkná písnička od Michala Davida. Pondělí 25. května. Šťastnou cestu vám všem.

0: Příjemné ráno, jezdili jste na školu v přírodě. Jaké jsou vaše vzpomínky? Ptáme se dneska na Hrad, to můžete přes aplikaci nebo WhatsAppem 605 222 007 a tématu se budeme věnovat s Klárkou už za malou chvilku.
1: A já vám prozradím, jak dneska bude. Jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Lázně Bohdaneč aktuálně 17, napsal autobusák Radek, Danka hlásí z Mnichova u Strakonic 15,5 a Standa píše, že v Plzni je nádherných 16 a ještě se hlásí posluchačka Jana.
2: Přilo nad Ostravici je oblačno až skoro zataženo a teplota 6,6 stupňů.
1: Nebojte, Janičko, ono se to vyčasí, i u vás bude jasno a až 25 až 30 stupňů. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Vtip Vlastikorce.
0: Pán přijde na urologii. Doktor se ptá, dobrý den, tak co vás trápí? No víte, já mám takový problém, já se další dobu nemůžu vymočit, vyčurat, to rozumíte? Dobře, tak se svlékněte. Ten se svlíkne a doktor říká, chlape, pane bože, vždyť vy tam máte uzel. Chleba chtěla.
4: Tři minuty po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči zachránili 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí v Moravském Krasu. Vláda projedná podmínky pro humanitární dávky i novelu o elektronizaci školství. V Praze se dnes rozsvítí Petřínská rozhledna modře na podporu pohřešovaných dětí. Evropské země odmítají poskytovat Ukrajině 25% HDP na vojenskou pomoc, jak navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte. A v posledním kole nadstavby první fotbalové ligy Jablonec porazil Liberec 2-1, Slavia zvítězila nad Plzní 3-0 a Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1.
0: Si hlásila před chvilkou 6,6 ve Friedlandu nad Ostravicí, to jsme v Beskydech, takže na horách máme poměrně příjemné, chladnější ráno, ale Plzeň 16, tak nám nahlásil posluchač. Takže je to docela fajn, svět je v pořádku a díky za spolupráci vám všem, kteří nám píšete dneska do rána.

0: Dobré ráno z Impulzu. Jezdili jste do školy v přírodě, jaký je váš nejsilnější zážitek? Ptáme se dneska posluchačů, můžete se ozvat, tak jako se nám ozvala naše ranní komentátorka Zuzka Bubílková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, nejezdila, rodiče mě nepouštěli. Nevím, jak vypadají školy v přírodě teď, ale za mého mládí to byly dřevěné boudy, kterým se posměšně říkalo teletníky, kde byly dvě podestýlky, na které se v létě mrskly slaměné matrace, tvrdý polštář a deky. Luxus byla elektřina, ale přímo top byl zakázaný, kdyby v noci Pankrát se Servácem a Bonifácem si na zemi udělali lednici. Účastníci se po týdnu vrátili většinou nachlazení, takže ozdravný pobyt byl spíše smrkací.
1: A co jste dělala, když jste na školu v přírodě nejela?
2: No, chodila jsem do školy, měli jsme zřízenou sběrnou třídu, ve které učili ti, co také nejeli. Obvykle učitelky v předdůchodovém věku nebo matky malých dětí. Ti nás neskoušeli, ale chodili s námi do muzea, do lesa, nebo v Turčanských Tepliciach v termálním koupališti jsme plnili odznak branné zdatnosti. To bylo 5 disciplín, ve kterých jsme museli splnit určené limity. V plavání například přeplavat 50 metrů jakýmkoliv stylem, třeba i na psa. Pro mě nejhorší bylo skočit hlavičku, protože se mi vždy přitom nabrala voda do uší a pak jsem měla zánět středního ucha. Takže i to mi matka zakázala. Proto jsem měla už od školky v kádrovém hodnocení napsáno jediné slovo – nekolektivní. Zůstalo mi to dodnes a i když všichni tvrdili, jak je to pro mě hrozné, že nezapadám, mě to nikdy nevadilo a nevadí. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Tak Zuzanka je nekolektivní.
1: Ještě, že jí to nevadí a nám taky ne.
0: Posluchačka Petra se ozvala.
3: Bylo skvělý, že vlastně, když nás rodiče chtěli někam odložit, tak věděli, že nás odkládají někam, kde je o nás postaráno, což bylo pro ně úplně skvělý, pro nás maličko míň. Pro mě osobně to bylo maličko míň horší v tom, že jsem nesnášela ranní vstávání a rozcvičky. To si budu pamatovat do konce života.
0: Jo, to bylo vždycky peklo, Petro. Díky, že jste se ozvala i vy.
1: Já jsem taky promaradila jednu školu v přírodě, ne jako, že bych tam nejela, ale byla jsem nemocná přímo na té škole v přírodě. Všichni chodili ven na procházky a já jsem tam ležela a dělala jsem...
0: Ale to by to vyhovovalo.
1: No, moc ne.
0: Ne?
1: Bylo mi zle. Doteď si vzpomínám, jak strašně zle mi bylo. Ale nechtěla jsem domů. Rodiče říkali, že pro mě přijedou. Já jsem říkala, ne, já si bej tady. A bylo mi zle. No
0: tak
1: nic.
0: Aspoň si měla výhled na přírodu.
1: A
0: jak to zůstane v té hlavě, ta vzpomínka, co neskutečný. A jak vzpomínáte na školu v přírodě, vy nám můžete nahrát přes WhatsApp nebo aplikací Rádia Impuls. 2 minuty chybí do 3:15 Impulzovi.

0: Líbí se vám Impuls, tak přes aplikaci si můžete taky pustit streamy s mnoha tematickými stanicemi. Pokud je vám do tance, můžete si pustit tanec, jestli chcete klasiku, pustěte si klasiku. Stáhněte si už teď aplikaci Rádia Impuls do vašich mobilů. Uslyšíte i Klárku Honzu každý den mezi 5 a 9.
1: Jo, budete nás mít všude sebou. A co víc si přát, nic jiného jste dneska nechtěli.
0: Jaká ty jsi prodejkyně dneska.
1: No.
0: Neskutečný.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A než se přihlásí pan profesor, je tu téměř kilometrová kolona, která je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska kvůli opravám. Pokračuje nejrychlejší dopravní servis z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobního auta v Praze v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Doprava tam zpomaluje. A silný provoz je i na příjezdu do Lipůvky. A to na trase ze Svitav do Brna. Jeďte opat.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Máme přírodopis a sliboval jsem něco přízemního. Tak co takhle hmyz? Takový, který dobře znáte. Zajímají nás mravenci. A nejen Ferda mravenec, jak by se mohlo zdát, ale i ostatní jsou velmi pracovití. Když se do toho pustí, unesou několikrát větší břemeno, než sami váží. A já se vás ptám, kolikrát více vlastní váhy mravenec unese? Za A 5x víc, za B 50x víc. B bylo správně, i když ne tak docela. Mravenec unese 10 až 50 násobek své vlastní váhy. Možná proto má dva žaludky. Jeden pro vlastní potřebu a druhý pro sdílení potravy s ostatními členy kolonie. Říká se tomu trofalaxe. Zajímavé, není-liž pravda. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: B, jasně, jsme věděli. I tu trofalaxi. Ne, kecám, to jsme nevěděli, ale zabe jsme si stipli správně.
3: Víš co, ale pan profesor, když se ozve, tak ve mně vzbuzuje ty vzpomínky na školu a na některé ty věci, na které úplně nechci vzpomínat, jo? Víš, co myslím, taková to jako svírání.
2: Jo, jakože nevíš, jo. Nevíš.
4: Daňku, vy nevíte.
3: Ježišmarja, já to úplně slyším prostě, přitom se člověk třeba učil, připravoval se, jenom se mu to najednou vykouřilo z hlavy, prostě neví, no.

0: To byla častá výmluva, mně se to často teda najednou úplně vykouřilo z hlavy.
1: A ty jsi říkala, že ses nikdy neučila, že jsi to nepotřebovala, že jsi tak...
0: Ne, já myslím ostatní spolužáky.
1: Jo, takhle, rozumím. Tobě se nikdy nic nevykouřilo.
0: Já tam nikdy nic nebylo.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré.

0: Tady vysílají Impulzové a Klára Šedová s počasím.
1: Bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Když jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: Uvízlé jeskyňáře se podařilo vyprostit. Policie posílí bezpečnost u vodních ploch. Fotbalová Slavia představila na oslavách titul Posily. Je 6 hodin. Dobrý poslech zpráv vám přeje Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Hasičům se podařilo zachránit všech 5 amatérských jeskyňářů. Ti včera uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto takzvanou kapsu bylo potřeba překonat z dýchací technice. Na místě bylo 80 zasahujících. Podle mluvčí záchranářů Botové jsou všichni v pořádku. V Moravském krase je zpřístupněných veřejnosti 5 jeskyň. Jejich celkový počet je násobně vyšší a pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které stále nejsou plně prozkoumané. Amatérští speleologové se tak do podzemí vydávají pravidelně. Policie se chystá k vodě. Od začátku června do konce září budou policisté po celém Česku kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jeho okolí. Ředitel pořádkové policie Petr Koutný upozorňuje, že vedle prevence tu půjde i o represi.
5: Kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování pravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
4: Policie chce přispět ke snížení počtu utonulých. Každý rok se u nás totiž utopí zhruba 180 až 200 lidí, což je více než v některých přímořských státech. Dnes začíná oprava dálničního přivaděče z Plzně na Prahu. Jde o úsek od křižovatky se Hřbitovní ulicí v Plzni po mimoúrovňovou křižovatku Kyšice. Hotovo bude v listopadu.
6: Stavba navazuje na dříve budované úseky a zlepší stav silnice a mostů na klíčové Tepně. V obou směrech budou uzavřené levé jízdní pruhy v úseku mezi posledním semaforem při výjezdu z Plzně a čerpacími stanicemi. Velké omezení začne 6. června, kdy se zavře celý pás ve směru od Plzně a provoz bude obousměrně převeden do druhého. Stavba omezí vjezd do obchodního centra Rokycanská a změní trasu trolejbusové linky číslo 11. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
4: Velké evropské země se staví proti návrhu Marka Rutteho. Generální tajemník NATO chce od jednotlivých států poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 25% svého HDP. Zdroj z NATO britskému listu Daily Telegraph sdělil, že odpůrci byly Spojené království, Francie, Kanada, Itálie a Španělsko. Plán naopak podpořilo nejméně 7 členů NATO, kteří už údajně vynakládají tuto částku na vojenskou pomoc Kyjevu.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie oslavili titul. Závěrečný zápas Plzni ještě dohrávali před prázdným stadionem kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby. S letošní sezónou se rozloučili skalpelem Plzně 3-0. Hodinu po zápase si užili velkolepou oslavu s fanoušky. Na akci s názvem Zahradní slavnost pro dobrou věc dorazilo zhruba 9,5 tisíc příznivců. Klub během oslav představil i dvě nové posily. Pavla Kačora a Emanuela Aiseho z Karviné. V dalších včerejších zápasech pražská Sparta otočila utkání s Hradcem Králové a zvítězila 2-1. Severočeské derby vyznělo pro Jablonec, který přehrál Liberec 2-1.
7: Za rodinku se hlásí Klára Šedová.
8: A Honza Daněk.
7: Jezdili jste jako děcka na školu v přírodě? A co je váš největší zážitek? Ptáme se dneska. Nahrát ho můžete teď hned aplikací anebo klidně i přes náš WhatsApp.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodinka.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzory. Školy v přírodě je naše dnešní ranní téma. Právě vrcholí jarní sezona škol v přírodě a každý týden vyjíždí z nástupišť po celém Česku stovky autobusů plných dětí s obřími batohy. Já měl despotickou matku, ona mě tam nechtěla pouštět. Já to mám velmi jednoduché, já nemám žádný zážitek ze školy v přírodě. Dokonce na pionýrský tábory jsem mohl až později, taky děcka už dávno jezdili, já jsem úplně nemohl. No to je jedno. To rozeberem někdy jindy, až otevřu 13. komnatu. Každopádně se vás ptáme, jestli jste vyjezdili na děti, jako děti na školu v přírodě a co je váš nejzážitek. Ozvat se můžete aplikací Rádia Impuls 605-222-007, to je náš rádio WhatsApp. Klárinka chce něco říct.
1: No my jsme včera balili, protože dítě dneska odjíždí, takže my jsme balili do krosničky, už to je krosná, ta je velká jak já, dítě má 160, batoh velký jak já nevím co, půl světa, neuvěřitelný, no tak doufám, že se s tím nepotáhne moc daleko, protože úplně nejlehčí to taky není, že jo, v tom má ještě batůžek vlastní, ještě jako jeden navíc, aby mohl chodit na výlety, no je to hromada.
0: Je to jeho první škola v přírodě nebo už má zkušenosti?
1: Nevím, jestli úplně jako vyloženě má za sebou školy v přírodě, ale nějaký pobyt, který nazývají jako různě, že jo, tak týden taky už byl někde pryč. Myslím si, že je to třetí takovýhle velký výjezd.
0: Je samostatný, je v pohodě, je po mamince, takže to bude dobrý všecko.
1: No je, ale plišáčka tam propašoval.
0: To je roztomilý. Posluchačka Čeky se nám hlásí, dobré ráno.
2: Škola v přírodě ve mně vždycky vzbudí jednu vzpomínku, když jsem ještě učila a své dvě malé děti jsem si vozila sebou. Doučili jsme, sedíme s kolegy a moje děti ho psali okolo a dívali se do popelnic, do košů na odpadky. Říkám, co pak? Maminko, máme hlad. Říkám, já vám něco udělám. Oni se tak na mě oba dva podívali a jednohlasně. Maminko, to je dobrý, my si něco najdem. Nemusím vám popisovat, jak se zbořili mý kolegové.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina.
0: Sbíráme vaše příběhy, ozvěte se taky. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovej, nádherné ráno vám přejeme do celého Česka. Připomínám ranní téma, jezdili jste na školy v přírodě a máte nějaký nejzážitek. Ozvat se můžete WhatsAppem přes 605 222 007.
1: Opakování matka moudrosti, náš WhatsApp, jo? A teďka bych vám zase neřekla naše číslo, teda
0: tvoje.
1: Moje číslo 605 222 007. Tam pište, ne na to moje, to zapomeňte.
0: To se ti ale ještě nepovedlo prozradit. Vždycky říkala začátek první čísla, ale zbytek se neřekla.
1: Já mám 603.
0: Chtěla bys?
1: Nechtěla, proboha, nechtěla.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásné, dobré ráno. Pokud jste na silnicích, nezapomeňte na ostatní kolegy, nahlaste jim problém přes aplikaci Rádia Impuls. Po pojiždi se na trase ze Světa v Dobrna na příjezdu do Lipůvky. V Praze se zdržíte ve východní části okruhu a v Liberecké. Kilometrová kolona je na trase z Mělníka do Prahy. Na D10 na 27. kilometru stojí ve směru do Prahy v připojovacím pruhu porouchaný kamion. A skoro kilometrová řada je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Z dopravy všechno. Kdybyste měli doplňující informace, jsem s nimi. Nahlaste je přes aplikaci Rádia Impuls s stisknutím tlačítka.
2: Je pondělí a v pondělí vám představujeme hrdiny všedního dne. A tentokrát se přiblížíme ke koním. Jakým způsobem? Dozvíte se za chvíli.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Je pondělí a my tedy máme tu čest představit vám dalšího hrdinu všedního dne. Na Vysočinu za ním vyrazil náš zuřivec. Dobré ráno.
2: Příjemné ráno. No tak impulzově za naším dnešním hrdinou všedního dne jsem vyrazil na Vysočinu, konkrétně do Bohuslavic nedaleko Telče. A tady náš hrdina, vlastně hrdinka je to, všedního dne pracuje, je to Katka Maříková. Katka je fyzioterapeutka, založila neziskovou organizaci Miracle a tady pomáhá léčit častokrát velmi vážně nemocné děti, a to pomocí kanisterapie a hlavně hypoterapie, takže k tomu používá pejsky a koníky. Já tady mám před sebou stáje, pastviny, jízdárnu a všechno, co pořádný ranč potřebuje, a to, že jsem tady, tak za to může moje žena Anetka, která mi na Katku dala tip. Ahoj Anetko, kde ty jsi přišla na Katku?
3: Tak my jsme Katku objevili díky mé dceři Natálce, která v 8 letech sice bohužel podlehla onkologickému onemocnění, nicméně koníky milovala úplně od narození, od miminka, a v podstatě my jsme u Katky na hypoterapii byli tak 3x, 4x týdně a strašně moc nám pomohla.
2: A já k tomu jenom doplním, že jak jsi mi vlastně vyprávěla, tak nebylo moc míst, kde vaše Natálka přes svůj handicap dokázala projevit čistou, čirou radost, a jedno z těch míst, kde se opravdu jako upřímně smála a bavila se a bylo to pro ní krásný, tak to bylo právě tady. Tady, když mohla jezdit na kobylce Jackince, s kterou taky ostatně budu moci za hodinu vysílat, stejně jako s Katkou Maříkovou, dnešní naší hrdinkou všedního dne. Tak impulzovi, odtud z Bohuslavic u Telče, za hodinu naslyšenou.

0: Dneska můžete vyhrát krásných třeba až 100 000 korun, jestli mám šťastnou ruku. Samozřejmě, že to pro vás vyzkouším, takže už teď se rozhodujte, kdo vám dneska zatočí výherním kolem. Kláry, přebeseme iniciativu na chvilku a budeš mluvit.
1: No, Honzik se právě odebírá k našemu kolu, ve kterém je betáno jackpot 100 000 a už se rozhodl, že to teda roztočí.
0: Milí posluchači, zatím nevoláme v halo, tady impulzovi a na nečisto. No. Vytáčím. Protože my si to s Klárkou vždycky musíme zkusit, abychom zjistili, kdo z nás má šťastnější ruku pro ten den. A právě jsme se protočili kolem betánu a pozor, skončil jsem na trojnásobku.
1: Trojnásobek je fajn, mám to taky zkusit.
0: Jo, pojď, to není žádný problém. Právě v tuto chvíli se Zaky Mácela na židli vstává a zkouší zatočit výchozí pozice a jedeme. Právě teďka na nečisto ve hře. Ve hře nehalo tady impulzovi, točí Klárka Šedová, takže pozor.
1: Tak smolnou ruku mám poslední dobou.
0: A Klárka je na dvojnásobku mezi základem a dvojnásobkem, ale je blízko smolíku.
1: No jo, no ne, tak jako blízko jsem taky blízko betánu jackpotu, že
0: to
1: jo,
0: je
1: mezi
0: pravda.
1: Prostě.
0: Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kursy a nadupaným kasinem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: A jak dneska bude, to je jistota, bude krásně, jasno a nejvyšší teploty 25 až 30. V Karviné aktuálně 16, napsala Pavla a v Brně hlásí Martin 18. Dejte vědět i vy, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 3 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dnes končí termín pro podávání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Ve Skalách v Adršpachu na Náchodsku spadl ze skály a vážně se zranil 57-letý muž. Pietou za oběti nacismu dnes skončí brněnský sjezd sudeckých Němců. Při požáru nákladní lodi v Hamburku utrpělo v sobotu 8 lidí těžká zranění. A do druhého kola Roland Garros postoupili tenisté Menčík, Macháč, Bousková a Bejlek.
0: Když Klárko voláme v pořadu Úsměv prosím, zjistili jsme, že naši posluchači se vyznačují dlouhodobými vztahy. A Luis a Jana jsou spolu 21 let. Jak to oslaví? Poslouchejte za malou chviličku v pořadu Úsměv prosím. Je pondělí 25. května. Klárka s Honzou vám přejí...

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Vojcová Jana, dobrý den.
2: Janíčko, dobrý den, tady jsou Klárka a Honza.
3: Dobrý den.
2: My na vás máme kontakt od Aloise a Alois o vás říká, že jste skvělá žena, že jste spolu už 21 let a chtěl vás tímto překvapit.
1: Ale to je moc hezké.
2: My voláme z Halo tady Impulzovi, znáte tu rozhlasovou show?
1: Ano, znám.
3: Takže znáte i nás?
1: Ano, znám.
3: A znáte pořád Úsměv, prosím?
1: Ano, znám.
3: Tak tam právě teď jste.
2: Napsal nám. Jsme spolu 21 let, chtěl bych jí vzkázat, že je moje všechno, moc ji miluju a jsem šťastný, že jsme spolu. Vždycky jste velkou oporou, napsal. A babičkovství vám prý prospívá a sluší. Podepsán Alois.
1: No tak to je krásné.
3: A vy jako babička zníte tak neuvěřitelně mladě, že to
1: já
3: spíš...
1: Já jsem mladá babička.
3: To zní jako maminka.
1: Jsem i mladá babička.
3: Počkejte, to já vám ještě řeknu, že moje kamarádky v loni, tři, jo, 1,40, teďka jim bude 2,40 prvorodičky.
1: No, vidíte to.
3: To je nářez.
1: Ale já jsem docela ráda, že už mám teď jenom ty babičkovské
3: starosti. Jo, tak to já naprosto chápu.
2: No a řekněte nám ještě, co se narodilo a o co se staráte, kolik jich je, těch vnoučátek.
1: Zatím máme jenom jedno vnoučátko, jmenuje se Tomášek a narodil se v prosinci loňského roku.
3: Je a dělá vám jen a jen radost.
1: Jen a jen radost.
2: Ve kterém kraji přebýváte a posloucháte Impulzovi?
1: V Karlovarském kraji.
2: Jo, takže moc nádherný kraj, blízko do Plzně, že jo, taky všechno v pohodě.
1: Co? My jsme kousek od Karlových Varů, takže do té Plzně to máme ještě trošku z ruky.
2: Jo, jo. Ale já myslím celý ten západ Čech, že je krásný. Já to tam miluji, plzeňský, karlovarský kraj.
1: Prostředí.
2: Přesně tak. Jakých bylo těch 21 let s Aloisem?
1: Krásných, náročných, ale moc si vážím toho, že manžel pořád takhle vnímá ten náš vztah. Úplně nevím, jestli se nerozpláču, já jsem taková citlivka.
2: To mi taky.
1: Ale je to od něj moc hezké. Vážím si toho, že mi to umí dát takhle najevo.
3: A co byste vy vzkázala jemu teďka, když máte tu příležitost?
1: No, samozřejmě, že ho z celého srdce miluji a že jsem ráda za ten čas, který spolu můžeme trávit.
3: Mějte se nádherně, děkujeme.
1: Děkuju vám moc krát.
3: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: si vzpomínáme, jak v 90. se na tuhle písničku lidi vlnili na tanečním parketu, měli to strašně rádi. A vzpomínky zůstávají. Army of Lovers, armáda milenců a jejich Crucify. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Klára s Honzou posílají dobrou náladu a radost do života všem rodinám napříč Českem.
1: A teď vám taky pošleme písničku Na cestu. Jen a jen pro vás, ať už jste na jakékoliv cestě, jestli je pracovní nebo jestli je soukromá, je to jedno. Napište na náš WhatsApp 605 222 007. Jedu, my vám zavoláme a písničku Na cestu vám věnujeme. Ještě jednou, náš WhatsApp 605 222 007.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
3: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba že se kolony konečně rozjeli.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
2: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
4: Chcete romantiku? Máme!
2: Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jsou tady, zdraví vás Honzo Roněk, přeji šťastnou jízdu. Na příjezdu do Prahy po Ústecké dálnici před sjezdem na Zdiby boural osobák s nákladákem, ale kolona tam teďka zatím není hlášená. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobního vozu v Praze na výjezdu z tunelu Mrázovka. Počítejte s mírným zdržením. Popojíždí se na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a v Liberecké ve směru do centra. 3-kilometrová řada je také na trase z Benešova do Prahy před Cenohraby a ucpává se také 35 z Liberce do Turnova, je to klasicky před Hodkovicema. Ještě dobrá zpráva pro řidiče, když se dneska zastavíte na čerpacích stanicích OMV, na osvěžující ledovou kávu Viva bude vám fajn. Nově je nabízí ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Jako členové OMV My Station, tedy aplikace, získáte navíc akci 5+1 zdarma. Stačí vždycky při pokladně ukázat apku. Tak šťastnou cestu, dobrou chuť a dobrý dolet!

0: Dobré ráno všem, kteří naladili Halo tady Impulzovi a s námi ve vysílání právě teďka náš posluchač Franta. Dobrý den, Franto.
1: Dobrý den.
2: Františku, krásné ráno, kam jedete?
1: Krásné ráno, já teda jedu do Mostu, kde teda nastoupí dětičky a odvezu je do dok na školu přírodě.
2: Tak to je boží, vy nám pásnete do tématu úplně neuvěřitelným způsobem.
1: Je?
2: No to teda, to jsme vychytali. No a Františku, vozíte takhle často dětičky na školu v přírodě?
1: Takhle často, no. Jak je to prostě ten květen červen, tak je to každý vlastně, každý pondělí pátek.
2: To je paráda. A jsou děti hodné, nebo trošičku jako zlobí?
1: Jak chtějí, no. Jsou hodné a jsou i zlobivé, no.
0: Františku, mě by zajímalo, jak řešíte situaci se zlobivýma dětma. Zabrzdíte třeba autobus a okřiknete je, nebo to necháváte na pedagogzích?
1: Nechám to na ní.
0: Jo?
1: Když jim to nevadí, já je nevnímám pomalu, ty děti zlobí. Když se nám nedemolují autobus, tak ať si dělají, co chtějí.
0: No, už se stalo, že vám demolovali autobus, protože přece jenom doba je zlá někdy.
1: No, tak to zatím ne, to opravdu jako ne.
2: Tak dobrý. Hele, a Františku, jsou ty děti takové, že přijdou do autobusu a řeknou krásně, hezký dobrý den, pozdraví slušně?
1: Taky je to tak. Většina ano, někteří se najdou, že taky ne, no.
2: Ale tak mě těší to, že většina ano, to je dobře.
1: Většina, ano.
0: Já bych vůbec nedemonizoval ty současné generace a mladí lidi, protože jsou pořád slušně vychovaní, pořád vědí, co se sluší a patří. A vy to potvrzujete, máte sám takovou většinovou zkušenost. No a jak to všechno odkroutíte, tak pak máte volno odpoledne už, nebo je tam další štace nějaká pracovní?
1: No, až se vrátím z Mostu, tak zase naložím jiný dětičky a to povedu je zase na Berounku do školy v přírodě.
0: Takže dneska svážíte děcka jenom do škol v přírodě, neskutečný.
1: Tak.
0: A vy sám jste byl účasten škol v přírodě jako mladý?
1: Já ne, protože za mých let ještě školy v přírodě nebyly.
0: Prosím vás, neříkejte, že jste tak starý.
1: No jo, nejsem starý, jenom hodně pamatuju.
0: Dobře!
2: Dobře.
0: Tak to jsme na tom úplně stejně. Ať vám to dneska jde všecko od ruky a my vám posíláme písničku od naší milionové moderátorky kolegyně Oliny Lounové k výškám. Potěší vás?
1: Potěší. Mám rád, mám.
0: Mějte se moc hezky, šťastnou jízdu.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Miluju tuhle písničku. Krásné ráno všem.

0: Za chvilku se vracíme do ranního tématu. Jezdili jste na školu v přírodě? A máte nějaký nejzážitek? Nahrajte ho přes aplikaci. Nebo klidně můžete nahrát hlasovku i přes WhatsApp, jestli se vám nechce vyťukávat písmenka. Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Opakování Matka Moudrosti 605 222 007. Uložte si nás. Tady jsou Honza Daněk a Klára Šedová.
1: Dneska bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls.
3: Češi do toho, Češi do toho, Češi do toho.
2: Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
4: Hasiči vytáhli v Moravském Krasu uvízlé jeskyňáře. Horolezec v Adršpachu spadl ze skály. Letadlo muselo nouzově přistát kvůli powerbance v kufru. Je 7 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hasiči prožili perné odpoledne v Moravském Krasu. Zhruba 4 hodiny zachraňovali z tamních jeskyň amatérské průzkumníky. Detaily včerejší akce zjišťoval reportér Michal Rantor. V hezké ráno.
6: Dobré ráno. Za 5 amatérskými jeskyňáři vyrazilo zhruba 80 hasičů. Dobrodruzi totiž uvízli pod zemí za prostorem, ve kterém bylo moc nedýchatelného oxidu uhličitého. Přitom byli 100 metrů od vstupu do jeskyně. V případě, že by se ale plynu nadýchali příliš, mohli upadnout do bezvědomí a dostali by se do ohrožení života. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Kapsu s oxidem uhličitým ale museli hasiči překonat v dýchacích přístrojích. Parta amatérských speleologů měla štěstí, že se na povrch dostali další 4 jejich kolegové, kteří zavolali pomoc pro své kolegy uvnitř. V Moravském Krasu se může veřejnost oficiálně dostat do 5 jeskyní. Celkem jich je ale násobně víc. Pod zemí jsou desítky kilometrů chodeb, které pořád nejsou úplně zmapované. Amatérští průzkumníci se tak do podzemí vydávají pravidelně. Michal Ransdorf, Radio Impuls.
4: Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se zranil horolezec. 57-letý muž spadl včera odpoledne z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Záchranáři se předtím museli dostat do nepřístupného místa. Vrtulník nemohl přistát, proto horolezce vyzvedli pomocí lanového podvěsu. Celou záchrannou akci se podle mluvčí záchranné služby Hanušové povedlo dokončit asi za hodinu. Letadlo společnosti EasyJet muselo nouzově přistát. Na cestě z egyptské Hurghady do Londýna personál letadla zjistil, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Kapitán se podle aerolinek rozhodl let odklonit preventivně kvůli bezpečnostním pravidlům, protože litium-iontové baterie v přenosných nabíječkách mohou představovat riziko požáru. Letadlo bezpečně přistálo na letišti v Římě. Společnost cestujícím zajistila ubytování v hotelu a stravu. Slovensko koupí 430 takzvaných tělových kamer pro strojvedoucí. Dostanou je už v nejbližších dnech, a to i přesto, že je odmítají. Slovenská vláda proto přijala zákon, který jim používání této kamery přikazuje. Jde o bezpečnostní prvek.
7: Kamery budou stát iba v nákupe 500 000 eur a zavádzať sa budou postupně do konca júna tohto roka. Nenahradia existujúce bezpečnostné systémy, ale majú pomôcť pri objasňovaní nehodových udalostí a analýze prevádzkových situácií. Telové kamery dostanú na teraz iba rušňovodiči v osobných vlakoch a rýchlikoch. Nákladný železničný dopravca ich nekupuje, no nie je vylúčené, že aj on neskôr pristúpi k takémuto kroku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
5: Sport.
4: Vstup do Roland Garros zvládli 4 naši tenisté. Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek jsou ve druhém kole. Neuspěla dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová. Do soutěže dnes vstoupí ještě české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Ráda Honza, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Kačenko, jezdila si na školy v přírodě.
1: Ano.
0: Ano, a zážitek nějaký, který stihneš během 3 vteřin?
1: 3 vteřin nestihnu, ale mám.
0: Počkej, vydrž, tak 28 vteřin, vydrž.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: a můžeš ho klidně říct.
4: Ano, v Manické Těsňavě náš učitel nám povolil hrát si na schovávanou. A to neměl dělat, protože už nás nenašel. Vrátil se asi s 3hodinovým zpožděním, no naše 3 dny tam udala.
6: Prosím tě, a bez dětí se vrátil?
4: Bez 2, museli se vrátit ještě.
6: Pane jo, bože, jo. Ještě se 2 další.
8: Ale hledají je doteď.
6: Ozvěte se taky. Pondělí 25. května, halo, tady Implosovi, dobré ráno.
9: Až

0: netočili jen na nečisto. V šťastnom ruku máme oba, ale víte jak, vždycky tam může padnout smolik. Zákon schválnosti funguje spolehlivě. Ne, ať to nepřivolám. Nezapomeňte na vstupenky do hry a to je výherní heslo Haloter Impulzovi, ale hlavně na přihlášení zdarma třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Dneska moje dítě odjíždí na školu v přírodě. Já jsem ho měla doprovodit, ale nakonec to dopadlo tak, že ho doprovází manžel. Ale i tak jsme zvolili téma, co škola v přírodě, jak na ní vzpomínáte a co vaše děti?
0: Volá nám Luboš.
2: Klárko a Honziku, moje škola začala 1972. Škola v přírodě pro mě neexistovala, jelikož školu jsem měl přes ulici a přírodu jsem měl za zahradou, takže naše mládí bylo škola v přírodě.
0: To je super, Luboši, to je parádní kombinace. Další reakce.
3: Kde mi dneska odjíždí osmačka na týden do Švédska na přírodopisnu vlastivědnou, nebo jak to mají nazvané přesně, výšťku, výlet. No, už mám cestovní horečku od čerejška, ale moc jim to přeju. Tak všem rodičům, co dnes někam děti vysílají, klidný týden.
0: Ježiš, jak já bych jako dítě rád jel do Norska nebo do Švédska na školu v přírodě, tenkrát to ale nešlo, já jsem žil za tuhýho komunismu, teda vyrůstal, že v 80. letech, takže smutný příběh. No nic, nevadí, závidím. Právě vrcholí jarní sezona škol v přírodě a každý týden vyjíždí z nástupišť po celém Česku stovky autobusů plných dětí s obřími batohy. Konec konců to potvrdil i náš posluchač, kterému jsme dneska posílali písničku na cestu a zrovna odvážel děti.
1: Já mám ještě jeden doplňující dotaz. Rodiče, co se vám vrátilo ze školy v přírodě navíc? A nebo naopak, co se vám ze školy v přírodě už nikdy nevrátilo? My vždycky, tedy my, jako syn, přiveze něco navíc a o něco přijdeme. Pak existují na WhatsAppu takové ty skupinky rodičovské, tam se to vyměňuje, tam se to vrací, jo. Tak spoustu věcí už jsme nikdy nedohledali. Naopak nám zůstalo několik cizích ručníků a podobně. Tak co máte vy?
0: To se mi ale běžně stává i na dovolených, že něco ztratím a něco si přivezu.
1: Ale.
0: To vypadá, jako kdybych nadl šampůnky.
1: Je to tak.
4: Impulzovi. Vaše rádiová rodina.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Dobré ráno, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy. Tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhne si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 14. kilometru za sjezdem na Velký Popovice. Kolona má 5 kilometrů. Hromadná nehoda komplikuje provoz v Praze k Belské. Připravte se na další zdržení. Kolony jsou taky ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi a v Liberecké do centra. Popojíždí se na Pražském okruhu směrem na letiště. Téměř 2-kilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova. V obou směrech se stojí v Ostravě v Rudné před Svinovem a hodně plný je příjezd do Hradce cestou z Jičína. Z dopravy vše tu další nahrajte vy, doplňte přímo z terénu, klidně stisknutím tlačítka přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Hrdinové všedního dne patří už neodmyslitelně k pondělku na Impulzu. A Aleš se vypravil za dalšími takovými.

0: hodinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: A Zuřivec tentokrát za hrdinkou zamířil na Vysočinu. Dobré ráno.
2: Ahoj. Spíš ty koně učíme, aby prostě vnímali sebe, vnímali svoje tělo a uměli s tím svým tělem pracovat tak, aby vlastně na to dítě předávali ty informace.
3: A já vás Katko na chvíličku zastavím, teďka jenom. Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím z Vysočiny a ten, koho jste teďka poslouchali, je náš hrdina všedního dne a to je Katka Maříková. Jsem v Bohuslavicích, nedaleko Telče. Katko, vy jste, jestli to tak řeknu správně, fyzioterapeutka, která se stará o vážně nemocné děti a máte k tomu pomocníky a o těch jsme se teďka bavili spolu a to vlastně jsou koníci, anebo pejskové, takže vy se zabýváte hypoterapií a kanisterapií. Je to tak?
2: Je to tak.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: A teďka jsme u koníků, že takový vaše hlavní zaměření, bych řekl.
2: Je to tak, ta hypoterapie je hlavní stěžejní metoda.
3: Tak nám to popište vlastně, co ti koníci těm dětem, těm nemocným dětem vlastně dělají, jak jim pomáhají?
2: Mhm. Jde v podstatě o to, že to dítě reaguje na speciální pohyb, který mu koň dává. Mhm. Přenáší to do svého těla a vlastně ten pohyb se fixuje jako nová pohybová stopa v mozku.
3: Ať pochopíme třeba nějaký váš klient za poslední týka tady hodiny. Co to je třeba, kdo to je?
2: Tak teď si třeba první vybavím jednu holčičku, která v neděli za námo přijela.
3: Kolik je let?
2: Jsou jí 4 roky a sama mi byla schopná říct, že vlastně její hlavní problém je, že má moc aktivní ruce a nemůže je zastavit.
3: To je nějaká hyperaktivita nebo co to jako je?
2: Ne, je to dětská mozková obrna a tetóza a vlastně to centrum mozku není schopný korigovat zpětnovazebný pohyb. Jakoby tu korekci. No a vlastně jsme řešili, jaký s tím pomoct. A jedna věc je naučit se lépe vnímat to tělo, ale druhá věc je právě i ta práce s emocema, aby ty emoce vlastně do těch rukou nerozhodily. A to všechno koně umí.
3: Jenom abyste pochopili všichni posluchači, jak skvělou práci děláte, tak vy máte aktuálně mezi svými klienty, kteří sem chodí, tak jich máte asi 120. Mm-hmm. Ale na čekačce tam máte 300 dalších lidí, kteří čekají, až se na ně dostane. Je to tak?
2: Je to tak.
3: Což znamená, že vás není moc.
2: Bohužel.
3: A my jsme rádi, děkujeme vám za to a za hodinu se ještě přihlásíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Hrdinové všedního dne. A jsou všude kolem nás a tímto je zdravíme taky, přejeme krásné ráno, ať už právě v tuto chvíli třeba zachraňujete lidské životy a posloucháte nás třeba na operačním sále. Pondělí 25. května, Klárka s Honzou a taky sympatická melodie George Michaela. Přejeme vám hezký start do nového týdne.

0: hezký letní víkend byl, co? Máte z toho taky dobrou náladu, já taky. Malinko sbírám koncentraci, nejde mi to úplně a musím se zeptat i Clarky, jak to s ní vypadá.
1: Páro, jak to s tebou vypadá od 9:30 do 8 ráno.
2: Se mi líbil ten podkres. Já bych si zpívala a broukala. No, co si mám chtěla říct? My jsme o víkendu nenápadně a neplánovaně naplnili vysavač. Syn má totiž nový vynález. Vymyslel motůrek, který je právě vysavačem poháněný. Ale ten motůrek se skládá z lega a samozřejmě jako nevždycky to drží úplně pevně, jo? Takže vymyslel to hezky. Zapnete vysavač, je tam nějaký jako odvod toho vzduchu a jak to vysává, tak to klape a dělá to opravdu zvuk toho motůrku. No a tak jsem mi chlubila, říkám, maminko, podívej se, jak hezky to funguje. Tak jsem se šla podívat a říkám, ano, krásně to funguje. No a jdu dolů po schodech a slyším jenom takový ten klasický známý zvuk. Tak asi tak.
1: Nebuď včerejší, no tak klás.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a čeká nás letní den. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia a to chceš, léto pokračuje.
2: A jak bude? No krásných 30, budou opravdu padat z Horní Plané, aktuálně 14, hlásí Dana, a Znojmo 19 stupňů už teď a Pavel píše, že tam praží. Jak je u vás a jak to vypadalo na výletech a nebo na školách v přírodě, dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
3: Vtip Vlasty Korce. Pán přijde na urologii. Doktor se ptá, dobrý den, tak co vás trápí? No víte, já mám takový problém, já se další dobu nemůžu vymočit, vyčurat, rozumíte? Dobře, tak se svlékněte. Ten se svlíkne a doktor říká, chlape, pane bože, vždyť vy tam máte uzel. Chleba chtěla.
4: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Čenského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci, šlo mu o život. Herečtí bardi v problémech na lodi, zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Dvě minuty po půl osmé jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiče zachránili 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí v Moravském Krasu. Vláda projedná podmínky pro humanitární dávky i novelu o elektronizaci školství. V Praze se dnes rozsvítí Petřínská rozhledna modře na podporu pohřešovaných dětí. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu překročil 900 osob a naše hokejisty dnes čeká na mistrovství světa zápas proti Norům, kteří bojují o postup.
0: Před chvilkou nadhodila Klárka, jestli vaše děti vždycky něco přivezou ze školy v přírodě nebo něco ztratí a tak dál. No a co si přivezla ze školy v přírodě naše posluchačka? Uslyšíte za chvilku?

0: Alčík, nejvíc mega, posloucháte Impuls, za chvilku svěžná písnička od Rednecks a teď stále dobře naladěni Klára Šedová a Honza Raník.
1: Mám zprávu od Aničky a trošičku mě vystrašila. No, mamky, taťkové, co vypravujete děti, poslouchejte, inspirujte se a ještě jim poraďte, já už to nestihnu. Dcerka se vrátila z puchýři na bolcích uší, protože kšiltovka uši před sluncem neochrání. Klobouk přivezla složený, tak jak jsem jí ho zabalila. Takže připomeňte dětem, ať si ta ouška namažou taky, jo? A na ten krém na opalování nezapomeňte. No ale pozor, ještě má jeden příběh se starší dcerou. Ta starší dcera dovezla bágl, v něm krásné komínky nepoužitého oblečení, tak jak jsem je zabalila. Mohla jsem je dát akorát do skříně, kdyby na ně nepraskl šlampon. Jen malinko bublali.
0: A co si přivezla ze školy v přírodě naše posluchačka? Dneska se vás ptáme, jestli jste jezdili vy nebo jezdí vaše děti na školu v přírodě a co je váš nejzážitek?
2: Jako dítě jsem byla ve 4. třídě na škole v přírodě. Já jsem přijela domů a za 2 dny jsem se začala tak hezky škrábat ve vlase. No já jsem si přivezla domů vešky. A jelikož jsem měla vlasy dlouhé až do pasu, tak moje maminka tehdy trpělivě několikrát denně seděla se mnou a vyčesávala, protože nechtěla, abych si je ty vlasy nechala ostříhat.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. But I've been married long time ago.

0: členem naší rodiny je taky pan profesor. Dneska to bude přírodověda, jestli jsem se dobře koukal.
1: Ano, koukal, vzhledem k tomu, že máme škodu v přírodě, tak si dáme přírodopis, aby jsme to měli tematické.
0: To mě docela bavilo vždycky ve škole, co tebe?
1: Ale jo, šlo to.
0: Že jo, viď? Člověk se leda co dozvěděl. Jo. A kde se pak učili ty dospělý věci potom, jako co mají holky, co mají kluci a tak? To byla taky přírodověda?
1: No, asi taky, ale já teďka spíš vzpomínám na přírodopis a tam jsme se učili i genetiku a to už taková prča nebyla.
0: No, to právě, jo, genetiku.
1: No a s kravečkama a křížení a tyhle ty věci. Jo. To by jednoduchý nebylo.
0: Jo, no. Tak dobře, tak uvidíme, s čím přijde pan profesor. Za chvilku do vysílání a já přijdu s nejrychlejším dopravním servisem z celého Česka. Pokud jste na cestách, nahlaste taky komplikace.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
5: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
2: Je vytrénovaný.
6: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk a rovnou začneme hromadnou nehodou v hlavním městě.
7: Dobré ráno, impulzáci.
0: Dobré ráno.
7: Dopravní nehoda na křižovatce Kbelská, Novopatská, klasicky u toho sjezdu. Tak je tam nabouraný v prostředním pruhu autobus a ten naboural zezadu dodávku a dodávka další dva osobáky.
0: No to nechceš, takže je jasné, že doplním, že kolona se táhne od sjezdu do Ďáblic. Zdržíte se. Uhračka taky překáží v Liberecké před Bulovkou ve směru do centra, i tam se připravte na dlouhé zdržení. Popojíždí se na Pražském okruhu směrem na letiště a v protisměru to jede pomalu mezi Zličínem a Jinočany. Hromadná nehoda komplikuje provoz i na D1 na 14. kilometru ve směru do Prahy, do kolony se vyjíždí u Mirošovic. Nehoda tří osobáků blokuje levý pruh na D10 na 10. a půltem ve směru z Prahy, ve směru do Prahy u Brandejsa. Hodně plné jsou příjezdy do Pardubic směrem s Chrudimi a Kutné hory a Ucpaná zůstává 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Z dopravy je to prosím vás všechno, jo? Úplně mě nebaví hlásit ty kolony, ale nenadělám nic. Já ty silnice nestavěl. Takže i mi vás líto a pouštím vám tam, akorát vám to může zpříjemnit udělat hezký. Takže Meky Žbírka mám rád do všech kolon, které existují.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Máme přírodopis a sliboval jsem něco přízemního. Tak co takhle hmyz? Takový, který dobře znáte. Zajímají nás mravenci. A nejen Ferda mravenec, jak by se mohlo zdát, ale i ostatní jsou velmi pracovití. Když se do toho pustí, unesou několikrát větší břemeno, než sami váží. A já se vás ptám, kolikrát více vlastní váhy mravenec unese? Za A 5x víc, za B 50x víc. B bylo správně, i když ne tak docela. Mravenec unese 10 až 50 násobek své vlastní váhy. Možná proto má 2 žaludky. Jeden pro vlastní potřebu a druhý pro sdílení potravy s ostatními členy kolonie. Říká se tomu trofalaxe.

0: Benišedová, jsem zjistil, že máme dobrý vítr v zádech a stihneme ještě jednu písničku. Máš něco, co bys řekla národu?
1: Jo, my víme díky panu profesorovi, že mravenec má dva žaludky, tím druhým vyživuje ostatní skupiny. Já jsem říkala, že by se mi to taky líbilo, jo? Že bychom se nacpali. A Karin píše, že jsem geniální, že se jí to taky líbí a hlásí dva žaludky pro každou ženu. Dva žaludky pro každou ženu.
0: Tři žaludky pro každého muže.
1: Ne, vám stačí jeden.
0: No, ten třetí by byl to, aby jsme snesli všechny ty vaše ženské věci.
1: Stačí ti jeden.
0: Dobře, mlč, vidíte. Okamžitě jsem vždycky umlčen, nedá se nic dělat. Pánové, jaké vám to něco připomíná?
1: No jo.
0: Už nemluvíš, je? Posloucháte, halo, tady Impulzovi 5 minut před 8. Krásný.

0: Tak máte dneska volno? Třeba jste si to protáhli do pondělka, když je tak hezky a nejdete do práce? Závidíme s Klárkou. Řekněme předpověď.
1: No, bude jasno. Krásně prostě. Nic jiného pro vás nemám. Teploty 25 až 30.
0: Máte se.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Letní počasí ještě vydrží. V italské nemocnici skončilo 25 českých dětí. Naši hokejisté bojují na mistrovství i s vedry. Je 8 hodin. U zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Letní počasí se nás bude držet zuby nehty. Horko a sucho bude celý týden. K tomu meteorologové varují před požáry. S předpovědí počasí přichází reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Základní výbava na následující dny zní obyčejné tričko, kraťasy, láhev vody a sluneční brýle. Teď totiž vstupujeme do nového týdne takovým dnem, ze kterého si ty následující vezmou příklad. Obloha bude vymetená a pražící sluníčko nás dnes zahřeje na 25 až 30 stupňů. Zítra bude ještě větší vedro. Rtuť teploměru vyskočí na 27 až 32. Celkem logicky tak meteorologové ve výstraze před požáry kladou lidem na srdce, aby nerozdělávali oheň v přírodě ani nevypalovali trávu a dávali si pozor na odhazování cigaretových nedopalků. Požáry hrozí především Praze a jejímu okolí a také severozápadu Středočeského kraje. Výstraha platí do odvolání a platit nejspíš bude i během středy. To se sice nepatrně ochladí, teploty se budou ale pořád pohybovat okolo 26. Ve čtvrtek se na obloze objeví pár mraků a opět nám trochu teploty klesnou k hodnotám okolo 22. Pršet by podle meteorologů mohlo až příští pondělí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: V důsledku extrémního počasí umírá v Česku stále méně lidí, a to navzdory jeho přibývající četnosti. Vyplývá to z unikátní studie Akademie věd a Masarykovy univerzity. Ta se soustředila na náhlé události od roku 1851 do současnosti, u kterých počasí přímo či nepřímo způsobilo smrt nejméně 20 osob. Takových tragédií bylo celkem 13 a skoro v polovině případů jde o povodně. Moderní vědy umožňují extrémní počasí předpovídat a včas varovat veřejnost. Od roku 2000 už nedošlo k žádné události, která by hranici 20 obětí dosáhla. Poslední takovou událostí byly povodně z roku 1997. Tou nejtragičtější přírodní událostí byla blesková povodeň v západních Čechách v květnu roku 1872, která měla 244 obětí. Český školní zájezd v Itálii se změnil v noční můru. V nemocnici tam skončilo 25 dětí, které náhle vážně onemocněly. Trpěly nevolností, zvracením a vysokými horečkami. Děti jsou mimo ohrožení života. Nemocnice je postupně propustila a žáci se mohli vracet domů. Italští hygienici se snažili zjistit, jaké virové onemocnění zájezd postihlo. Příčina epidemie je ale stále záhadou. V první chvíli se hygienici domnívali, že jde o otravu jídlem, nakažené děti ale večeřily na jiných místech a v jinou dobu. Přesto měli všichni stejné příznaky. Obavy z hantaviru se podle serveru TNCZ také nepotvrdily.
2: S Impulzem na hokej.
4: Národní hokejový tým má před sebou odpolední zápas Nory. Hokejistům na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu ale přibyl další soupeř, vedro. Jak hlásí kolega Jakub Hromada přímo z místa šampionátu, počasí se zcela obrátilo.
7: Místo deště a chladu tady panuje vedro a na obloze prakticky nenajdete jediný mrak. Teploty se drží jen těsně pod 30, což výrazně ovlivňuje i režim na mistrovství světa. Organizátoři proto upravili fanzónu, umístili do ní několik slunečníků. No a i hráči se musí s vysokými teplotami nějak vypořádávat. Bají na pitný režim, jonťáky střídají s vodou, ale dokonce mají během zápasu na střídačce k dispozici chladící pitlíky s ledem. V kabině pak mohou stát u větráku, nebo si aspoň sundavají v každé volné chvíli rukavice. No a toto se do konce šampionátu už asi nezmění. Pro Radio Impuls, Jakub Hromada, i dnes Friburg.
8: A výživový poradce říká, že ty jonťáky, když jsou takovýhle vedra, my ztrácíme jako přes ten pot i minerály, máme pít i my obyčejní lidé, nejenom vrcholoví sportovci. Takže jeden jonťák denně ve vedru nemůže uškodit.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: A nestačí lízat sůl?
8: Tak jo, no, dobře, díky za radu. Úsporní řešení, nemusím za to dávat fancy.
1: No je.
8: 59 nebo

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Mančková Jana, dobrý den.
2: Janíčko, dobrý den, tady jsou Klárka a Honza.
3: Dobrý den.
2: My na vás máme kontakt od Alojze a Alojz o vás říká, že jste skvělá žena, že jste spolu už 21 let a chtěl vás tímto překvapit.
1: Ale to je moc hezké.
2: My voláme z Halo tady Impulzovi, znáte tu rozhlasovou show?
1: Ano, znám.
3: Takže znáte i nás?
1: Ano, znám.
3: A znáte pořád Úsměv, prosím?
1: Ano, znám.
3: Tak tam právě teď jste.
2: Napsal nám, jsme spolu 21 let, chtěl bych jí vzkázat, že je moje všechno, moc ji miluju a jsem šťastný, že jsme spolu. Vždycky jste velkou oporou, napsal, a babičkovství vám prý prospívá a sluší. Podepsán Alois.
1: No tak to je krásné.
3: A vy jako babička zníte tak neuvěřitelně mladě, že to
1: já
3: spíš...
1: jsem mladá babička.
3: To zní jako maminka.
1: Jsem i mladá babička.
3: Počkejte, to já vám ještě řeknu, že moje kamarádky v loni tři, jo, 1,40, teďka jim bude 2,40, prvorodičky.
1: No, vidíte to.
3: To je nářez.
1: Ale já jsem docela ráda, že už mám teď jenom ty babičkovské
3: jo, starosti. Jo, tak to já naprosto chápu.
2: No a řekněte nám ještě, co se narodilo a o co se staráte, kolik jich je, těch vnoučátek.
1: Zatím máme jenom jedno vnoučátko, jmenuje se Tomášek a narodil se v prosinci loňského roku.
3: Je, a dělá vám jen a jen radost.
1: Jen a jen radost.
2: Ve kterém kraji přebýváte a posloucháte Impulzovi?
1: V Karlovarském kraji.
2: No, takže moc nádherný kraj, blízko do Plzně, že jo, taky všechno v pohodě.
1: Co? My jsme kousek od Karlových Varů, takže do té Plzně to máme ještě trošku z ruky.
2: Jo, jo. Ale já myslím celý ten západ Čech, že je krásný. Já to tam miluji, plzeňský karlovarský kraj. Přesně tak. Jakých bylo těch 21 let s Alojzem?
1: Krásných, náročných, ale moc si vážím toho, že manžel pořád takhle vnímá ten náš vztah. Úplně nevím, jestli se nerozpláču, já jsem taková citlivka.
2: To mi taky.
1: Ale je to od něj moc hezké. Vážím si toho, že mi to umí dát takhle najevo.
3: Co byste vy vzkázala jemu teďka, když máte tu příležitost?
1: No, samozřejmě, že ho z celého srdce miluji a že jsem ráda za ten čas, který spolu můžeme trávit.
3: Mějte se nádherně, děkujeme.
1: Děkuju vám moc krát.
3: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Nashledanou.
2: Můžete si myslet o tom, co chcete, ale když se bavíme o lásce a o silném vztahu dvou lidí, je to vždycky krásné. A můžou to být lidé, o kterých jste nikdy v životě neslyšeli. O to je to autentičtější a hezčí. Ozvat se můžete i vy do ranního vysílání, pokud máte kolem sebe skvělé lidi. Pojďte nám je nahlásit s Klárkou, budeme moc rádi. Impuls@impuls.cz to je e-mail, a nebo to udělejte přes WhatsApp.
0: Rádio Impuls. Radost.
2: Klary vám řekne číslo.
3: 605-222-007.
2: A protože opakování je matka moudrosti, pojďme ještě jednou říct rádio WhatsApp.
3: 605-222-007.
2: Halo, tady Impulzovi, ve hře je 100 000 korun.

0: Právě v tuto chvíli máte jedinečnou možnost podívat se do studia Rádia Impuls, protože živý přenos volání Halo tady Impulsovi přenášíme na náš Facebook. Už jste to zapli, miláčci? Jo, tak je to zaplý. Takže se můžete podívat do studia, jak to vám vypadá. Můžeš klidně tím mobilem jako zacourat tady, aby se lidi prohlídli, jaký to tady máme, zabrat taky klárinku a tak dál. Prostě jednoduše udělat si radostku prostě a mrknout se, jak to vypadá, když voláme Halo tady Impulsovi. Dneska jsme se s Klárkou jako vlastně zkoušeli, jestli máme šťastnou ruku a smolík nám tam nepadl. Ale víte, jak to je, jako věci se mění a to jedno políčko na tom výherním kole prostě prakticky pořád je. Takže já to odbrzdím, Kláry, ano?
1: Brzdi, teda odbrzdi. Mm. Máte 6 zazvonění, tohle bylo první.
2: Halo, tady Impulzový.
0: A to bylo v rychlé a výborné Halo, tady Impulzový. Není co řešit. Vítejte v našem vysílání, prosím, představte se nám.
2: Ahoj, tady Radek, já vás všichni zdravím.
1: Radku, krásné ráno, rovnou se na to vrhneme. Je tam smolík, je tam betáno jackpot. Nic anebo 100 tisíc, chcete to zkusit?
2: No samozřejmě, že to chci zkusit.
1: Dobře, a kdo bude točit?
2: Tak vy.
1: A víte, že mám poslední dobou docela jako nešťastnou.
2: To nevadí, dneska to vyjde,
1: tak
0: zas to přivolává, zas to přivolává. A už točí. Jedeme, točíme se švihla do toho dneska. Jeli jsme kolem betáno jackpotu. Smolík je pryč a máte tam dvojnásobek, chlape. Dvojnásobek.
2: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
0: Myslíte, že milujete paní Šedovou, jo?
2: Oba dva.
0: Jo, to máte jediný štěstí, jinak bych se ufrcnul.
2: Mně se to neuvěřitelně hodí, protože já už jsem vyhrál spoustu cen a tohle to mě chybí do sbírky.
0: Prosím vás, vy jste takovej ten hráč, který vyhrál už ve všech médiích v České republice i v zahraničí.
2: Dá se říct.
0: Neskutečný,
1: a
0: že
1: kolik nejvíc jste vyhrál?
0: Přesně.
2: Připravuju knížku, bude se jmenovat Profesionál, bude mít asi 99 kapitol a každá kapitola bude jedna výhra.
1: No tak ale kolik nejvíc jste vyhrál? Řekněte nám to, Radku.
2: No tak, nevím, no tak lidi jsou takový závistiví. No, tak,
0: dobře, neříkejte to,
2: já něco řeknu.
0: V knize to vyjde.
2: Třeba zájezd do USA.
1: Je, to dobrý.
2: Let balónem.
1: Hustý.
2: Motorku.
1: Dobrý.
2: Eurojackpot.
1: Ne.
2: Ne, Eurojackpot, to už si dělám srandu.
1: Radku, já mám vaši adresu, jo? Nezapomeňte.
0: No, podívejte se, nezávidíme vám. Každopádně, když to má někdo jako koníčka, jako vy, je to fakt neuvěřitelný. Do sbírky vám chyběla výhra v Halo tady Impulzovi, máte nádherných 20 000 korun. Nám nezbývá, než užijte si penízky, mějte se nádherně a třeba se ještě někdy v budoucnu uslyšíme. Naslyšeno.
2: Vy taky poslouchá vás moc rád, moc děkuju.
0: A my děkujeme za poslech. Mějte se, Radku, naslyšenou.
2: Zatím, naschledanou.
0: To byl Radek, který má dneska 20 000 ze hry Halo tady Impulzovi, má zářez do své profesionální hráčské kariéry.
1: Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem.
3: No jasně, Betano. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hodně plné jsou příjezdy z D8 v Liberecké a Kbelské. Ve Kbelské u nájezdu na Novopatskou překáží navíc hromadná nehoda a v Liberecké před Bulovkou havaroval osobák. Ano, právě posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze ještě zůstáváme, ucpané jsou veškeré příjezdy k Barandňáku. V obou směrech se stojí na Pražském okruhu před Ořechem a víc než 3-kilometrová kolona je také na výjezdu z Prahy směrem na Chomutov. Hromadná nehoda pak komplikuje provoz na D1 na 14. kilometru ve směru do Prahy. Do kolony se vyjíždí u Mirošovic. 3 osobní auta se srazila na D10 na 10. a půltém. Zdržíte se kolem 10 minut. Nová nehoda brzdí provoz na D1 na 122. za Jihlavou směrem do Brna. I tam zdržení pomalu, ale jistě narůstá. Z dopravy všechno dejte vědět i vy, kdybyste se dostali do komplikací. Máme aplikaci, která je úplně skvělá. Když si dáte do mobilu, je tam tlačítko, kde nahrajete dopravu hlasovku a pošlete hned do studia. Pomáháte tak ostatním agentům. Aplikaci si stáhnete z vašeho obchodu s aplikacemi.
2: Je pondělí, to znamená, že vám představujeme hrdiny všedního dne. Tentokrát to bude hrdinka.

0: John Bon Jovi, Living on a Prayer. Skvělá písnička, bude hrát za chvilku. Ne, že by tato byla méně skvělá.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Hypoterapie je úžasná věc, koníčci pomáhají, ale někdo to ty koníčky musí naučit. A právě za takovou ženou vyrazil náš zuřivec. Je to hrdinka našeho pondělí.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Katka Maříková, teď jsme tady v Bohuslavicích nedaleko Telče. Už jsme se o tom povídali, Katka je fyzioterapeutka, která se stará o vážně nemocné děti. Jak jste se k tomu dostala?
4: No, já jsem odmala vyrostla u koní a vlastně celou dobu jsem se trápila tím, že mě jako nebaví na koni jezdit, ale aha, baví mě s nima být. Ta hypoterapie se tak jako nabízela, takže jsem šla studovat fyzioterapii.
0: Ano.
4: A tak se to všechno jako poskládalo a paradoxně teď polovina mé pracovní náplně jízda na koni.
3: Pojďte nám říct, ať to všichni pochopíme, nějaký takový příběh jako s hezkým koncem, jestli by šlo, jo? Prostě vy tady máte, jak jsme říkali, 120 dětí, o které se právě teď staráte, který vám k vám můžou dojíždět. 300 dalších dětí je na čekačce. Ať pochopíme všichni vlastně, co se děje a jak to dopadne třeba. Mm-hmm. A hezky. Ono to ne vždycky dopadne dobře.
4: Tak asi mě první napadne chlapeček, kterýho jsme vlastně mohli pustit z péče pak uzdraveného, což ne vždy se stane. Ale byl to chlapeček, který mě před operací nožiček, protože vtáčel, říká se tomu diagnóza pes equinovarus. A když jsem se ho vyšetřila, jak jsem zjistila, že vlastně to napětí vychází z ramenou, že to není to jakoby problém nohou. No a ten kuň právě byl schopen tím svým pohybem mu pomoct uvědomit si, že je tam to napětí ramenou, že nedýchá, že nepoužívá pánev. Pomohl mu vlastně poznat to tělo, aby ho zapojoval jinak, aby se naučil nové pohybové vzorce a díky tomu vlastně ty nohy mohly povolit. K operaci nedošlo a chlapeček ho jsme vlastně propouštěli zdravého třeba po dvou letech péče.
3: Impulzově, tak tohoto je fyzioterapeutka Katka Maříková, která založila neziskovou organizaci Miracle. Katka je skvělý člověk, je to náš hrdina všedního dne, protože já nevím, kolik těch dětí už vám tady prošlo teda za tu dobu, co to děláte.
4: No, tisíce.
3: Takže jste pomohla mnoho, nejenom dětem, ale i jejich rodinám. Takže za ty všechny vám děkujeme. Vážíme si vaší práce. Jsme moc rádi, že ji děláte. Mějte dost síly na to, abyste mohla pokračovat a jen tak dál. A děkujeme ještě jednou. Jste skvělá.
4: Taky děkuju. Nastavenou.
3: Impulzovi, naše hrdinka všedního dne, Katka Maříková, Bohuslavice nedaleko Telče a její nezisková organizace Miracle.
0: A tak si může ještě trestnout za tuhletu skvělou rockovou písničku, kterou jí taky posíláme jako malý dáreček od Impulzovi, John Bon Jovi.

0: bude půl deváté. Halo, tady Impulzovi dohrál John Bon Jovi a za chvilku pocity od Tomáše Kluse.
1: Dneska bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Stačí.
1: No, jak stačí?
0: Chtěla jsi říct ještě teploty posluchačů?
1: Chtěla jsem říct teploty posluchačů, ale já myslela, že říkáš jako stačí, že už víš, ne? Jako, já, že už...
0: Já jsem říct, jako, abys to neskazila nějakou přehaňkou, bouřkou nebo nějakou metelicí.
1: Ne, ale jako, když padají třicítky, budou padat i čtyřicítky v létě, věř
0: mi. Asi jo, máš pravdu, asi mají pravdu a předpovídají, že letošní léto má být hodně horké.
1: Horké, tak. Je to tak.
0: Co ty lidi, řekneme je nebo ne?
1: No tak už asi ne, ale vy můžete psát dál. Náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
0: Díky za spolupráci, patříte do rodiny.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Půl deváté, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Neskončí termín pro podávání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Ve Skalách v Adršpachu na Náchodsku spadl ze skály a vážně se zranil 57-letý muž. Ceny ropy prudce klesají díky naději na brzký mír mezi Íránem a Spojenými státy. Pětou za oběti nacismu dnes končí brněnský sjezd sudeckých Němců a tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku.
0: Kačenko, já musím s něčím ale ven teďka.
1: Tak, pojď.
0: Musím, protože my jsme se vsadili, já jsem říkal, že nám to Slováci na hokejovém šampionátu natřehou, že vyhrajou nad Čechama. Nestalo se, Češi vyhráli, což mě samozřejmě mrzí, samozřejmě už jenom kvůli mým slovenským předkům a tak dál. Takže nedá se nic dělat, vsadili jsme se.
1: Ano.
0: Vsadili jsme se o litr, o tisíc přesně korun tak, českých. Chtěl jsem říct československý. O tisíc korun českých, je to tak.
1: Je to tak.
0: Takže máš u mě tisícovku.
5: Honzíku, já mám dvojnásobnou radost jednak, že teda naši kluci postoupili, mají jistý čtvrtfinále, ale taky mě těší jedna věc, mě už delší dobu tady trápí jeden takový příběh malého chlapce v Česku, který je vážně nemocný, má vlastně nemoc svalů, která se zatím nějak zvlášť neprojevuje, ale pokud okamžitě nedostane genovou terapii ve Spojených státech, kterou ale nehradí české pojišťovny, tak vlastně bude mít ty svaly trvale poškozené. A já ti tímto prosím, pošle tisíce korunu na konto tohoto malého chlapečka.
0: Kačenko, jakoby se stalo, není problém, jak se jmenuje křesním jménem?
5: Jiřík.
0: Jakoby se stalo.
5: Děkuji.
0: A taky lidi vidí, že jsme dobrý lidi, ne?
5: No je to tak.
0: To neutratíme za hazard mezi náma dvěma, že to nepropijem. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Ale smím zapomenout taky na princeznu Klárku Šedovou samozřejmě. Ta teďka byla mimo hru, ale nevadí, já ji pozvu na nějaký jídlo taky, aby to nebylo líto.
1: Co mám kam poslat, co?
0: Že tě pozvu na nějaký
1: jídlo. Jo, mě pozve, dobře. Ne, Jiřík na Doniu, mrkněte na to a pomáhejte.
6: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že si tu

hele, vrať se na zem. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevíš.

0: pocity. Tomášek Klus, hezká písnička dohrála na Impulzu. Dneska nás chválíte za playlist, nevím, ale podle mě to může sluníčko, že se vám ty písničky líbí, jako jo, protože my hrajeme každý den hezky. Že jo, Klarinko?
1: No, anebo se vám to líbí, protože se zbavujete vašich dětí a budete mít týden volno.
0: Jo, jo, moc dobře vím, o čem mluvíš, školy v přírodě. Jestli pak máte třeba nějaký svůj zážitek ze školy v přírodě, jezdívali jste tam, ptáme se dneska. Co, Bubu, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, nejezdila, rodiče mě nepouštěli. Nevím, jak vypadají školy v přírodě teď, ale za mého mládí to byly dřevěné boudy, kterým se posměšně říkalo teletníky, kde byly dvě podestýlky, na které se v létě mrskly slaměné matrace, tvrdý polštář a deky. Luxus byla elektřina, ale přímo top byl zakázaný, kdyby v noci Pankrát se Servácem a Bonifácem si na zemi udělali lednici. Účastníci se po týdnu vrátili většinou na chlazení, takže ozdravný pobyt byl spíše smrkací.
0: No a?
1: Co jste dělala, když jste na školu v přírodě nejela?
2: No, chodila jsem do školy, měli jsme zřízenou sběrnou třídu, ve které učili ti, co také nejeli. Obvykle učitelky v předdůchodovém věku nebo matky malých dětí. Ti nás neskoušeli, ale chodili s námi do muzea, do lesa, nebo v Turčanských Tepliciach v termálním koupališti jsme plnili odznak branné zdatnosti. To bylo 5 disciplín, ve kterých jsme museli splnit určené limity. V plavání například přeplavat 50 metrů jakýmkoliv stylem, třeba i na psa. Pro mě nejhorší bylo skočit hlavičku, protože se mi vždy přitom nabrala voda do uší a pak jsem měla zánět středního ucha, takže i to mi matka zakázala. Proto jsem měla už od školky v kádrovém hodnocení napsáno jediné slovo – nekolektivní. Zůstalo mi to dodnes a i když všichni tvrdili, jak je to pro mě hrozné, že nezapadám, mně to nikdy nevadilo a nevadí. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Tak to je zážitek Zuzanky.
1: Máme tady posluchačku Lucku, která píše, že zrovna jede na školu v přírodě jako zdravotník. Luci, já přeju vám jako zdravotnici, ať jste bez práce, všem dětem, ať se jim úrazy vyhnou, všem učitelům, ať mají nervy v klidu, ať je děti nevytáčej, a všem rodičům, aby si zaslouženě odpočali.
3: Na škole v přírodě to bylo úžasné. My jsme začali jezdit už ve třetí třídě základní školy a mým spolužákem celých 9 let byl Radek Pastrňák ze skupiny Buty. A ten už v třetí třídě tam seděl na stole a všem nám koncertoval Malý přítel z města N. Takže naše vzpomínky jsou skvělý. Díky, na shled.

0: pokud zrovna dneska vaše dítko jelo do školy v přírodě, přejeme, ať se vrátí celý, zdravý, v pohodě, bez cizích ručníků a bez vešek.
1: Což a nadšený a spokojený taky.
0: Ano,
1: hlavně.
0: Přesně tak. Tak chvilku se vrátíme taky, malé rekapitulaci a s Vlastíkem Korcem, který bude mít vtip. A taky s dopravou. Posloucháte Halo, tady Implozovi, za mikrofonem Klára Šedová.
1: Ahoj, za Daněk.
0: Krásné dobré ráno do celého Česka.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co ti tady přináší největší radost?
5: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Samozřejmě moje krimi impulzy. Slyšíte je každou sobotu.
2: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Pokud jdete s Impulzem, dávejte na sebe pozor, dobře dojďte a hlavně v tuto chvíli si poslechněte nejnovější informace z Pražského okruhu, protože směrem domů letět mezi Zděčínem a Ořechem je to úplně ucpané. Postavíte se také na D5 před Prahu od 5. kilometru. Ve směru na letiště je kolona mezi Vestcem a Ořechem, plné jsou příjezdy do Prahy taky z D8 Liberecké a Kbelské. V Kbelské u nájezdu na Novopatskou navíc došetřují policisté hromadnou nehodu. Do vysílání teďka vstupuje náš kolega Filip.
6: Pěkné ráno impulzáci, pokud jdete po D10 ve směru od Mladé Boleslavy na Prahu, tak na 10,5 kilometru v levém pruhu se srazila 3 osobní auta. Policie už to tam šetří a počítejte se zdržením tak 5 minut.
0: Ano, buďte trpěliví, jděte opatrně, dneska je den hromadných dopravních nehod, jak potvrzuje i Filip. Povedlo se také na D1 na 122 kilometru za Jihlavou směrem do Brna, kolona má přes 2 kiláky a na kolonu se připravte na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicem. Dojďte dobře, dávejte na sebe pozor a další dopravu už můžete klidně volat Vlastíkovi.
1: Ahoj Vlastíku.
7: Jsem s ní, s tou dopravou. A neříkej, že je dnes den hromadných nehod, protože tím to přivoláváš.
0: Nepřivolávám, jenom to komentuju, to, co jsem vysílal dneska celý ráno.
7: Tak já ruším tvůj den do hromadných nehod, teď bude den bez nehod.
0: A je to.
7: Já nebudu mít co vysílat.
0: Dopoledne s dobrým Korcem musí být dobrý bez...
7: Bez nehod.
0: Bez nehod.
7: Přesně tak, říkáte správně.
0: Bez dobrých nehod. Vlastíku vtip.
7: Ano, ano. Víte, jak se říká člověku, který je v pondělí šťastný?
0: Mm-mm.
7: No přece nezaměstnaný.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovické.

0: byla písnička o šamponovi prostě, jo. Šamponům se říká k těm vyvoněným klukům, ne? Co? Že jo, šampon.
1: No, předtím se jim říkalo mýdlový princ a teď je to šampon. Dneska ráno jsme měli velmi, ale velmi zajímavé volání v Halo tady Impulzovi.
0: Vítejte v našem vysílání, prosím, představte se nám.
2: Ahoj, tady Radek, já vás všichni zdravím.
1: Nic, anebo 100 tisíc, chcete to zkusit?
2: No samozřejmě, že to chci zkusit.
0: A už točí. Jedeme, točíme se švihla do toho dneska. A máte tam dvojnásobek, chlape, dvojnásobek.
2: No to je úplně skvělý, já vás to si miluju.
0: Myslíte, že milujete paní Šedovou, jo?
2: Oba dva.
0: Jo. To máte jediný štěstí, jinak bych se ufrcnul.
2: Mně se to neuvěřitelně hodí, protože já už jsem vyhrál spoustu cen a tohle to mě chybí do sbírky.
0: Prosím vás, vy jste takový ten hráč, který vyhrál už ve všech médiích v České republice i v zahraničí.
2: Dá se říct, připravuju knížku, bude se jmenovat Profesionál, bude mít asi 99 kapitol a každá kapitola bude jedna výhra.
0: 99 kapitol, každá kapitola jedna výhra. 99 výher, holka. Počkej.
1: Ta dnešní je stá, anebo na tu čekal, aby to byla ta 99.
0: Nejspíš podle mě nás započítal, takže 99.
1: To uvidíme.
0: Možná je to i jeho šťastný číslo a sází třeba.
1: Každopádně jmenovat se Křeček a křečkovat výhry, to je prostě boží.
0: Neskutečný. I zítra si můžete vyhrát až 100 000 korun.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.

0: Život je báječnej, své o tom ví Alice Springs, taky o tom teď zpívá. Jsme na startu pondělního dopoledního vysílání. Pracovní týden plný slunce, tepla, pohody a léta před námi. A tak já kouknu na dnešní počasí. Bude jasno, z počátku polojasno, teploty 25 až 30, kačka ve studiu, budou zprávy, z čehož mám radost. A je tady myšák, no tak jsme kompletní.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Čenského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci, šlo mu o život. Herečtí bardi v problémech na lodi, zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Rodinné domy skokově zdražily. Ministr chce zastavit testování žáků. Hokejový útočník David Pastrňák slaví třicetiny. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Rodinné domy jdou na dračku. S vysokou poptávkou ovšem stoupají i jejich ceny. V dubnu dosáhla průměrná cena rodinných domů po celé republice 51 200 korun za čtvereční metr, což je zhruba o 230% víc než před 10 lety. Největší 10letý nárůst vykázal okres Prachatice, následuje Hodonín a Plzeň Sever. Největší růst cen byl podle Mladé fronty dnes dlouhodobě vidět také v lokalitách s dobrou dostupností do Prahy, Brna a ostatních krajských měst. Vývoj za poslední rok také ukazuje, že lidé se začali přesouvat i do dříve zapomenutých oblastí v odlehlejších regionech. Skokanem roku se staly Louny, v Závěsu je Bruntál. Robert Plaga je připravený zastavit testování na základních školách. Ministr školství se dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Zmínil v té souvislosti technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Celoplošné testování dětí z 5. a 9. tříd základních škol a odpovědí výdajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Konkrétní termín si vybírají sami školy. Haló, tady Impulzovi dnes vyhrál profesionální hráč. Panu Radkovi chyběl úspěch v naší soutěži do sbírky. Jeho příběh nám přiblíží reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
9: Pěkné dopoledne, bylo to volání jako každé jiné. Naši Impulzovi Klára Šedová a Honza Daněk dávají každému na zvednutí 6 zazvonění. 50-letému Radkovi stačilo jedno jediné a výherní heslo zvládl na výbornou.
10: Haló, tady Impulzovi.
9: Na našem kole si pak vytočil 20 000 korun. Vypadlo z něj, že připravuje knížku s názvem Profesionál. Řekl nám, že mu výhra v Haló tady Impulzovi scházela do jeho pomyslné sbírky. Radkova knížka má mít podle jeho slov 99 kapitol a každá část se bude věnovat jedné jeho výhře. Nastínil taky, že inspirace má víc než dost, vyhrál toho totiž spoustu.
10: Zájezd do USA, let balónem, motorku, Eurojackpot.
11: Ne,
10: Eurojackpot, to už si dělám srandu.
9: Doplním, že až o 100 000 korun hrajeme každé ráno. Do legendární hry Haló tady Impulzovi se můžete přihlásit na našem webu za pomocí naší žluté aplikace nebo přes prémiovou SMSku. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
7: Praha se dnes připojí k mezinárodní kampani Modrá pro naději. Na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí se dnes rozsvítí modře Petřínská rozhledna. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne ve 9:45 večer a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Hokejista David Pastrňák neslaví třicetiny. Rodák Zavířova s hokejem začal na tamním zimním stadionu na dívčích krasobruslařských bruslích. Dnes je z něj hvězda NHL, jeden z nejlepších útočníků planety a brusle už má dávno hokejové. Jak nám přiznal, nevyužívá možnosti moderních technologií, které dokáží vytvořit brusle na míru.
11: Mě to nějak nikdy nesedělo, ty brusle přímo na míru. Párkrát jsem je zkusil, ale jak jsem zkusil ty normálně z obchodu, svoji velikost, tak mi seděli víc, takže já mám normální brusle.
7: Osminásobný vítěz ankety Zlatá hokejka a mistr světa ze šampionátu v Praze má zatím jeden nesplněný sen – vyhrát Stanley Cup. A to je krásné, viď, Vlastíku?
0: Souhlasím, já už ani nevím, kde svoje brusle mám. Kačko, děkuju za hodinu. Dostav se určitě, opět do studia, dáme si zprávy a pokud možno vem si brusle na míru. Ahoj.
7: Ahoj.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na startu, za chvilku hrajeme pro milionové kolegy a já prozradím, budeme hrát do Havířova.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, no a já volám Havířov. Kam jsem se dovolal a pro které milionové kolegy budeme hrát, Vašku?
2: Ahoj, ahoj.
1: Hezké dopoledne, tak jdeme na to.
2: No, dovolali jsme se do Havířova, do technických služeb Havířov. No, my máme po velmi úspěšné naší akci víkendové, kdy jsme měli den technických služeb pro širokou veřejnost a hlavně děti. Akce se nám podle nás i podle ohlasu velmi podařila. A já bych od tebe chtěl zahrát pro všechny lidi, kteří se na nás přišli podívat, ale hlavně pro moje milionové kolegy z práce, kteří se té akce účastnili, kteří věnovali obrovské úsilí, aby se podařila, kteří se tam bavili s lidma, se všema návštěvníkama a dali do toho opravdu srdce. Takže pro všechny moje kolegy z technických služeb Havířov bych chtěl zahrát.
1: Tohle jsou opravdu skvělí milionoví kolegové. Vašku, lehce ti závidím tvé kolegy, ale věřím, že ten váš kolektiv funguje na jedničku. Ještě jednou moc gratuluju k povedené akci a těším se třeba zase někdy příště i na vlnách Rádia Impuls.
2: Děkuji, mějte se, ahoj.
1: Takže dnes hrajeme pro technické služby města Havířova.
0: 7 pecek pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: Dnes hra Halo tady Impulzovi zaznamenala velmi pikantní výhru. Poslouchejte, zde vám to připomenu. On, posluchač Radek, byl připraven, zvedl telefon, řekl správné heslo a ze hry si odnáší krásnou výhru.
1: Halo tady Impulzovi.
2: A to bylo rychlé a výborné Halo tady Impulzovi. Není co řešit. Vítejte v našem vysílání, prosím, představte se nám.
1: Ahoj, tady Radek, já vás všechny zdravím.
3: Nic, anebo 100 tisíc, chcete to zkusit?
1: No samozřejmě, že to chci zkusit.
2: A už točí. Jedeme, točíme se švihla do toho dneska. A máte tam dvojnásobek, chlape, dvojnásobek.
1: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
0: Dopadlo to dobře, registrujte se do hry Halo tady Impulzovi, buď přes naší aplikaci nebo adresu www.impuls.cz. Ráno zvedejte telefon a hlašte se výherním sloganem Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
13: Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Vlasty Korce.
1: 25. květen. Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který se nazývá také jako pomněnkový. Před 30 lety vytvořil Jan Železný v německé Jeně světový rekord v hodu oštěpem. 98 metrů a 48 centimetrů. Je to dodnes platný rekord. Hokejový útočník David Pastrňák dnes slaví 30. narozeniny. S hokejem začínal v Havířově a dnes je jednou z největších hvězd NHL. Miláčkem fanoušků a elitním střelcem a také v poslední době přihrávačem. Přitom jako malý chtěl být brankářem. Víc v reportáži Renaty Kukové.
2: Nakonec patří David Pastrňák v NHL v Bostonu k nejlepším útočníkům planety. Mezi Čechy je v historické tabulce druhý za Jágrem. Osmkrát vyhrál domácí anketu Zlatá hokejka. Má titul mistra světa. Po Stanley Cupu stále touží a chce být vzorem pro mladé.
3: Musíme pokračovat práci a soustředit se na to, aby jsme tam byli pro ty mladé kluky a zlepšovali se každým dnem.
2: Spoluhráče z národního týmu Nečas, Hertl, Chytil i Beránek se shodují, že je pro ně David Pastrňák velkou motivací.
4: Tak já myslím, že dělá všem radost tady českým fanouškům.
5: Je to vlastně rozený střelec.
6: Pro nás všechny jako velkým vzorem. Ten level, kde je teďka, tam se dostane jen pár hráčů za život.
7: Výborný kluk a radostně v tom týmu.
2: Dnešní oslavenec, čerstvý třicátník, je i šťastný otec. Se švédskou manželkou Rebekou má dvě dcery, Freju a Maju. Všechno nejlepší přeje Renata Kuková a Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Zapatá, Nohatá, Marie Rotrová, Fimpulzovic krabičce, Douchová. Pojďme se věnovat za chvilku aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. V Praze se bouralo ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Hned poté James Blunt s hitem You're Beautiful a kabáti, s těma se podíváme do Koloréda.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka dnes v rámci mého dopoledního vysílání premiéra Marty Rafajové. Marto, ahoj, dobré dopoledne.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most překáží dopravní nehoda. Kolona se táhne přes tunelový komplex Blanka až do Liberecké a Povltavské do Libně. Bouralo se také ve Strakonické ulici za Barandovským mostem směrem na Smíchov. Do fronty se dojíždí na jižní spojce u Krče. Postojíte si i na pražském okruhu

0: Taková veselá holčičí, čiči písnička o tom, jak ty holky se pořád veselí a mají ty mejdánky a chodí spolu do baru. Myšáku, znáš to?
1: Tyhle holčičí mejdánky moc ne.
0: No jako jenom zpovzdálí. Kačko, ty to znáš?
2: Ty jsou parádní, že?
0: Ano, vidíš to. Kačka to potvrdila, děkujeme moc. Jaké bude dnešní počasí? No skvělé pro čiči holčičí mejdánky. Jasno zpočátku polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách 21. Letní počasí. Dodržujte pitný režim. Pokud jste na slunci, tak se namažte. Ne zevnitř, ale zvenčí, pochopitelně.
3: Rodinu si člověk nevybírá. Až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
4: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
3: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
5: V karlovarské nemocnici proběhne cvičný zásah, ceny ropy padají, nemocnici s nakaženým ebolou v Kongu přepadli ozbrojenci. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Karlovarskou nemocnici obsadí zásahovka. Policisté v ní dnes chystají taktické cvičení. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že řidiči musí počítat s dopravním omezením. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Okolo krajské nemocnice v Karlových Varech se to bude hemžit auty s modrými majáky, jak těmi policejními, tak zdravotními sanitkami. Lidé by ale měli zachovat klid. Policisté upozorňují na to, že můžou uzavřít ulice právě v okolí nemocnice. Mluvčí zdravotnického zařízení Markéta Singrová serveru iDnes.cz řekla, že může být omezené i parkování v areálu. Cvičení má začít ve 14 hodin. Policisté chtějí natrénovat, co dělat v případě, kdyby se do nemocnice dostal aktivní střelec. Nácvik proběhne v pavilonu F, tedy na ředitelství nemocnice. Pacientům by se tak manévry měly vyhnout. Během takových cvičení se na místě běžně objevují figuranti v rolích lehce i těžce zraněných. Policisté i lékaři mají poskytnout potřebnou pomoc a péči. Cvičení proti aktivnímu střelci bývají za rok desítky až stovky. Podobná akce jako ta dnešní v Karlových Varech má brzy proběhnout také v Chebu. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Policisté pátrají po 13-letém chlapci z Prahy, trpí poruchou ADHD. V pátek odjel za kamarádem do Kladna. Od té doby se neozval. Hoch má střední postavu, hnědé vlasy i oči a je vysoký až 170 cm. Jeho podobizna je na webových stránkách policie. Ta žádá veřejnost o pomoc. Informace o pohřešovaném je možné volat na linku 158. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Na nemocnici s pacienty s ebolou v Kongu se zase útočilo. Ozbrojenci žádali, aby jim byla předaná těla jejich příbuzných. Poté začali střílet. Zatím není jasné, jestli má střelba oběti nebo je někdo zraněný. Pacienty museli zaměstnanci nemocnice evakuovat. Za poslední týden jde v Kongu o třetí útok na nemocnici, kde epidemie eboly vypukla. Dnes začíná oprava dálničního přivaděče z Plzně na Prahu. Jde o úsek od křižovatky se Hřbitovní ulicí v Plzni po mimoúrovňovou křižovatku Kyšice. Hotovo bude v listopadu.
6: Stavba navazuje na dříve budované úseky a zlepší stav silnice a mostů na klíčové Tepně. V obou směrech budou uzavřené levé jízdní pruhy v úseku mezi posledním semaforem při výjezdu z Plzně a čerpacími stanicemi. Velké omezení začne 6. června, kdy se zavře celý pás ve směru od Plzně a provoz bude obousměrně převeden do druhého. Stavba omezí vjezd do obchodního centra Rokycanská a změní trasu trolejbusové linky číslo 11. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Naši hokejisté brousí nože na nory, čeká je předposlední šestý zápas ve skupině B. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Češi už mají postup jistý, usilují však o jedno z prvních dvou míst ve skupině, se kterými je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Friburgu místo stěhování do Curychu. Utkání začne v 16:20. Teď máme 4 minuty po 10. Pokračuje dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Já se nikam stěhovat nebudu, budu tady ještě 2 hodiny a budu vysílat pro vás, pro všechny, kteří teď ladíte Impuls. Kaťko, díky, ahoj. Nebudu na to sám, přispěchá Jirka Kolbaba a také dnes jedeme s úsměvem. Máte z čeho vybírat a máte co poslouchat.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Tak vezmu to hezky po pořádku, než bude pátek, to si ještě chviličku počkáme, ale já věřím, že my to společně do toho pátku skvěle dotlačíme, ale teď něco jiného, aktuálního, to, co právě teď dělá radost všem těm, kteří jsou za volantem. Ano, je to náš projekt Jezdím s úsměvem, pokračuje, no a do vysílání se hlásí kolega Vláďa Jaroš. Vláďo!
2: Hezké dopoledne do studia Impulzu, zdravíme všechny usměvavé řidiče, které dneska budeme chtít potkat, a to na čerpací stanici OMV po 14. hodině. K místu budeme dávat nápovědy. První padne právě teď. Poblíž tohoto místa, kde se dneska potkáme, můžeme navštívit i jednu zoologickou zahradu. Tak můžete tápat, zapisovat si nápovědy, buďte ve střehu, poslouchejte dál Impuls, ať vám nic neuteče. Po 14. hodině pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma nebo káva Viva, tak též na měsíc zdarma. A po 12. hodině pro toho, kdo nemůže dneska za námi vyjet, tak bude soutěž v našem vysílání. Poslouchejte nás, jezděte s úsměvem, slyšíme se.
1: Výborně, skvělá zpráva, dobře si to rozjel. Čekám na další hlášení a na tvé další rádiokroky v rámci našeho vysílání. Já se budu věnovat dopravě, vážná nehoda blokuje provoz na trase Hradec Králové Jičín před Úlibicemi. Za chvilku víc.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: A čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
1: To je moje dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk, normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
0: Je srdečný.
2: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
0: Je talentovaný.
3: Ty jo, to je moje první hra na fujaru.
4: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, co se děje na silnicích, co nás trápí, my o tom samozřejmě díky vám víme. Vážná nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 35 z Hradce Králové do Jičína před Úlibicemi. Dlouhé kolony se táhnou s obou směrů, volte raději včas objízdné trasy. Bezmála 3-kilometrová kolona vás zdrží na příjezdu do Litomyšle cestou z Moravské Třebové. 3-kilometrová kolona je také na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Postojíte si už na polské straně před hraničním přechodem. V Praze ve Starovském tunelu směrem na Smíchov bourala 3 osobní auta. Dlouhé kolony se táhnou z Liberecké od Proseka, také z Povltavské od Libně. A teď se přesouváme do Ústeckého kraje. Co se tam děje? Halo?
2: Zdravím všechny impulzáky, dejte si pozor. Trasa Most Bylina při vjezdu do Byliny je v pravém jízdním pruhu, dopravní nehoda. Policie, hasiči na místě. A o kousek dál na ty 50 další hlídka, která vás změří, takže bacha, do toho nevlítnete.
1: Jasná věc, děkujeme za hlášení 605 222 007, naše číslo.

0: Máte v práci kolegy, bez kterých by to prostě nešlo, nebo klidně jenom jednoho, který podrží celý tým, i když je třeba, jak se říká, v uvozovkách oheň na střeše a přitom ještě dokáže rozesmát všechny kol sebe? Takoví jsou vzácní a možná si říkáte, že by si zasloužili trochu víc muziky a odměnu. Zkuste přihlásit na impuls.cz a my jim v 9 ráno zahrajeme 7 pecek v řadě bez jediné reklamy, protože skvělí kolegové si zaslouží velké uznání.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
3: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, přeji ti hezké pondělní dopoledne, povídej, kde přesně tě dnes v tomto okamžiku máme.
2: Vlastně já se dneska hlásím z Osla, tedy ne, že bych seděl na hřbetě Osla, i když jednou jsem před lety vysílal dokonce i ze hřbetu Osla, bylo to v Egyptě v Údolí králů a tenkrát jsem z toho Osla při tom vysílání živém spadl. Ale tentokrát je to z města Oslo, můžeme ho přeložit ve staronorštině, to znamená les boží, kdysi se jmenovalo toto město Kristiánie a já jsem v tomto městě vždycky velice rád a rád se pohybují kolem Královského paláce, kolem pevnosti hradu Akershus a tak podobně. Ale hlavně tentokrát jsem tady na lodi. Představ si, mně se podařilo dostat se na loď mého kamaráda a celý den tady plují po Oslofjordu a koukám na muzeum Fram, které je na polostrově Pigdoy, ale z druhé strany z vody, což je velký zážitek. Je tam také muzeum námořnictví, muzeum Kontiky, Tora Herdala, nová budova opery je také zajímavá, když je vidět z vody, z roku 2008. Vůbec vikingové měli vždycky vztah k moři. Od vikingských dob to tak pochopitelně bylo, že Norové mají vztah k moři a já se tentokrát plavím tedy po moři, po zálivu a jsem z toho absolutně nadšený, že zase vidím úplně jiný pohled na město, protože to je to, co mě baví. Vidím tady takové různé motivy, které stylizují draky. Vikingové věřili, že draci je ochrání, proto se také s nimi můžeme potkat na těch sloupových kostelích. Někdy to tak opravdu jak vidění.
1: Jirko, umíš skvěle naladit, za písničku pokračujeme.

0: cestovatel Rádia Impuls.
1: Jedeme dál, tedy abych byl přesnější, plujeme dál. Jirka se totiž právě teď plaví v norských vodách kolem Osla. Co zajímavého vidíš právě teď, Jirko?
2: Já teďka třeba koukám z vody na Akerbrygge, což je nábřeží s restauracemi, je tam muzeum umění, je to fantastický zážitek vidět to z této strany. Já mám rád tady místní radnici, protože když jsem uvnitř, tak si uvědomíme, že tady je předávána každý rok Nobelova cena míru. Tu Nobelovu cenu míru vytvořil Gustav Vigeland a kdo byl někdy v Oslo, tak určitě navštívil Frognerův park s 212 sochami tohoto pozoruhodného umělce. Koukám na Holmenkollen, představ si, z vody koukám na město a nad ním Holmenkollen je na severozápadním předměstí města, to skokanské disciplíny se tu konají, běžecké disciplíny, lyžování, biatlon, viděl jsem tady několik závodů, několik soutěží a vždycky to bylo zajímavé a velmi mě vždycky udivilo, že toto místo je jenom 370 metrů nad mořem a nad městem. A přesto tady je tak dlouho sníh a konají se tu ty největší sportovní podniky, které vůbec známe. Vůbec město Oslo je blízko přírody a já jsem teď blízko přírody, ale na vodě, což k Norsku pochopitelně neodmyslitelně patří. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Efekt Sluneční hrob, dokonalá, skvělá skladba. Uzavřená zůstává po vážné nehodě silnice 35 před Týčínem od Hradce Králové před Úlibicemi v místě zúžení, no a za chvilku Alvaro Soler Sofia a Petra Janů s hitem S Bohem všem láskám dej.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
1: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Uzavřená zůstává po vážné nehodě osobáku s motorkářem silnice 35 před Jičínem od Hradce Králové před Úlibicemi v místě zúžení. Čekejte tam stojící kolony, řidiči doporučují využít jiné trasy. V Praze očekávejte problémy na cestě na Barrandov ve Strahovském tunelu. Překáží tam nehoda a dlouhé zdržení je přes tunely Blanka a od Liberecké od Letňan a Polotavské od Libně. Ucpané jsou tam také silnice v okolí. Přerušované fronty jsou na trase Černý most, Štěrboholy a popojíždí se proto i na Průmyslové od Českobrodské po sjezd na jižní spojku. V úseku 4 km se zdržíte na 35C mezi Janovem a Litomyšlí ze Svitav. Ucpaná je také silnice 33 na průjezdu Náchodem na cestě z Polska a pozor na dálnici D1 z Polska do Ostravy na 366. kilometru. Boudal tam osobák s nákladňákem. Místo je neprůjezdné pro nákladní dopravu, kolona má zatím necelé 3 kilometry. Z Global Assistance Kuba.
0: Děkuji, doprava je kompletní, ozvěte se na 605 220 2007. My tu vaši aktuální zprávu rádi pošleme do světa.

0: Tak prý velký holky nepláčou, podle Fergie, která právě teď zpívá na vlnách Rádia Impuls, která nás pomalu jistě tlačí k závěru další vysílací hodiny, bude 11. To, abychom si srovnali hodinky, já už koukám na oblohu a vím, jaké bude dnešní počasí. Svítí to, bude jasno, zpočátku i polojasno, ovšem teploty radostné, 25 až 30 stupňů Celsia. A v tisíci metrech na horách byste měli počítat s příjemnou 21. Zprávy jsou připravené, Lenka Svobodová ve studiu, tak pojďme na to.
1: Sponzorem prosuněné předpovědi počasí je CFG, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CFG. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Policie posílí bezpečnost u vodních ploch. Strojvedoucí na Slovensku se připravují na nechtěné kamery. V Bohumíně se objevil vzácný pták. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Policie se chystá k vodě. Od začátku června do konce září budou policisté po celém Česku kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí. Ředitel pořádkové policie Petr Koutný upozorňuje, že vedle prevence tu půjde také o represi.
8: Kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vodce malých plavidel musí mít u sebe.
7: Policie chce přispět ke snížení počtu utonulých. Každý rok se u nás totiž utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Ulevit si od horka velkoměsta mohou Pražané a návštěvníci metropole díky mlžítkům. Ta dokážou totiž rozprašováním vody snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Společnost Pražské vodovody a kanalizace jich podle mluvčího v ulicích spustila 47. To je o 3 víc než v loňské sezóně. K osvěžení v Praze pomáhají hned 2 typy mlžítek. První z nich funguje nepřetržitě a druhým je takzvané osvěžítko. To je samoobslužné a nabízí také možnost se napít. Na mlžítko v metropoli narazíme třeba na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu nebo třeba v Čakovicích. Šéf Bezpečnostní informační služby vyzdvihuje zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu. Podle Michala Koudelky se k takovému odhalení a následnému trestně právnímu řešení odhodlá jen hrstka zemí ve světě. Koudelka má za to, že lednové zadržení má takto symbolický význam, ale zároveň ukazuje schopnost zasahovat proti protivníkům. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu, obvinili ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Za tento paragraf je v Česku prvním stíhán. Slovensko koupí 430 takzvaných tělových kamer pro strojvedoucí. Dostanou je už v nejbližších dnech, a to i přesto, že je odmítají. Slovenská vláda proto přijala zákon, který jim používání této kamery přikazuje. Jde o bezpečnostní prvek.
9: Kamery budou stát iba v nákupe 500 000 eur a zavádzať sa budou postupně do konca júna tohto roka. Nenahradia existujúce bezpečnostné systémy, ale majú pomôcť pri objasňovaní nehodových udalostí a analýze prevádzkových situácií. Tělové kamery dostanú na teraz iba rušňovodiči v osobných vlakoch a rýchlikoch. Nákladný železničný dopravca ich nekupuje, no nie je vylúčené, že aj on neskôr pristúpi k takémuto kroku. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: V Bohumíně na Karvinsku pozorují kuriozitu. V uplynulých dnech se tam objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v Česku zaznamenali pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. Mluvčí města to dnes řekla novinářům. Lidé by dravce neměli rušit a měli by se od něj držet dál. Také z tohoto důvodu město nezveřejní přesné místo, kde se orla křiklavého podařilo pozorovat. Ze zprávy to všechno, na Impulzu je s vámi i pro další hodinu Vlastík Korec.
0: Zvíře tohoto ptáka by se měli dát naši poslanci do znaku. Orel křiklavý, to by se asi hodilo. Pro některé z nich tedy. Leni, děkuju za zprávy, posouváme to dál, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Aleš Růžička představí hrdinu všedního dne. Kam se podíváme? Počkejte si asi 30 minut. Tady je Impuls.
10: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Chalani, znova sama dotkni a já se teď dotknu tématu dopravního. Uzavřená zůstává po vážné nehodě osobáku silnice 35 před Jičínem od Hradce Králové. Dále máme 4-kilometrovou kolonu na trase před Litomyšlí ve směru od Světav. Je toho více, za chvilku o tom budu informovat.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
9: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
6: Je vynalézavý.
10: Obědně dohromady do pusty, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc páčků, že jo?
6: Je nezastavitelný.
11: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
12: Rádio Impuls.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po vážné nehodě osobáku s motorkářem. Silnice 35 před Jičínem od Hradce Králové před Úlibicemi v místě zúžení. Dále 4-kilometrová kolona popojíždí před Litomyšlí ve směru od Svitav. Na D1 ve směru od Polska na Ostravu na 366. kilometru blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobním. Kolona zde má 3 kilometry a nákladní auta zde neprojedou. Dále na příjezdu do Brna ve směru Tvyškova před 196. kilometrem popojíždí řidiči téměř v 5-kilometrové koloně. A v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov částečně brání provozu nehodací osobních aut v levém pruhu. Proto je blokově odbavován Bubenický tunel ve směru od Troji a kolona se táhne až na Libereckou ke Střížkovu a Povltavskou až do Čuprovy ulice. 605 222 007, kdyby něco, ozvěte se.

0: Eternal Flame a Bangles právě teď na Impulzu, lehce před 11:30. Krásně kvačí a spěchá dopředu to dopolední vysílání, pondělní s datem 25. No já bych vás odkázal možná na jednu adresu, kde máme úplně vše. Zprávy, oblíbenou muziku, to nejlepší z vysílání, anebo přihlášení do hry Halo tady Impulzovi. Vše je na jednom místě. Adresa www.impuls.cz. Už je za chvilku po krátké reklamě kapela Miraj živě z českého mejdanu s Impulzem s hitem Volám.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Je pondělí a s ním přichází další hrdina všedního dne. Dnes se jedná o ženu, která s pomocí koní a psů pomáhá vážně nemocným dětem. Zuřivý reportér Aleš Růžička za ní vyrazil na Vysočinu.
1: Náš hrdina všedního dne je Katka Maříková. Kateřina je fyzioterapeutka, která založila neziskovou organizaci Miracle, kde svým malým klientům pomáhá pomocí hypo a kanisterapie.
2: Jde v podstatě o to, že to dítě reaguje na speciální pohyb, který mu kuň dává. Přenáší to do svého těla a vlastně ten pohyb se fixuje jako nová pohybová stopa v mozku.
3: Ať pochopíme třeba nějaký váš klient za poslední tyka tady hodiny. Co to je třeba, kdo to je?
2: Tak teď si třeba první vybavím jednu holčičku, která v neděli za náma přijela.
3: Kolik je let?
2: Jsou jí 4 roky. A sama mi byla schopná říct, že vlastně její hlavní problém je, že má moc aktivní ruce a nemůže je zastavit.
3: To je nějaká hyperaktivita, nebo co to jako je?
2: Ne, je to dětská mozková obrna, a tetóza. A vlastně to centrum mozku není schopný korigovat zpět novazebný pohyb. Jakoby tu korekci. No a vlastně jsme řešili, jak jí s tím pomoct. A jedna věc je naučit se lépe vnímat to tělo, ale druhá věc je právě i ta práce s emocema, aby ty emoce jí vlastně do těch rukou nerozhodily. A to všechno koně umí.
1: V Bohuslavicích u Telče mají 120 dětských klientů a 300 dalších na čekacím listu. Katka Maříková je skvělá také v tom, že velmi bojuje za to, aby ne úplně levnou terapii rodinám propláceli zdravotní pojišťovny. Tak hodně síly, ať se daří. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic

0: Zase mi nasvětil poznání lépe, protože tenhle hit, ten miluju. 605-222-007 je číslo, kam voláte vaše aktuální zprávy, které se týkají dopravy. O čem bude ta další, která se chystá už za chvilku? Uzavřená zůstává po nehodě silnice 35 na cestě od Hradce Králové na Jičín v úseku od odbočky na Chomutice po Úlibice.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky milion.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Uzavřená zůstává silnice 35 na cestě z Hradce Králové na Jičín v úseku od odbočky na Chomutice po Úlibice. Po vážné nehodě osobáku s motorkářem tvoří se tam kolony. Dlouhé zdržení v úseku 7 kilometrů. Čekejte na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka. Pomalu se jede z Prahy na Ústí nad Labem po D8 v úseku mezi 13. až 18. kilometrem. Na vině je kolona na silnici 16 před D8 z Mělníka. Praze čekejte problémy na cestě na Barrandov v Strahovském tunelu. Stále se tam došetřuje dopravní nehoda a dlouhé zdržení hlásí řidiči přes Blanku od Liberecké od Letňan a také od Polotavské od Libně. Ucpené jsou i silnice v okolí. A na Pražském okruhu se popojíždí v úseku od Jesenice po Barrandov směr letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: 605 222 007 dopravní číslo. Já mám téměř hotovo, ale před svou šichtou dorazil právě teď do studia Honza Benešovský a co chystá, to nám jistě rád prozradí. Ahoj.
3: Krásný dobrý den. Ano, říkáš téměř správně, protože ty ještě budeš prezentovat radosti kolem nás.
1: Ano, radosti ze života.
3: Takže už nebudu dlouho zdržovat, vlastně jenom řeknu, že radost bude pokračovat i u mě ve vysílání. Navážeme projektem Jezdím s úsměvem. V terénu je kolega Vláďa Jaroš s pytlem odměn, takže budeme hodně na vyhřátých silnicích.
1: Takže bude jako Mikuláš, ne, když má pytel odměn.
3: Určitě.

0: Posloucháte Radio Impulse, kde si teď rádi připomeneme, že radost ze života, tu můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to radostný Mešák Ransdorf, který chtěl znát místa, která máte zkrátka rádi.
1: Jaké místo máte spojené se štěstím?
2: To bude autodrom Most, protože tam já cítím jakýsi klid vždycky, když tam přijdu, ačkoliv tam budácejí motory.
3: U babičky na venkově chodili jsme, když byly Velikonoce, tak jsme obcházeli vajíčka tohle. Na houby hlavně, to jsem hrozně ráda chodila.
1: Jaké místo máte spojené se štěstím?
4: Doma je to fajn. Přijdu domů, jdu okamžitě umýt, osprchovat, vykoupat, do pokoje a do televize a jdu odpočívat.
0: Tak, teď už víte, kde máte radost vy. Já mám radost třeba právě teď, že můžu Honzovi Benešovskému pustit jeho oblíbenou písničku.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: posloucháte Rádio Impuls. Dobré poledne, za chvilku si dáme nové zprávy. Teď se díváme na počasí. Zítra budeme pokračovat v letní až tropické krasojízdě. Bude jasno až skoro jasno, teploty v noci 14 až 10 a přes den od 26 do 31 stupňů Celsia.
1: Bude vedro a to my rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se ochladit.
2: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
3: Haló, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: jsme Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
2: Němci a Češi uctili oběti okupace. Češi na Slovensku ukradli zásilku z výdejního boxu. Hokejový Friburg sužuje horko. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Němci i Češi uctili v Brně oběti okupace. Na závěr sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení položili květiny k památníku obětí v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba a požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát ale poklidný. Na místě bylo podle odhadu zpravodaje agentury ČTK asi 500 lidí. Naproti tomu protestujících přišly desítky. Sjezd se poprvé konal na českém území. Sudečtí Němci jsou podle svých představitelů za přijetí vděční. Slovenská policie si došlápla na zloděje z Česka. Obvinila dvojici, která o uplynulém víkendu ukradla zásilku z výdejního boxu v Trenčíně na západě země. Policie to píše v tiskové zprávě. Uvedenou dvojici ve věku 28 a 35 let zadrželi policisté v noci na sobotu pro podezření, že se krátce předtím do výdejního boxu vloupala. Teď je policie obvinila z krádeže a navrhuje vazební stíhání. Korporátní struktura firem ztrácí atraktivitu. Mladí lidé už totiž tolik nepráhnou po kariérním růstu a víc upřednostňují svůj volný čas a individuální potřeby. Personalista Jiří Halberštát Impulzu řekl, že ti, kteří se ve věku mezi 30 a 40 lety do managementu dostanou, pak často trpí syndromem vyhoření nebo podávají výpověď, protože vůdčí roli nezvládají. Podle Halberštáta to souvisí se změnou priorit této generace.
7: Celá tato změna kultury a změna životních hodnot těch mladších generací bude znamenat to, že se i ty firmy musí proměnit. Asi možná budeme muset počkat na to, až ty tradiční konzervativní manažeři odejdou z těch nejvyšších pozic, aby se ty firmy mohly začít proměňovat a fungovat třeba na jiném principu.
2: Cestou by tak mohla být proměna role manažerů. Ti by do budoucna podle Halberštáta mohli řídit menší a flexibilní týmy.
0: Všechno?
2: Ne, jdeme na hokej.
0: Jo, jdeme na hokej, vidíš to, úplně jsem zapomněl. Tak.
6: S Impulzem na hokej.
2: Národní hokejový tým má před sebou odpolední zápas s Nory. Hokejistům na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu ale přibyl další soupeř a tím je vedro. Jak hlásí kolega Jakub Hromada přímo z místa šampionátu, počasí se zcela obrátilo.
8: Místo deště a chladu tady panuje vedro a na obloze prakticky nenajdete jediný mrak. Teploty se drží jen těsně pod 30, což výrazně ovlivňuje i režim na mistrovství světa. Organizátoři proto upravili fanzónu, umístili do ní několik slunečníků. No a i hráči se musí s vysokými teplotami nějak vypořádávat. Bají na pitný režim, jonťáky střídají s vodou, ale dokonce mají během zápasu na střídačce k dispozici chladicí pitlíky s ledem. V kabině pak mohou stát u větráku, nebo si aspoň sundavají v každé volné chvíli rukavice. No a toto se do konce šampionátu už asi nezmění. Pro Radio Impuls, Jakub Hromada, i dnes, Friburg.
0: Ano, chladicí pitlíky, my zase máme pitlík s odměnami. Za chviličku pozdravíme do provozu, rozjedeme další fázi dopravně bezpečnostního projektu Jezdím s úsměvem. Připojí se Váďa Jaroš, vyhlásí otázku, odpověď potom oceníme 500. Tady je Honza Benešovský, jdeme hrát nejdřív činasky, potom Lucie.
6: Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou, za chvilku se připojí Michal David. Nicméně teď se hlásí z terénu kolega Vláďa. Jaroš, zdravíme tě, hezké odpoledne.
1: Ahoj, opět se vám hlásíme z cest. Projekt Jezdím s úsměvem na plné obrátky jede i v pondělí. Napověda na dnešní místo, kde se potkáme po 14. hodině, už dneska padla, zopakuju jí. Kousíček od nás bude jedna ze zoologických zahrad v České republice. No a druhá nápověda, právě teď, abyste byli všemu ještě blíž, tak kousek od tohoto místa je také ski areál Schatzberg, kde si můžete zajezdit na prkně na lyžích. A teď už pojďme soutěžit. Pro ty z vás, co nemůžou dnes po 14. hodině osobně, tak poslouchejte dnešní otázku, na kterou můžete teď odpovědět. Otázka pro dnešní den. Co pomáhá, když jsi za volantem ve stresu? Nápovědu najdete v aplikaci OMV MyStation a už teď napište odpovědi přes WhatsApp 605 222 007 a zhruba za 15 minut všechno vyhodnotíme, držíme palce, jezděte s úsměvem, ahoj!
2: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
7: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
6: Co ti tady přináší největší radost?
7: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
6: A co tě na této práci nejvíc baví?
7: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
6: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umyju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
10: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává silnice 35 na cestě od Hradce Králové na Jičín v úseku od odbočky na Chomutice po Úlibice po vážné nehodě. Je to srážka osobního auta s motorkou. Policie dopravu odklání. 4-kilometrovou kolonu vidíme před Litomyšlí ve směru od Svitav na D1 ve směru od Polska na Ostravu na 366. kilometru blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobním. Kolona narostla na víc než 8 kilometrů. a nákladní auta neprojedou vůbec. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov stále částečně brání provozu nehoda 3 osobních aut v levém pruhu. Kvůli tomu je pak omezený i provoz v tunelu Blanka ve směru od Troji. Kolona se táhne až na Libereckou, ke Střížkovu a po Vltavskou až do Čuprovy ulice. Tak budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku bude zpívat Lucie Vondráčková, dáme si písničku Vzkaz Pláhvy. A já bych chtěl ještě jednou pogratulovat Radkovi, našemu posluchači a registrovanému hráči, protože Radek fantasticky zabodoval, halo tady Impulzovi zaznělo prvotřídně, ukázkově, zřetelně. Potom navíc Radkovi padl na výherním kole dvojnásobek, takže spokojenost veliká. 20 000 doma, kdo by nadával? Tak zítra jedeme na novo, buďte ve střehu a registrujte se. Dělejte to pořád dokola, to doporučujeme, protože každá další registrace zvedá šanci na ten ranní telefonát. Tak vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, adresa ve žluté rádiové aplikaci, to funguje taky, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9 kaček na číslo 906 1109, no a potom mějte nabité přístroje, zvedejte telefony a říkejte do nich halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip Vlasty Korce. Víte, jak se říká člověku, který je v pondělí šťastný? No přece nezaměstnaný.
3: Nový rytmus života je tady. Nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Čenského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci. Šlo mu o život. Herečtí bardi v problémech na lodi. Zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Ticket Energylandia.pl.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls odpolední vysílání za chvilku, kapela Olympics Impulzovic z krabičky. Nadprůměrné květnové teploty lákají k vodě, která v řekách a v přehradách je zatím ještě celkem studená. Jestli se lidé i přesto chodí do vody osvěžit, to přímo v terénu zjišťuje reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, cachtáš se někde?
1: Pěkné odpoledne. Já ne, ale vidím plavky, klobouky, sluneční brýle, lidé opalující se napříč zelenou trávu. Takový obrázek se právě teďka naskýtá mým očím v pražském přírodním koupališti Žluté lázně. Já vidím taky muže nafukujícího si kajak. Do té vody se ale pouštějí jenom jednotlivci, což je pochopitelné. Řeka Vltava má v tuto chvíli jenom 14,5 stupně. A tak ti jednotlivci, co se do té vody pustí, neplavou déle než minutu. Nálada je tu v skutku letní, ačkoliv to na to plavání teda v řece moc není. Některým tady stačí osvěžit se pod sprchou. Já vyzkouším teďka sprchu, jestli... No jo, to je v pohodě, to je daleko teplejší než ta Vltava, takže to se dá pochopit, že lidé raději směřují sem pod tu sprchu. No a kromě této sprchy jsou tu taky vodní mlhovače, fontána, plážová hudba a nově taky pohled na ten skvostný architektonický počin, tedy dvorecký most. A chodí sem i cizinci, já jsem slyšel němčinu nebo severský jazyk.
0: No, víkend, pokud jde o teploty, byl letní, leckde i tropický. Projevilo se to na březích Vltavy? Včera bylo narváno, monitoroval si situaci?
1: Ano, ano, ano, včera to tady bylo úplně narvané, plné. Já jsem se dozvěděl, že třeba tady do těch žlutých lázní přišli skoro 2000 lidí a to by leckdo čekal, že obyvatelé Prahy odjedou z rozpáleného města pryč, do přírody, na chaty a tak dále. Ale i tak se našli tisíce lidí, kteří se váleli na pláži a i přímo do řeky Vltavy se pouštěli, alespoň na těch šlapacích lodích. Ta byla poseta šlapacími loděmi, paddleboardy a dalšími plavidly. A třeba pokud jde o sobotní odpoledne, tak to spousta lidí spojila tu touhu po vodě se sledováním hokeje. Zápas mistrovství světa sledovali mnozí právě i přímo tady u Vltavy, takže to mě třeba překvapilo. No, tolik situace od řeky, já se teď budu přesouvat k venkovnímu bazénu a ve zprávách ve 14 hodin poreferuju od něj a třeba, no z něj ne, ale teplotu vyzkouším.
0: Bezva, těším se na to, Tomáši, díky moc, jdeme na Olympiky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Beatles, česká klasika. Olympic, Impulzovic krabičky. Do letní fáze vstupuje náš dopravně bezpečnostní projekt s ním s úsměvem. Teď jsme měli mít ve vysílání posluchačku Jiřinu, která správně odpověděla na otázku, co dělat, když se za volantem dostaneme do stresu. No a stalo se to, co se občas prostě stane. Jiřina to zřejmě omylem položila, takže se ještě pokusíme nějak propojit. Ale teď poprosím ambasadora dobré nálady na cestách, Vláďu Jaroše, aby nás seznámil s dalším dnešním plánem. Vláďu, ahoj.
1: Výherce ve vysílání známe a teď už se pojďme opět posunout na cestu blíže k vám, kde se setkáme dnes po 14. hodině, aby jsme pro vás měli odměny od OMV do vaší aplikace. Může to být tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc zdarma. Potkáme se tam, kde poblíž nás je zoologická zahrada, to jsme si říkali, taky tam, kde je ski areál Schatzberg, to je velká nápověda a pohybovat se budeme po nejstarší dálnici, dokonce po historicky první budované dálnici Československa. Tak teď už byste mohli trošičku tušit. My to upřesníme po 14. hodině, to už bude to jasné, přesné místo, kde budete mít půlhodinový časový limit, abyste se za námi dostavili a vybrali si svoji odměnu. Šťastnou cestu, jezděte s úsměvem, vidíme se a poslouchejte Impuls.
2: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
3: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.

0: se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A přestávka. Jsme stále s vámi. Teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšer se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Aktuálně je zavřená dálnice D3 od Českých Budějovic na Prahu na 106,5 kilometru u Veselí nad Lužnicí po vážné srážce osobáku s nákladňákem. Silnice číslo 35 zůstává neprůjezdná na trase Hradec Králové Jičín v úseku mezi odbočkou na Chomutice a Úlibicemi po vážné dopolední nehodě osobáku s motorkářem. Očekávejte tam kolony. V úseku téměř 9 kilometrů se táhne přerušovaná fronta na cestě z Polska od Klocka po Náchod. Řidiči doporučují zvolit jinou trasu. V Praze zůstávají fronty ve směru do tunelového komplexu Blanka od Liberecké od Střížkova a od Polotavské od Libně. Na dopravní nehodu pozor na Novopatské v Praze směrem ke Kbelské za sjezdem na Satelice. Zdržíte se od D10. A ucpaný zůstává i Pražský okruh na cestě k letišti u Barandova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme pěkně. Pokud jste někde v terénu, bude fajn, když se ozvete. 605 222 007 je naše telefonní číslo. Nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Těšíme se na vás. Sejte opatrně. Šťastnou cestu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Dobré odpoledne. Za chvilku další zprávy. Začínáme u počasí. Zítra čekáme jasno, až skoro jasno. Počasí v podstatě podobné tomu dnešnímu. Noční teploty 14 až 10, přes den od 26 do 31 stupňů Celsia.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Vydali výstrahu před tropickými teplotami. Vláda bude určovat ceny paliv i v červnu. Hvězdný pastrňák slaví kulatiny. Jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Meteorologové varují před vedry. V Praze, části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se zítřejší teploty vyšplhají přes 31 stupňů. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že mix suchého a teplého počasí může být i celkem nebezpečný.
4: Ve středních a severozápadních Čechách přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, a to až do odvolání.
3: Před požáry varují meteorologové už během dneška. Zítřejší výstraha před vedry začíná zítra ve 13 hodin. Na Jižní Moravě vydrží i během pozítřka. Ceny pohonných hmot bude mít česká vláda pod palcem i v červnu. O měsíc prodloužila dobu, kdy reguluje maximální částky, za které smějí prodejci nabízet litr benzínu a nafty. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Na síti X to píše ministryně financí Alena Schillerová. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. České státní dluhopisy jdou na dračku. Lidé si je objednali celkem už za víc než 44 miliard korun. Vyplývá to z informací ministryně financí Aleny Schillerové. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Zaplatit pak za objednané dluhopisy lidé musí do 7. června. Schillerová označila vysoký zájem veřejnosti o státní dluhopisy za skvělou zprávu pro Česko. Uvedla také, že největší zájem mají lidé o pětileté fixní dluhopisy. Ty objednali zatím v objemu 24 miliard. V Japonsku vyšetřují krádež zlatých cihel. Podezřívají z ní dva 19-leté mladíky, které se podařilo už zadržet. Podle japonské policie měla dvojice v dubnu na ulici v Tokiu zranit 4 muže a ukrást jim batoh, ve kterém zlaté cihly měly. Podle napadených se hodnota přibližně 2 kilogramů ukradeného zlata pohybuje v přepočtu kolem 7 milionů korun. Hokejový útočník David Pastrňák dnes slaví 30. narozeniny. S hokejem začínal v Havířově a dnes je jednou z největších hvězd NHL, miláčkem fanoušků a elitním střelcem. Přitom jako malý chtěl být brankářem.
5: Nakonec patří David Pastrňák v NHL v Bostonu k nejlepším útočníkům planety. Mezi Čechy je v historické tabulce druhý za Jágrem.
6: Pastrňák šut, hitka!
5: Osmkrát vyhrál domácí anketu Zlatá hokejka. Má titul mistra světa. Po Stanley Cupu stále touží a chce být vzorem pro mladé.
7: Musíme pokračovat práci a soustředit se na to, aby jsme tam byli pro ty mladé kluky a zlepšovali se každým dnem.
5: Spoluhráče z národního týmu Nečas, Hertl, Chytil i Beránek se shodují, že je pro ně David Pastrňák velkou motivací.
8: Tak já myslím, že dělá všem radost tady českým fanouškům.
9: Je to vlastně rozený střelec.
10: Pro nás všechny jako velkým vzorem. Ten level, kde je teďka, tam se dostane jen pár hráčů za život.
11: Výborný kluk a radost tím být v tom týmu.
5: Dnešní oslavenec, čerstvý třicátník, je i šťastný otec. Se švédskou manželkou Rebekou má dvě dcery, Freju a Maju. Všechno nejlepší přeje Renata Kuková a Rádio Impuls.
0: Když jsme u toho, tak naše hokejisty dnes čekají na mistrovství světa Norové. Podíváme se na ně sázkařským okem. Rozhovor s expertem si poslechněte za nějakých 35 minut. Teď chceme bodovat hudebně. Richard Miller začne.
1: Impuls. Radost ze života.
0: Přidají se Roxette nebo Jeleni. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.

Impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls, zdravíme na silnice. Hned vám tam taky pošleme kompletní zpravodajský servis. Začneme na dálnici D3, která je stále uzavřená u Veselí nad Lužnicí. Detaily připojíme za 3 minuty a z české muziky se chystá Marek Ztracený.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává dálnice D3. Od Českých Budějovic na Prahu na 107 kilometru u Veselí nad Lužnicí po vážné nehodě. Je to srážka osobního auta s nákladním. Jedním pruhem se aktuálně projíždí po vážné nehodě osobního auta s motorkářem pro změnu na silnici 35 na trase Hradec Králové Jičín v úseku mezi odbočkou na Chomutice a Úlibicemi. Na 6 kilometrů narostla kolona před Litomyšlí ve směru od Svitav. Dlouhá kolona se táhne na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od polských hranic. A dobrá zpráva nakonec, v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov už se podařilo nehodu odstranit a dlouhé kolony se pozvolna rozjíždějí. Tak se případně ozvěte klidně z tunelu, budeme rádi. 605 222 007 telefonní číslo do dopravní centrály, anebo se připojte prostřednictvím žluté rádiové aplikace, která je ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu přejeme, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, pomalinku se laďte na slovenštinu, za chvilku si zahrajeme Pehu, ale teď se pojďme ještě přenést do dnešního rána, kdy byl hlavním hrdinou ve vysílání Radek. Radek, náš posluchač, připravený, přihlášený, registrovaný, bdělý, prostě udělal přesně to, co jsme od něj očekávali, to znamená přijal hovor a řekl správné výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzový.
2: A to bylo v rychlé a výborné halo, tady Impulzový, není co řešit. Vítejte v našem vysílání, prosím, představte se nám.
1: Ahoj, tady Radek, já vás všechny zdravím.
3: Nic, anebo 100 tisíc, chcete to zkusit?
1: No samozřejmě, že to chci zkusit.
2: A už točí. Jedeme, točíme se švihla do toho dneska. A máte tam dvojnásobek, chlape, dvojnásobek.
1: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
0: Totál 20 tisíc korun doma, zítra pokračujeme, registrujte se do hry. To připomínáme pořád dokola, že je dobré dělat stále. Jednou stačí podle pravidel, ale čím víc těch registrací uděláte, marná práce, tím je také větší šance na to ranní zavolání. Tak vstupte u nás na webu www.impuls.cz, adresa přes SMSku za 9 kaček na číslo 906 11 09, nebo je k dispozici žlutá rádiová aplikace. A co je ze všeho nejdůležitější, ráno říkat do telefonu halo, tady Impulzovi.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chviličku si vezme mikrofon Michael Jackson.
1: S Impulzem na hokej.
0: V šampionátu ve Švýcarsku dnes Česko podstoupí předposlední zápas základní části. Přiletí přes nory. Se mnou už je teď ve vysílání Jiří Hadrava, expert Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jiří, dobré odpoledne. Tak co myslíte, získá Rulíkův výběr další tři body?
2: Hezké odpoledne. Češi rozhodně chtějí proti Norsku tři body, aby měli co nejvýhodnější pozici pro čtvrtfinále. A jsou podle Tip Sportu i výraznými kurzovými favority zápasu. Nesmíme ale nic podcenit, protože Norové předvádí dobrý hokej a evidentně sedí role outsiderů. Nakonec po prodloužení dotáhli zápas proti Kanadě a Švédsko dokonce senzačně porazili a jsou tak blízko postupu do playoff. Vzhledem k jasné motivaci obou týmů by dnes na každé straně mohly padnout alespoň dva góly. Tuto příležitost bookmakers Tip Sportu ohodnotili kurzem 2:1. Tím pádem se i nabízí tip na střelce, kdo to dnes trefí v českých barvách, a poměrně dost pravděpodobné je podle nás, že by se mohl po čtvrté na turnaji trefit Dominik Kubalík v kurzu 2:8:1.
0: No a jak to vidí tipéři?
2: Většina sázkařů Tip Sportu má jasno a nepochybuje o tom, že zvítězí Češi. Přes 90% tiketů vsazených na tento zápas obsahuje právě tip výhra Česka. V tuto chvíli je možné sadit si na triumf našich v kurzu 1:43:1.
0: Výborně, ještě připomenu, že streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu a nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů korun. Jiří Hadrava, expert Tipsportu, se jistě zase brzy připojí. Tak vám děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, řidiči, dávejte pozor, hromadná nehoda. Před malou chvílí uzavřela silnici 13 z Chomutova na Karlovy Vary za Stráží nad Ohří. Podrobnosti doplníme v dopravě 007 za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se hlásí z Global Assistance. Zdravíme tě.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Srážka 3 osobních aut uzavřela silnici číslo 13. Z Chomutova do Karlových Varů za Stráží nad Ohří. Volte včas objízdné trasy. Po vážné hromadné nehodě uzavřený obchvat Čáslavy na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Objížďka vede přímo přes Čáslav. Uzavřena je také D3 na 106. kilometru ve směru z Českých Budějovic do Prahy kvůli nehodě osobáku s nákladňákem. Jezdí se odklonem přes Veselí nad Lužnicí přes exit 107. Skoro 5-kilometrová kolona je před Litomyšlí cestou z Moravské Třebové do Vysokého Mýta. Hodně ucpaný je příjezd do Náchoda na trase z Polska do Hradce Králové. Více než 7-kilometrová kolona sahá až na polskou stranu. A v Praze se bouralo v Novopatské směrem do Letňan za sjezdem na Satalice. Do kolony vjedete na východní spojce Pražského okruhu u Černého mostu. Z Global Assistance Marek.
1: Děkujeme. Pražský okruh směrem na letiště po pojíždí mezi Jesenicí a sjezdem na Barrandov. A víc než 2-kilometrová kolona je na D1 z Vyškova do Brna před 210. kilometrem u Holubic. Ozvěte se, připojte se, doplňte nás. 605 222 007 je telefonní číslo, které můžete využít, a nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu přejeme, Rádio Impuls, krásné odpoledne všem.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za minutu a půl, 14. hodina. Lenka Svobodová mi říkala před hodinu, jak si užíváš ty stručné předpovědi počasí. No je pravda, že moc věc tu k dispozici nemáme. Bude jasno a vedro 26 až 31 stupňů Celsia také zítra.
1: Počasí sevřelo i Prahu. Žena ze Šumperska zkusila svést policii na falešnou stopu. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Pražané už hojně vyrážejí na venkovní koupačku. Přímo v terénu to zjistil náš reportér Tomáš Kabát. Teplota v metropoli už dosahuje 26 stupňů a lidé tak míří za osvěžením. Dobré odpoledne, Tomáši.
3: Dobré odpoledne, tak tohle je zvuk fénu, kterým si suší hlavu lidé po návštěvě venkovního bazénu v pražském Porolí. V uplynulé hodině se tvořila fronta právě u zdejší pokladny, teď už je fronta trošku víc odbavevenější a návštěvníci se už opalují na lehátku a užívají si to venkovní plavání. Ta zdejší voda se zde vyhřívá na teplotu 25,5 stupňů Celsia a když do toho svítí slunce, jako právě teďka, tak může být voda ještě o něco teplejší. I proto je tady víc lidí než u těch přírodních koupališť. O tom, že jde o skutečný start sezóny, vypovídá i to, že už jsou otevřené letní šatny. Od středy má ale přijít studená fronta, tak uvidíme, jak dlouho tady ten letní entuziasmus vydrží. O tom, že jde o úplný začátek, vypovídá i fakt, že je dnes ještě pořád zavřený tobogán. Z Prahy Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Po sobotním útoku obvinili policisté na Šumpersku 30-letou ženu z pokusu o vraždu. V bytě v Zábřehu pobodala nožem 38-letého muže. Útočnice chtěla policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi. Kriminalisté ale případ rychle objasnili a soud poslal ženu do vazby. V případě prokázání viny jí hrozí 10 až 18 let vězení. Cyklisté v Beskydech mají k dispozici 3 nové cyklostezky. Vybudovala je obec Trojanovice a vedou kolem přehrady Lubina až na horské sedlo Pindula. Trasy, které na sebe navzájem navazují, měří dohromady 4 kilometry.
4: Stavba cyklostezek přišla na více než 130 milionů korun, což odpovídá náročnosti celého projektu. Byla tady snaha nezasahovat do zeleně a proto logicky vedou cyklostezky podél již existující místní komunikace. I tak se ale stavbaři museli vyrovnávat se složitým terénem. Přemostili například několik vodních toků a složité bylo i majetkoprávní řízení, které trvalo 10 let. Cyklotrasy propojují nejen 2 obce, ale i 2 regiony. Navazující část, která povede do Rožnova pod Radhoštěm, by měla být dokončena v létě. Eva Panošová, Rádio Impuls, Trojanovice.
1: Střední škola v Pardubicích po vraždě dívky znovu funguje. V blízkosti budovy mladík minulý čtvrtek zavraždil jednu ze studentek. Dnes škola obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici psychologická pomoc. O víkendu se také uskutečnilo online skupinové setkání zaměřené právě na psychologickou podporu žáků a zaměstnanců. Ředitelka střední průmyslové školy chemické Markéta Tefrová to řekla agentuře ČTK. Podle ní výuka jede znovu podle rozvrhu. Dnes ještě začala až druhou vyučovací hodinou. Pokračují i maturity, které v pátek musely být kvůli tragédii zrušené. Zkoušky, které byly kvůli incidentu odložené, proběhnou v náhradním termínu do 10. června. Tenista Jiří Lehečka se v Paříži sotva ohřál. Na grandslamovém Roland Garros vypadl už v prvním kole. 12. nasazený podlehl 89. hráči světa Španělovi Careňovi. Utkání na antuce 24-letý Lehečka prohrál po necelých 2 hodinách.
0: Posloucháte Rádio Impuls? Česká školní inspekce rozdala školákům kontroverzní dotazníky. Co v nich bylo? Jaké otázky? Řekneme krátce po 2:30, máme to jako další téma. A teď je tady učitel Martin Maxa, Honza Benešovský s vámi.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Rádio Impuls. Celavý.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, žijeme českou muzikou, což když řekneme, tak tím automaticky myslíme i kolegy ze Slovenska. Takže za okamžik Eláni, ale teď už se znovu spojujeme s Vláďou Jarošem, s ambasadorem úsměvu a dobré nálady na cestách. Zdravíme na vypečený asfalt.
1: Ahoj, opět ahoj. Zdravíme z našich cest. Dneska se máme potkat na místě, kde, jak jsme napovídali, je kousíček odsud zoologická zahrada, jedna ze zahrad v Česku, a tím myslíme zoologickou zahradu Jihlava. Taky se tady dá kousíček odsud lyžovat. Ski areál Schatzberg je tu a pohybujeme se po dálnici, která je historicky první budovanou dálnicí Československa, taky nejdelší dálnicí na území Česka. A to je D1. Takže pojďme to zkonkretizovat. Čerpací stanice OMV D1 a to je Jihlava Pávov ve směru na Prahu. Tady se potkáme, 30-minutový časový limit běží právě teď. Přijeďte se svým mobilním telefonem, v něm mějte aplikaci OMV My Station a pak už můžete jenom krásně sbírat odměny. Třeba tankování na rok zdarma, držíme palce. Kdo bude první, má šanci. Těšíme se na vás, jezděte s úsměvem. Ahoj!
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme u hromadné nehody v Karlovarském kraji. Hlásí se jeden z našich parťáků. Moc za to děkujeme. Halo, jak to tam vypadá?
2: Po cestě z Chomutova na Vary ve Stráži dopravní nehoda. Pokud můžete s osobákem, vemte to vrchem přes Boží dár, jinak se to nedá obět.
1: Tak díky moc. Uzavřená zůstává D3 od Českých Budějovic na Prahu na 106. kilometru u Veselí nad Lužnicí. Po vážné srážce osobního auta s nákladním čekejte zdržení i na objízdné trase. Po vážné hromadné nehodě je uzavřený obchvat Čáslavy na silnici 38 mezi Havličkovým Brodem a Kolínem. Objížďka vede přímo přes Čáslav. Dál na silnici 35 před Litomyšlí ve směru od Cvitav se vytvořila 6-kilometrová kolona a dlouhou frontu vidíme také na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od polských hranic. Ozvěte se, doplňte nás 605 222 007, telefonní číslo, na které zavolejte, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls, chystáme další speciální vysílání na příští týden. Hlavní postavou bude Richard Krajčo. Víc zatím prozradit nemůžeme, ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem, týden plný překvapení, začínáme přesně za týden, v pondělí na Radio Impuls. A za chvilku Poetika a Jiří Korn z Impulsovic krabičky.
1: Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Čenského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci, šlo mu o život. Herečtí bardi v problémech na lodi, zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvíli bude zpívat Jiří Korn.
1: Svět kolem nás.
0: Česká školní inspekce vstoupila na tenký led, poukazuje na to článek z pravodajského webu iDnes.cz, který se ohlíží za kontroverzním dotazníkem pro žáky základních škol. Na co konkrétně museli odpovídat, to zjistil reportér Tomáš Zemánek. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd není žádná novinka. Inspekce ho provádí už roky a má za cíl porovnat, jak si vedou různé školy nebo jejich typy. Účastní se totiž i příslušné ročníky víceletých gymnázií. Komu by přišla nějak pobuřující čeština a matematika, kde je srovnání legitimní? Jak mi ale popsala autorka zmíněného článku Tereza Krocová, dotazník zajímaly i další tematické okruhy.
3: Duševní zdraví a socioekonomický status dětí. Ty otázky cílily zejména na rodinné zázemí, well-being, psychickou pohodu, ale objevil se tam i dotaz například, zda už někdy dotyčný uvažoval o tom, že by byl lepší, kdyby ukončil svůj život.
2: Dotazování na osobní a rodinné věci je u těchto testů běžné a bylo součástí i v minulých letech. Letos se ale zvedla vlna kritiky. Jak i dnes uvádí, protestují rodiče, uživatelé sociálních sítí i lidé z oboru. A Krocová doplnila, že situace už má i první důsledek.
3: Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je nyní to testování zatím pozastavené a čeká se na finální stanovisko, které přijde po dnešním jednání ministra školství s ústředním školním inspektorem.
2: Školy mají testování páťáků a deváťáků stanovené jako povinnost a do obsahu nemohou nijak zasahovat. Volnost mají pouze v tom, kdy v rozmezí od 11. května do 5. června vyplňování zorganizují. Právě proto mohlo být testování přerušeno a mnoho ústavů teď čeká na další instrukce.
0: Téma kontroverzního dotazování na základních školách prozkoumal reportér Tomáš Zemánek a ještě podrobněji se mu věnuje článek na webu iDnes.cz. Tome, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: A jako blázen. Česká klasika, Simplusovec krabičky. Za chvilku Eros Ramazzotti nebo Lucie, ale teď ještě znovu míříme za parťákem, za emisarem úsměvu na cestách Vláďou Jarošem. Haló.
1: Ještě jeden tak. Velký pozdrav z čerpací stanice OMV, tady, kde je stále rušno, D1, Jihlava, Pávov, ve směru na Prahu, tady jsme dneska stáli. 30-minutový časový limit je bohužel pryč, dneska to nikdo nestihl, to znamená, posuneme ten příběh zas o kousek dál a uděláme to už ve středu, kdy opět vyjedeme do jednoho z koutů naší republiky. Mějte u sebe aplikaci OMV MyStation, buďte usměvaví, takhle to přesně máme rádi, budeme odměňovat usměvavé řidiče. Na cestách potkáme se. Laďte Impuls, ahoj.
0: Ahoj.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vyspálek začne, hlásí se z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Po vážné nehodě 3 osobních aut zůstává uzavřená silnice 13 mezi Chomutovem a Karlovými Vary za Stráží nad Ohří. Kolony se táhnou z obou směrů. Uzavřená je také dálnice D3 na 106. kilometru ve směru z Českých Budějovic do Tábora. Jezdí se odklonem přes Veselí nad Lužnicí na exitu číslo 107. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Práce silničářů komplikují provoz před Hřimovem směrem z Humpolce. Postojíte si z obou stran. Nesouvislá fronta je na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 212. a 196. kilometrem. Hodně plná je i bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Více než 5-kilometrová kolona je před Litomyšlí na trase z Moravské Třebové do Vysokého Mýta. A doprava kolabuje na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Více než 10-kilometrová kolona sahá až na polskou stranu. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju, pokračujeme. Po nehodě je stále uzavřená silnice 38 na obchvatu Čáslavy mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Jezdí se odklonem přes město a teď ještě Pavel, jeden z našich parťáků. Zdravíme.
3: Silnice 38, 99. kilometr, je tam auto ve svodidlech, policie to tam řídí kivadlově, dělají se tam z každé strany lehčí kolony, tak si dejte pozor.
1: Ano, pevné nervy, dávat bacha, sem tam se ozvat. 605 222 007 je naše telefonní číslo, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Renata s Petrem, hezké odpoledne.
4: Krásné odpoledne, to bylo stereo.
1: Teploučko.
5: Tak přesně, je teploučko a teploučko ještě bude. U nás ve vysílání přemýšlím, jestli se něčím schladíme. No těžko, já jsem si koupila ledovou kávu. Stav.
4: No a spíš vyrazíme ven jako na nákupy, protože budeme mít poukázky na 5000 do jednoho obrovského shopping centra.
5: To je pravda, pak taky budeme vzpomínat na léta minulá. Dnes na rok 1980, takže ti, kterým bylo tehdy 18, tak budeme čekat na jejich příběhy. Jsou to ti, kterým letos bude 64.
4: Ano. Těšíme se, to bude celé odpoledne.
1: Odpolední program Rádia Impuls, taky Tomáš Kabát, ten se připojí od vody. Mějte se krásně, ahoj.
5: Ahoj.

0: Rádio Impuls v pondělí odpoledne, 25. května, minuta a půl před 15. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, počasí zahájilo sezonu plavek, koupání a tak dále. I o tomhle budou zprávy. Pak Krištof a Rubikon, no a když jsme u počasí, tak třeba hnedka zítra bude jak, Renčo?
1: No tak ty si to v podstatě řekl, jasná obloha, slunce a letní teploty budou pokračovat. I zítra naměříme 27 až 32 stupňů. V tisíci metrech tam se taky neochladíme.

0: bude až 23.
1: Musíme jak zařídit, aby jsme nemuseli do práce zítra.
0: Proč? Jsi tady pustil klimatizaci?
1: No, to je pravda, ale já jsem byl jako všichni, že bychom...
0: Jo, že bych se šel někam
1: kouně. Vyhlásilo, no.
0: A jo, takhle.
1: Byly uhelné prázdniny, tak budou teplotní prázdniny.
0: Tak dobrý, navrhni.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Bude vedro a to my rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se ochladit.
0: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
4: Haló, tady Impulzový.
3: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
0: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
3: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
0: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára, zasmíříme
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Paliva padne o desítky haléřů. Detektivové rozšířili stíhání v bitcoinové kauze. Klíšťata se pustila do akce. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Paliva mohou být od zítra zas o něco levnější. Maximální ceny pohonných hmot stanovované státem klesnou od desítky haléřů. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44 korun 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 41,72. To je o 36 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda dnes rozhodla, že v určování cenových stropů bude pokračovat i v červnu. Ke kroku přistoupila v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy, které odstartoval konflikt na Blízkém východě. Mnohým venkovním občerstvovacím stánkům odstartovala sezóna. Na cyklostezkách i turistických trasách začíná být díky pěknému počasí rušno. Náš reportér Tomáš Kabát to potvrzuje třeba z pražského Rašínova nábřeží. Tomáši, pěkné odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Na jižním kraji náplavky už je otevřená půjčovna kajaků a paddleboardů, otevřené i občerstvení na některých lodích, které tady kotví. Tady se lidé většinou scházejí až s pozdějším odpoledním časem, takže ještě u některých zdejších podniků probíhá naskladňování zásob. Tam, kde už mají otevřeno, se opalují lidé na lehátkách. Překvapilo mě, že jeden pán se vyhříval i přímo na hraně nábřeží. Odpolední slunce pořádně rozpaluje kamenné obklady. Je tady samozřejmě mnoho těch, kteří se před sluncem skrývají pod slunečníky nebo ve stínu pod mostem, kde občas příjemně profoukne vítr. Ani tady na náplavce nechtějí o své zákazníky přijít kvůli hokeji, a tak se tady bude konat společné sledování dnešního zápasu přímo na jedné z lodí. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
6: Bitcoinová kauza zase o něco nabobtnala. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes rozšířili stíhání jednoho z obviněných o další jednání, které se týká praní špinavých peněz. V případu jsou obvinění 4 lidé. Souvisí s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti. Ve vazbě je kvůli tomuto případu pouze dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Jiříkovského Karim Tyč. Skupina je obviněná z legalizace výnosů z trestné činnosti a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Klíšťata zahájila sezónu ve velkém stylu. Velmi aktivní jsou na jihu a východě Moravy. Nejvíc nakažených parazitů je na Slovácku a na Valašsku.
8: Nakaženost klíšťat na Vsetínsku a na Uhersko-Hradišťsku přenášejících boreliozu šplhá místy ke 20%. U klíšťové encefalitidy je podstatně nižší. Příroda je teď plná pěších turistů i cyklistů. Zásady bezpečí jsou jasné. Nešetřit na repelentech, sedat či lehat do trávy pro pocit panenské přírody velmi pošetilé. Tohle mají přisávači nejraději. Na tmavé tečky na kůži je třeba dávat pozor. Pinzety a trocha alkoholu do batohu sebou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: 3 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Bezvadná zpráva, ale ta větička, klíšťata zahájila sezónu.
0: Ne, to by se líbilo, že máš do batohu si dát alkohol.
1: No, jistě.
0: I pinzetu.
1: Krásné, zprávy zase za hodinu. Hezké odpoledne s vámi opět Petr Brožík.
0: A Renata Kuková, za chvíli vás pozveme do hlavního města na nákupy. Budeme soutěžit o poukaz do nákupního centra.
1: Bude to velikánské a spousta muziky připravená, třeba Krištof a Rubikon právě teď.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, pondělí odpoledne 4:05. Za chvilku další muzika. Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc. A sledujeme i rozpálené silnice. Aktuálně je nehoda na Pražském okruhu na 18. kilometru. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty. A taky dneska pro vás něco hezkého budeme mít.
1: Dnes soutěžíme o dárkové poukazy v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Palladium, největšího a nejstylovějšího nákupního místa v centru Prahy s jedinečnou atmosférou. Platnost poukazů je jeden rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Palladia.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letiště bouralo osobní auto s nákladním a autobusem. Do přerušované kolony se dojíždí u Jesenice a kvůli tomu je blokově odbavován Komořanský a Lochkovský tunel. Přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 216 a 196. Dále na D1 na 361. kilometru směrem na Prahu u sjezdu na Ostravu Přívoz se srazila dvě osobní auta. I tady čekejte zdržení v koloně. Kvůli hromadné nehodě je stále uzavřená silnice číslo 38 na obchvatu Čáslavy mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Jezdí se odklonem přes město. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav se zdržíte v 5-kilometrové koloně. A dlouhou šňůru vidíme také na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od polských hranic. A nakonec dobrá zpráva, která přichází z D3. Na 106. kilometru ve směru z Českých Budějovic do Tábora byla nehoda odstraněna a dálnice je průjezdná. Více takových zpráv klidně přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i s Petrem Kotvaldem.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Odpolední impuls, 4 minuty před 15:30, za chvíli zase česká muzika, Miraj, Drahokamy a teď pro vás něco máme. My celý týden v tomto čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze. Jak jsme avalizovali před chvílí, tak tady je dnešní soutěžní otázka.
1: Kde v Praze najdete nákupní centrum Palladium? Nabízíme tradičně 3 možnosti. Za A na náměstí Harmoniky.
0: Za B na náměstí Elektriky.
1: Nebo za C na náměstí Republiky.
0: Odpovědi pište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 a ze správných odpovědí za chvíli vylosujeme výherce.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Ticket Energylandia.pl.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hodně impuls, za chvíli impulzuje krabička, tam už připravená Hana Zagorová, kamarád, a další nádheru pro vás máme právě teď. My celý týden v tomto čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze a dneska jsme se vás ptali.
1: Kde v Praze najdete nákupní centrum Palladium? Nabízeli jsme tři možnosti, buď na náměstí Harmoniky, nebo na náměstí Elektriky, nebo na náměstí Republiky. Těch odpovědí přišla veliká spousta a na telefonu už by měla být Ilona. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Ilona Kubínová z Prahy. Ilonko, dobrý den. Tak vy jste jednou z těch, které odpověděli správně. Tak kde se nachází nákupní centrum Palladium?
2: Náměstí Republiky.
1: No tak když si říkal, že Ilona je z Prahy, tak já předpokládám, že asi ví a možná tam i někdy byla. Co,
2: jo,
1: Ilono?
2: Několikrát, ano.
1: Takže poukaz, který jste vyhrála v hodnotě 5000 korun na nákupy, se asi bude hodit?
2: No určitě ho s dcerou využijeme, to je úplně skvělý.
0: To budete mi krásný, říká se mu taková ta dámská shoppingová jízda.
2: Ano, přesně tak, jo, přesně no, tak.
0: To jsme se
2: moc děkujeme, trochu. Moc děkujeme.
0: Krásně teda.
1: Tak to jsme rádi, že máte radost a samozřejmě obrovskou. Soutěžit můžete i ostatní, pokud nejste z Prahy, protože takový výlet do hlavního města a začít ho nebo zakončit třeba v Palladiu. Já mám kamarádky z Brna, který takhle jezdí a do Palladia chodíme taky pravidelně, takže já tady to holčičí nakupování znám. Takže ještě jednou, Ilono, gratulujeme, pozdravujte dceru a hezké nákupy.
2: Děkuji moc, mějte se hezky, děkuji, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Taky naslyšenou. Ilonka vyhrála poukázku v hodnotě 5000 korun do nákupního centra Palladium v Praze, kterou můžete uplatnit ve 100 vybraných obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb. Palladium je dostupné metrem, tramvají, ale taky autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Více najdete na webu www.palladium.cz.

0: Radio Impuls, za chvíli další česká muzika, Olympik jako za mladá. My sledujeme i silnice, uzavřená zůstává trasa z Chomutova do Karlových Varů a problémy jsou na různých místech v Praze. Doprava 007 je tady za 2 minuty.
1: Tak schválně máte v práci kolegy, bez kterých by to prostě nešlo, nebo klidně jen jednoho, který podrží celý tým, i když je oheň na střeše a přitom ještě dokáže rozesmát. Takoví lidé, to si řekněme, jsou vzácní a možná si sami říkáte, že by si zasloužili trochu víc než jen to běžné děkuju.
0: No, může to být 7x díky, protože když se přihlásíme nebo přihlásíte na webu impuls.cz, tak my vašim kolegům v práci v 9 ráno zahrajeme 7 pecek v řadě bez jediné reklamy. Protože skvělí kolegové si to prostě zaslouží. Takže nejbližší vlastně to hraní pro vaše kolegy zítra v 9 tady na Impulzu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste jí poslali dál?
5: To je krásné, děkuju.
2: Úsměv prosím, předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
6: Stále jako je to blázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
7: To je pěkné.
2: Úsměv prosím, malý vzkaz, velká radost. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A rychle za vámi na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená zůstává trasa z Chomutova do Karlových Varů za stráží nad Ohří. Záchranáři tady zasahují u nehody 3 osobních aut, místu se raději vyhněte. Ucpaný zůstává taky příjezd do Náchoda směrem z Polska. Více než 10-kilometrová kolona sahá až na polskou stranu. Skoro 6-kilometrová fronta je na silnici 35 z Moravské Třebové do Vysokého Mýta před Litomyšlí. Další zdržení hlásí profíci z Global Assistance na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Více než 4-kilometrová kolona je na D1 u Ostravy směrem do Olomouce před omezením na 361. kilometru. Před Brnem směrem z Vyškova vázne provoz mezi kilometry 214 a 196. Na Pražském okruhu směrem na letiště budete popojíždět v přerušované koloně mezi Modleticemi a Ořechem. A přímo v Praze jsou kolony na východní spojce Pražského okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy, taky na Průmyslové a Kbelské směrem k Ústecké D8 v úseku od Kýj až ke sjezdu do Letňan. Hodně plná je i jižní spojka směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. A ještě máme hlášenou další nehodu.
8: V Novopatské se došetřuje nehoda 2 osobáků ve směru ke Kbelské a při sjezdu na Novopatskou z Pražského okruhu, tak asi 200 metrů za tím nájezdem v pravém pruhu odstavený porouchaný autobus. Pravděpodobně začal v té koloně vařit. Kolona je už od odsjezdu z D11.
0: Díky i za tohle info. Za další budeme šťastní, především tedy další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte na 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: News, minuta před 16. hodinou, Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět, samozřejmě se bude řešit i hokej, který začíná za 21 minut, pak třeba Olga Lounová, jsem optimista a venku bude co?
1: No venku rozhodně se budou hodit i zítra sluneční brýle, protože bude krásné letní počasí, naměříme 27 až 32 stupňů v tisíci metrech na horách, tam bude taky teplo až 23.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls. Češi na toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze. Každý

0: den na rádiu Impuls. Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Černského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci, šlo mu o život. Herečtí pardi v problémech na lodi, zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.
1: Hokejisty prověří motivovaní Norové. V táboře zemřel maturant. Muž v Tokiu rozprášil neznámou látku. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští hokejisté za 20 minut naskočí na led proti Norům. Na mistrovství světa ve Friburgu je čeká předposlední 6. zápas ve skupině B. Norsko na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit do vyřazovací fáze poprvé od roku 2012. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Stále mají ale o co hrát. Naši usilují o jedno z prvních 2 míst ve skupině. S těmi se totiž pojí šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost zůstat ve Friburgu na místo stěhování do Curychu. Duel Česko-Norsko odchytá za český tým brankář Dominik Pavlát. Na Impulzu pro vás utkání pohlídáme a všechno důležité vám řekneme dřív než ostatní. Táborští kriminalisté prověřují úmrtí maturanta. Mladý muž ráno skolaboval před zkouškou u jedné ze školních budov ve městě. Zpravodajský server iDnes.cz píše, že se mladíka záchranářům nepodařilo oživit. Podle ředitele školy Radka Cíchy student skolaboval poté, co vystoupil z auta, ve kterém jela i jeho přítelkyně. S největší pravděpodobností vůz řídil. Maturitní zkoušky pro dnešek škola odložila. Průběh zkoušek bude nutné s ohledem na tragédii upravit. Aktuální teploty překvapily i provozovatele koupališť. Některá z nich se otevřela před termínem oficiálního zahájení sezóny. To je příklad také pražského areálu Stírka, kde máme reportéra Tomáše Kabáta. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, tady je oficiální spuštění naplánované až na 1. červen, ale vzhledem k tomu, že už se v těchto dnech obrazně řečeno stávají z pražských tramvají sauny, tak lidé hledají místo na osvěžení. Oficiálně se tak třeba tady na Stírce se otevřelo jenom na opalování. Zájemci se ale v bazénu můžou osvěžit. Já vidím, že zejména ženy a dívky se spokojí s pouhým namáčením nohou. Voda zatím není nahřátá, má jenom 16 stupňů, to je pouze o 2 stupně víc, než má Vltava na Smíchově. I tak v Praze jsou venkovní bazény, kde má voda 25 stupňů, to je koupaliště Petínka a Podolí a do práce se pomalu chystají i hygienici. Ti budou pravidelně kontrolovat kvalitu vody na přírodních koupalištích. Začíná přesně za týden. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Korporátní struktura firem ztrácí atraktivitu. Mladí lidé už tolik neprahnou po kariérním růstu a víc upřednostňují svůj volný čas a individuální potřeby. Personalista Jiří Halberštát Impulzu řekl, že ti, kteří se ve věku mezi 30 a 40 lety do managementu dostanou, pak často trpí syndromem vyhoření nebo podávají výpověď, protože vůdčí roli nezvládají. Podle Halberštáta to souvisí se změnou priorit této generace.
3: Celá tato změna kultury a změna životních hodnot těch mladších generací bude znamenat to, že se i ty firmy musí proměnit, asi možná bude muset počkat na to, až ty tradiční konzervativní manažeři odejdou z těch nejvyšších pozic, aby se ty firmy mohly začít proměňovat a fungovat třeba na jiném principu.
1: Cestou by tak mohla být proměna role manažerů. Ti by do budoucna podle Halberštáta mohli řídit menší a flexibilní týmy. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion je v rukou české policie. Ta ho zadržela pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí agentuře ČTK potvrdila, že včera večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. V případu zatím nepadlo obvinění. 25 lidí poslal do nemocnice neznámý pachatel v japonském Tokiu. Muž rozprášil neznámou látku. U 10 lidí se pak objevily bolesti v krku a nevolnost. Úřady už incident vyšetřují a po pachateli pátrají.
4: 16:04 jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Bruží.
5: A Renata Kuková. Za chvíli budeme vzpomínat na rok 1980, tak se přidejte k nám.
4: No a teď už další muzika. Olga Lounová, Jsem optimista. Pondělí odpoledne na Impulzu. Buďte s námi.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Puls, 6 minut po 16. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes s vámi budeme vzpomínat na rok 1980, když vám bylo 18. Znamená to, že letos jste buď oslavili, nebo oslavíte 64. narozeniny. Tak schválně, co jste tehdy dělali, co jste prožívali, možná jak jste se oblékali, po čem jste toužili. Dejte nám vědět na náš WhatsApp.
0: Váš 18-letý začátek 80. nás velmi začíná zajímat. 605-222-007, to je náš WhatsApp. Buď pro vaši hlasovku, nebo to můžete jenom napsat.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Přenos do roku 1980, vám 18, stále probíhá normalizace mimochodem. No a Gustáv Husák usazen na Hradě, byly tenkrát prezidentské volby a právě Gustáv Husák byl potvrzen na další funkční období.
2: No a československá výprava v tom roce se zúčastnila i letní olympiády v Moskvě, kterou ovšem Západ bojkotoval. Získali jsme tam celkem 14 medailí, no to si troufnu říct, že je to tím, že to Západ bojkotoval, co už ale historie se neptá. 2 zlaté medaile, jednu získal cyklista Jiří Tkadlec a fotbalový tým mužů.
0: A teď zpráva, která bude zajímat zejména Renatu Kukovou, prosím nás, protože Renča je z Brna. V roce 1980 se mohlo poprvé jet z Prahy do Brna. No, taky tak... Mimochodem.
2: Jo takhle, tak to jsem ještě do Prahy nejezdila, takže tehdy mi to bylo dost jedno.
0: A to po Zbrusunově dokončené dálnici.
3: Souvislý dálniční tah mezi Prahou a Brnem byl dokončen 7. listopadu 1980, kdy byl jako poslední zprovozněn úsek dálnice u Humpolce. To byl den, na který čekali generace řidičů. Poprvé v historii bylo možné projet z Prahy do Brna po dálnici bez přerušení. A jízda, která dříve trvala přes 3 hodiny po přeplněných silnicích, se zkrátila zhruba na 2 hodiny. Hlavní cíl, tedy spojit dálnicí Prahu s Bratislavou prostřednictvím dálnic D1 a D2, byl splněn.
0: No a takhle tedy mluví dokumenty o naší první dálniční tepně D1.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Pojďme se do toho roku 1980, na který dnes vzpomínáme, vrátit i muzikou, protože ta nás možná tak nejlíp ukotví v tom, co jsme tehdy zažívali, prožívali. Hana Zogorová tehdy zpívala Líto je mi líto.

0: No ale slýchali jsme i Abu, která se překvapuje, dostávala na vlny našich tehdejších nějakých rozhlasů, rozhlasů po drátě a tak dále. Tam jsme poslouchali nějaké zahraniční rozhlasové stanice.
1: Jsem od jakživa milovala pohádky a tak tehdy, když Ivana Andrelová zpívala Kdyby se v komnatách, tak to byla pohádka, která se jmenovala Princové z Komnata.
0: No přesně.
1: To je
0: tak.
1: Ona. Rok 1980. Běhoun jak hrom
0: na pár. Mimochodem, tohle zní dodnes na Impulzu taky, jo.
1: Takže... Jasně, každý rok v televizi opakují pohádku.
0: Tak to byla Ivana Andrelová, Kdyby se v komnatách. Ještě než se rozepíšete o vašich vzpomínkách na náš WhatsApp 605 222 007, tak si dáme i jednu celou z té doby, zahraniční. Nevím, jestli Pink Floyd se sem dostávali, ale možná i právě proto si je teď připomeneme touhle muzikou a touhle peckou z roku 1980.

0: Plus, za chvíli další česká muzika, třeba Karel Gott, Když muž se ženou snídá. Úplná pohoda, to není na silnicích uzavřená, zůstává trasa z Chomutova do Karlových Varů a problémy jsou taky dost v Praze. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená zůstává trasa z Chomutova do Karlových Varů za Stráží nad Ohří. Záchranáři tam zasahují u nehody 3 osobních aut. Agent Pavel hlásí kolonu na D8, kde přesně se zdržíme, Pavle.
2: Směr Ústí nad Labem, od 14,5 km posjezd na Slaný, na 18 km kolona a sjezd na Slaný je celý zapíkanej.
1: Díky za to. Na D5 ve směru od Prahy na Rozvodov se před 43. kilometrem vytvořila 2-kilometrová kolona. Dále o kus dál vyjedete před 58. kilometrem do téměř 4-kilometrové kolony. V Praze se zdržíte v Novopatské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou. Ucpaná je také východní a štěrbolská spojka mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. A o kus dál na jižní spojce se zbrzdíte mezi Krčí a Barandovským mostem. Přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 216. a 196. kilometrem. A na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav se zdržíte v 5-kilometrové šňůře. A dlouhou kolonu vidíme také na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od polských hranic. Zapojte se také do dopravy 605 222 007, to je telefon, anebo je to i naše žlutá mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s rádiem Impuls. No a ještě narychlo přišla naše zprávařka Lenka Svobodová.
3: Když nám... Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobylsk zahajuje další údery na Kyjev. Zároveň vyzvalo zahraniční diplomaty, aby město opustili. Víc řekneme ve zprávách v

0: dopolední impuls a pokračujeme ve vašem vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska hlavně 18leté z roku 1980 hledáme vaše vzpomínky. Letos máte 64. narozeniny a už se ozýváte, to je dobře. Pamatuju si, že jsem se nedlouho po maturitě vdávala a dostali jsme tehdy výhodnou novomanželskou půjčku. Jenže sehnat nějaký kloudný nábytek nebo vůbec vybavení bytu byl nadlidský úkol. Kamila z Berouna.
2: Ozval se i Michal na náš WhatsApp. Po škole jsem měl takový dojezd dětství. Jako vedoucí jsem na sportovním táboře SSM někde v jižních Čechách. Byla to divná doba, ale hrozně rád na ní vzpomíná. Hold, byli jsme mladí.
0: No jo, je to tak. V roce 1980 vznikl také film režiséra Jiřího Mencla podle knihy Bohumila Hrabala Postřižiny. V hlavních rolích Jirka Šmicer, Magda Vášáriová a Jaromír Hanzlík.
3: Která pak vy jste asi osoba? Jste švagrová?
4: Pěkně vás vítáme, švagřičku.
3: Co je to s tebou, sakra? Já jsem přijel na tebe podívat na 14 dní a ty ležíš.
4: Vezměte si na uvítanou, švagřičku.
3: Jo, nějak mě poslední dobou nešmakuje, jsou nějaké marodné.
0: Já to miluji. Všichni asi čekali ukázku. Nudíte se, kupte se Medvídka Mývala.
2: Já nevím, jestli to můžu říct, ale já jsem třeba Postřižiny fakt neviděla. Takže
0: fakt
2: se
0: ne.
2: Omlouvám, no ne, no. No, co
0: máš
2: sráděla.
0: Velký černý puntík.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tím vším vás bereme do roku 1980 i Postřižinami, i muzikou. A tím, o čem vlastně mluvíme, takže máte vy taky nějakou konkrétní vzpomínku. Třeba si vzpomenete, co jste v roce 1980 nosili na sobě, jaká tehdy byla móda. A klidně se můžete zapojit i vy ostatní, nejenom když vám bylo v roce 1980 18, ale co vy další si
0: jo,
2: pamatujete? Co jste dělali?
0: Bereme jakékoliv vzpomínky právě na rok 80, tak buď napište na náš WhatsApp nebo namluvte nějakou hlasovku 605 222 007, ať nemáte černý puntík, jako má právě teď Renča.
1: Když nám bylo 18.

0: Radio Impuls, pondělní odpoledne, minuta po půl páté. Za chvilku zase budeme pokračovat ve vzpomínání s vámi na rok 1980, ale další česká muzika bude předtím opět a Radeček, Bratři.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
8: A sůl to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dopolední Impuls 16.40, aktuální čas v Impulzovice krabice, připravená pecka z roku 1980, ale k tomu se dostaneme.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: My přesně na ten rok 1980 s vámi vzpomínáme. Majka nám napsala, že jí v tom roce bylo 15, ale už byla na internátu ve Znojmě a na postřižinách byly prý v kině půlka intru. V té době navíc začínal být také slavný Vítězslav Vávra a když pak jeho LPčko vyšlo, tak čekala, až otevřou prodejnu Suprafon, aby jí koupila bráchovi na Vánoce. A tehdy kvůli tomu přišla pozdě do školy, aby jsme to vysvětlili mladším ročníkům, nebo jako mladší generaci, tehdy se stály strašně dlouhý fronty, když něco vyšlo,
0: LPčka,
2: byla nějaká novinka.
0: Na knihy,
2: na všechno,
0: knihy, čtvrtky, všechno,
2: na lednice, na auta, na všechno se stála, na mandarinky se stála fronta, takže chápeme, Majku, že kvůli tomu prostě hold šla trošku za školu.
0: Ale pozor, to se už dávno smazalo, Majka má velké plus, protože byla na postřižinách v kině, jo?
2: Tak já,
0: na rozdíl od Kukové.
2: Já se na ně chystám, dívám se do programu kin, kde začnu hrát, abych na ně zašla.
0: Filipovi se z toho roku vybavil Kotoučák Sonet, na který nahrával ze západních stanic Co se dalo.
2: No, rok 1980. Bylo to dost chudé, co se hudby týkalo u nás. Líba píše, normalizace byla v plném proudu, ano, potvrzujeme, ale Čundry a Vandry frčeli o 106, dnes je mi přes 60 a teď, jak jste o tom mluvili, tak se hned vidím v pátek odpoledne na nádraží v Braníku, na začátek pár piveček s kamarády, jo takhle, a cíl skoro vždy neznámý, to byly časy, to vzpomíná. Já myslím, že se chystá Líba
0: ale jako tak třeba ještě
2: na nádraží a dát pár piveček s kamarády, se říká klobou dolů, Líbo.
0: Super, ozvala se svojí vzpomínkou i Daniela.
3: V roce 1980 nám bylo 18, ale já jsem maturovala až rok. Bylo to krásné období. My jsme nosili tehdy kalhoty a dole byly zvony a ještě rozšířené i nahoře.
0: No, zvonáče, džíska, hurá, čundr.
2: No jasně, jo, a zase se to vrací prostě po těch letech, máme to tady zase zpátky.
0: Dneska tady to bylo vzpomínání na rok 1980, díky za vaše příběhy, historky, za vaše vzpomínky. No a uzavřeme to právě česko-slovenskou, nebo vysloveně slovenskou muzikou, protože z roku 1980 je duet Mekyho Žbírky a Marky Gombitové V slepých uličkách. Tak to si dáme právě teď.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: dopolední impuls. Za chvíli třeba se k vám to fidá Weber, další česká muzika, po vážné nehodě tří aut. Je stále neprůjezdná silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů. Problémy jsou i na dalších silnicích a dokonce i v Praze. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a kdybyste chtěli více zpráv oblíbené muziky a to nejlepší z vysílání, nebo se přihlásit do naší hry Halo tady Impulzovi, tak najdete všechno na jednom krásném, úžasném místě na webu www.impuls.cz.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
1: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
0: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě 3 osobních aut stále neprojedete po silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů za Stráží nad Ohří. Ucpaný zůstává příjezd do Náchoda cestou z Polska. Před hraničním přechodem na polské straně je už 12-kilometrová šňůra. Přerušovaná kolona se táhne i na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi kilometry 218 a 186. V úseku 6 kilometrů popojíždí D1 u Ostravy ve směru do Olomouce před zúžením na 361. kilometru. Skoro 4-kilometrovou frontu hlásí profíci z Global Assistance na silnici 35 před Litomyšlí ve směru z Moravské Třebové do Vysokého Mýta. Hodně plný je taky Pražský okruh směrem na letiště mezi Modleticemi a Ořechem. V protisměru to jede pomalu mezi Zličínem a právě Ořechem. Přímo v Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Troju blokuje jeden pruh nepojízdné auto. Stojí proto celá Dobřížská před Blankou a taky jižní spojka mezi Krčí a Barandovským mostem. A na zdržení se připravte taky v Novopatské a Kbelské ve směru od Černého mostu do Letňan. Cokoliv přidejte i vy, buď zavolejte 605 222 007 a nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s rádiem Impuls. Ještě důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve 3 variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu.

0: z pondělí odpoledne, minuta a půl před 17. hodinou. Jsou před námi zprávy, které připravuje Lenka Svoboda i ohledně nového vývoje rusko-ukrajinské války. Víc tedy za chvilku. Jeleni s Janou Kirchner, co bylo dál? To bude hnedka po zprávách. A dál venku nás čeká co?
1: Tak venku to bude lepší, než hrají naši hokejisté s Norskem, protože ti po první třetině prohrávají 1-2, ale my zítra se můžeme venku těšit na letní teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Nový rytmus života je tady, nyní jen za 21,90. Otevřené přiznání Jana Čenského. Čím zklamal vlastní matku? Petr Kostka prodělal vážnou operaci, šlo mu o život. Herečtí pardi v problémech na lodi, zvracení a nevolnosti. A navíc skvělé recepty na sladké a nadýchané dobroty. Nový rytmus života právě v prodeji.

0: Kyjev. Meteorologové vydali výstrahu před tropy. V Česku se objevil velmi vzácný druh orla. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Rusko zahájilo nové údery na Kyjev. Podle ruského ministerstva zahraničí má jít o odvetu za ukrajinský úder na Starobylsk. Rusko má útočit na vojensko-průmyslové objekty, veletelská stanoviště a místa rozhodování v Kyjevě. Zároveň vyzvalo zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se rozsáhlé ruské invazi brání už 5. rokem. Ukrajinská armáda minulý týden uvedla, že u Starobylsku v okupované Luhanské oblasti zasáhla elitní dronovou veletelskou jednotku. Podle okupačních úřadů měl být cílem internát pedagogické školy. Celkem při útoku zahynulo 21 lidí. Ruský prezident Putin v návaznosti na tato tvrzení nařídil ruským ozbrojeným silám odvetu. Meteorologové varují před vedry. V Praze, části středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se zítřejší teploty vyšplhají přes 31 stupňů. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že mix suchého a teplého počasí může být i celkem nebezpečný.
2: Ve středních a severozápadních Čechách přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, a to až do odvolání.
0: Před požáry varují meteorologové už během dneška. Zítřejší výstraha před vedry začíná zítra ve 13 hodin. Na jižní Moravě vydrží i během pozítřka. Ministr školství Robert Plaga zarazil kontroverzní testování žáků 5. a 9. tříd základek. Důvodem dnešního kroku je podle něj špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže. Plaga to novinářům řekl po jednání s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Dotazník zjišťuje socioekonomický status rodin a také psychickou pohodu žáků. Podle Plagy má smysl. Zdůraznil, že data z dotazníku jsou anonymní. Na Karvinsku se objevil velmi vzácný opeřenec. Pracovníci radnice v Bohumíně narazili na orla křiklavého, jednoho z nejvzácnějších dravců v Česku.
3: Zvuk, který orel křiklavý vydává, potvrzuje, že si své jméno opravdu zasloužil. Vzácný dravec se v Bohumíně objevil asi 0,5 kilometru od obydlené oblasti. Podle mluvčí radnice Jany Končítkové to ale ještě neznamená, že by se v oblasti uhnízdil natrvalo.
4: Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být pro ornitologii cenným údajem.
3: Lidé by se k dravci neměli přibližovat a už vůbec ho nerušit. I z tohoto důvodu nechce město zveřejnit přesné místo, kde se orel křiklavý nachází. Vítek Zábr. Rádio Impuls.
1: S Impulzem na hokej.
0: Čeští hokejisté bojují s Norskem statečně. V rozehraném duelu světového šampionátu ve Friburgu naši během 1. třetiny za soupeřem zaostávali 0-2. Jaroslav Chmelař ale využil šanci a propast českých hokejistů snížil na 1-2. Teď čekáme na začátek 2. třetiny i tu pro vás na Impulzu budeme sledovat.
5: A necelé 4 minuty po 17. skončily zprávy s Lenkou Svobodovou. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Brží.
6: A Renata Kukuma a Lenka to řekla za nás, budeme se věnovat hokeji.
5: A to už za chvilku. A máme i bezvadnou muziku. Budou Jeleni s Janou Kiršner. Co bylo dál? Právě teď na Impulzu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: odpolední impuls, 5 minut před 16:15, další muzika za chvilku a česká muzika, Anna K. Údolí včel. Sledujeme aktuální dopravu, stále uzavřená silnice 13 kvůli ranní nehodě a ještě tady máme aktuální nehodu na D1, doprava 007, je tady už za 3 minuty.
1: S impulzem na hokej.
0: No a moje sportačka Renata to všechno sleduje, samozřejmě trošku tady láteří nad tím aktuálním vývojem. Řeč je pochopitelně o hokeji.
2: Jasně, no my si prostě ten hokejový život umíme zkomplikovat. Po první třetině Snory prohráváme 1-2, to se mi rozhodně nelíbí, protože ta matematika byla před zápasem naprosto jasná, evidentní. Když Nory jakkoliv porazíme, skončíme ve skupině nejhůř druzí, tím pádem se ve čtvrtfinále vyhneme neporaženým a velkým favoritům Švýcarům, tedy domácí a taky Finům. A ty dvířka směrem k medaili už by se tak jako pootevírali. Jenomže my jsme do zápasu s Norskem vstoupili šíleně. V 7. minutě už jsme prohrávali 0-2, až potom aspoň snížil 22-letý Chmelař, který je na prvním mistrovství světa a ten stav vlastně po první třetině trvá teď je přestávka.
0: Možná ten jeho gól bude velmi důležitý, ale pořád je to první třetina, takže může padnout ještě 5 gólů a
2: jo, takhle, vyhrajeme
0: 6-2, jo. To se,
2: no tak.
0: Já jsem vždycky optimista.
2: No tak dobrý, ale zase nepřehnaný, tak se uklidníme, protože Norsko, jo, já vím, že ho vnímáme jako papírově slabšího soupeře, což určitě je. 10 zápasů zpátky jsme s nimi neprohráli, takže by se nabízelo, že ty body budou jisté. Jenomže oni tady na tom mistrovství světa Norové vůbec nehrají špatně. Na začátku sice těsně prohráli se Slovenskem, ale pak poslouchej, porazili Slovince, Italy, Švédy, s Kanadou padli až prodloužení, takže dobrý výsledky. Hrají agresivně, dobře bruslí, jsou důrazní a my se rozhodně musíme zlepšit. Já jenom k tomu řeknu, že v bráně máme Dominika Pavláta, takže teď, aby mu obránci pomohli, útočníci, aby začali dávat góly a nemusí to být ani těch tvých 6-2, bude stačit 3-2, ale prostě chceme vyhrát.
0: Prostě o gól víc než soupeř a budeme věřit, že to tam prostě napadá, budeme držet palce a je potřeba se i tak nějak jako psychicky před tou Kanadou naladit, přeci ne?
2: No tak je Kanada zítra, nechceme to všechno nechávat na ten poslední zápas, prostě dneska Nory, kluci. Klepu to, ať to dopadne.
0: Druhá třetina začíná za okamžik a tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si právě teď vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. Aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 2,40:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Tak dál to sledujte a poslouchejte vysílání Rádia Impuls.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď je taky čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě 3 osobních aut je stále uzavřená silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů za stráží nad Ohří. Na D1 na 189. a půltém kilometru na výjezdu z Brna na Prahu se stala nehoda a do přerušované kolony se dojíždí na 218. kilometru. Dále v úseku 6 kilometrů popojíždí D1 u Ostravy ve směru do Přerova před zúžením na 361. kilometru. Více jak 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Cvitav. A ucpaný zůstává příjezd do Náchoda cestou z Polska. Před hraničním přechodem na polské straně je už přerušovaná 12-kilometrová kolona. Přímo v Praze v Bubenečském tunelu směrem na Troju blokuje jeden pruh nepojízdné auto. Stojí proto celá Dobřížská před tunelem Rázovka a taky jižní spojka mezi Krčí a Barandovským mostem. Další postřehy čekáme od vás, jestli o něčem víte. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď i s Anou K.

0: plus půl šesté právě teď, za chvilku zase česká muzika, Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. No a na Impulzu máme taky naše radostné velvyslance, kteří u vás zjišťují, co vám přináší ty každodenní malé radosti ze života. Dneska byl v akci Michal Ransdorf a chtěl od vás znát místa, která máte nejraději ve svém životě. Což je, Renčo, u tebe jaké místo třeba? Kromě gauče a kuchyně.
1: Takhle, kdybych řekl, jaké město, tak je to samozřejmě Brno a kromě gauče a kuchyně jsou to třeba i parky, protože teď, když je takhle hezky teplo, tak v parku, na lavičce nebo někde i na zahrádce, je to krásný, to mám moc ráda.
0: Zahrádkám rozumím, ano.
1: Když je
0: zahrádka u nějakého pohostinství, tak to je radost posedět.
1: To jsem si přesně myslela, dokonce si mě ani nepřekvapil.
0: A jaké radosti to budou od vás, milí impulzáci, to se dozvíme za pár minut.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, za chvíli Impulzovec krabička, tam katapult někdy příště a teď už jdeme přímo za vámi a za vašimi radostmi.
1: Radio Impuls, radost ze života. Radio
2: Impuls. Radosti ze života hledáme v maličkostech a náš expert na radost Michal Ransdorf chtěl znát místa, která máte zkrátka rádi. Tak já si myslím, že zatím nemáme moc rádi ten švýcarský Friburg, protože se nám tam proti Norům nedaří. Stále naši na konci druhé třetiny prohrávají 1-2, ale vy, milí impulzáci, určitě máte nějaká příjemná místa.
3: Jaké místo máte spojené se štěstím?
4: To bude autodrom Most, protože tam já cítím jakýsi klid vždycky, když tam přijdu, ačkoliv tam budácejí motory.
5: U babičky na venkově chodili jsme, když byly Velikonoce, tak jsme obcházeli vajíčka tohle. Na houby hlavně, to jsem hrozně ráda chodila.
3: Jaké místo máte spojené se štěstím?
6: Doma je to fajn, přijdu domů, jdu okamžitě umýt, osprchovat, vykoupat, do pokoje a do televize a jdu odpočívat.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Odpolední impuls, za chvíli další muzika, Eláni a jejich ulica, no a my sledujeme i silnice. Bouralo se třeba na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna. Stále je uzavřená silnice číslo 13, doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Rádio Impuls je rádiem plným peněz, za mnou stojí stále to výherní kolo, kterým, když se ráno zatočí, můžete vyhrát až 100 000 korun. To je naše hra Halo tady Impulzovi, do ní se můžete registrovat ve žluté aplikaci Impulzu nebo přes SMSku na čísle 906 1109 a potom samozřejmě doufat, že vám zazvoní ráno telefon, zvednete ho právě vy a řeknete to správné heslo Halo tady Impulzovi. No, jak to bylo dneska? Kdo tam byl? Posluchač Radek? Myslím, že
0: byl
1: to byl Radek.
0: Připraven, zvedl telefon, řekl správné heslo a ze hry si odnáší krásnou výhru. Takže zapojte se taky, přihlaste se, no a když ten moment přijde, musíte bez váhání říct jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi, hrajeme každé všední ráno, tak hrajte s námi. A jenom připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
4: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
3: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A i teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Přerušovaná kolona se táhne od kilometru 216. Po vážné nehodě tří osobních aut je stále uzavřená silnice číslo 13 z Chomutova do Karlových Varů za Stráží nad Ohří. Hodně plný zůstává příjezd do Náchoda směrem z Polska. Před hraničním přechodem na polské straně je více než 9-kilometrová kolona. Přes 3 kilometry má fronta aut na příjezdu do Litomyšle po silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Vysokým Mýtem. Pojďme do hlavního města. V Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Troju blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto a ucpaná je proto celá Dobřížská, stejně tak i jižní spojka mezi Krčí a Barandovským mostem. A přerušovanou kolonu hlásí profíci z Global Assistance na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Modleticemi a Ořechem. V protisměru to jede pomalu před Jinočany. Cokoliv dalšího přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, dneska nás střídá Petr Berka, vítej.
7: Ahoj kamarádi, zdravím vás, ahoj.
1: No, my jsme začali trošku smutně si s Petrem tady povídat o tom hokeji. Ano. Tak já nevím, dá se k tomu říct něco hezkýho, nebo že nás čeká třetí, třetina, to je hezký,
7: a že? To bude lepší.
1: A že to otočíme.
7: Ano, přesně tak.
1: Tak jo.
7: Já v to doufám, já věřím.
1: Bezmezně optimističtí jsme, no tak já tomu.
0: Já už jsem tohle říkal po první třetině, že nás čeká ta druhá, samozřejmě to bude lepší. A no, teď jsme se posunuli, že nás čeká ta třetí a že to určitě musí být lepší.
7: A tak buďme optimističtí, že jo.
1: Tak dobře, hele, ono to nic nestojí, takže věřme, přesně tak. Tak jo, a to mi přejeme hezký večer.
7: Děkuji.
1: Snad budeš mít dobré zprávy, no,
7: určitě.
1: Pro nás. Budeme se těšit.
0: Ano. Ještě pojďme Petra prásknout, on totiž do studia přišel se s toho, to je hrůza ten hokej, co?
1: No tak, protože to hrůza je. To si jako nebudeme nalhávat. Žádný gol jsme nedali, dvě přesilovky jsme ve druhé třetině měli, takže věříme.
7: Budeme věřit.
1: Věříme.
0: Držíme palce.
1: Ahoj.

0: Lady Gaga jako poslední, nic víc se nám do této hodiny nevejde, snad jenom počasí a zprávy s Vláďou Vokálem. Vláďo, ahoj, zdravím tě, vlastně po 16 letech opět spolu ve studiu Rádio Plus, ahoj.
1: Je to tak, ahoj.
0: Za chvíličku zprávy, my žijeme českou muzikou, tak už po zprávách Tomáš Klus nebo Činasky jako první signální, teď ještě signál počasí. I zítřek bude poměrně bohatý na déčko, zítra slunečno, obloha bez mraků a tropické hodnoty, nejčastěji mezi 27 až 32 stupně v tisíci metrech na horách bude kolem 23.
2: Bude vedro a to my rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se oklamat.
3: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
4: Haló, tady Impulzový.
2: A možná vám bude pěkně horko při 100 000ové výhře.
4: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
3: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
2: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
3: Klára Šedová a Honza Daně.
5: Klára zasmíří
6: Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
7: Máme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Vlna tropického počasí v Česku bude pokračovat. Rusko vyzvalo cizince, aby opustili Kyjev a naši hokejisté bojují na mistrovství světa proti Norsku. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Česko čeká další vlna tropů. Teploty se tento týden budou často držet kolem 30 a zítra mohou místy vystoupat až na 33 stupňů Celsia. Krátké ochlazení dorazí jen ve čtvrtek, kdy bude maximálně kolem 24 stupňů. Meteorologové zároveň

0: Zároveň očekávají minimum srážek a varují, že sucho se bude dál prohlubovat. Přehánky nebo bouřky se mohou objevit až o víkendu, hlavně v neděli. Podle Českého hydrometeorologického ústavu patří rychlý nástup horkého počasí a dlouhá období sucha k základním projevům klimatické změny. Povinné testování žáků 5. a 9. tříd končí, rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga. Testování má podle něj komunikační, technické, obsahové i termínové problémy. Kritiku vyvolala třeba závěrečná část dotazníku s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal se přiznává hlavně ke komunikačním chybám.
1: V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl. To z naší strany neproběhlo dostatečně a za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
0: Komunikaci směrem k rodičům, ke školám i k samotným žákům zkritizoval i ministr školství Plaga. Dotazník má ale podle něj smysl. Ministr přitom zdůraznil, že data musí být anonymní. V Česku začínají chybět šéfové. Podle dat personálních agentur nemá mladší generace zájem o manažerské pozice. Lidé kolem 25 až 40 let často nestojí o kariérní růst, který znamená stres a větší odpovědnost.
2: Nezájem mladých o vůdčí pozice potvrzuje manažer náboru jedné z personálních agentur Jiří Halberštát. Volný čas a duševní klid je pro ně větší motivací než peníze.
3: Jim nestojí za to si vydělat o něco více peněz, pokud by to znamenalo, že budou pod velkým tlakem, budou muset stále řešit nějaké konflikty, nepříjemné situace na pracovišti, být zodpovědní za výsledky. Mladší generace spíše chtějí zvyšovat svoji odbornost, častěji měnit práci, získávat nové zkušenosti.
2: Posun hodnot i celkového nastavení u mladých lidí potvrzuje i sociolog Pavel Kovařík.
4: Já se domnívám, že to souvisí s tím, jak se posouvá naše společnost, bohatne, dává víc prostor jednotlivci, svůj vliv ale určitě hraje i popkultura, kdy to vidíme v reklamách, které zdůrazňují individualitu. Říkají, že si můžeme dovolit myslet víc na sebe, ne se stresovat, do práci a tak dále.
2: Pokud už mladý člověk má chuť věnovat zaměstnání nadměrnou energii a čas, raději tvoří vlastní projekty, než aby pracoval pro cizí firmu. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Rusko varuje cizince před pobytem v Kyjevě. Moskva vyzvala diplomaty i další zahraniční občany, aby co nejdříve opustili ukrajinskou metropoli. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň oznámilo další údery na vojenské a rozhodovací cíle v Kyjevě. Podle Moskvy jde o reakci na ukrajinský útok ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. České ministerstvo zahraničí situaci sleduje a vyhodnocuje možné kroky pro naši ambasádu v Kyjevě. No a naši hokejisté hrají na mistrovství světa své předposlední utkání ve skupině B. Jejich soupeřem je Norsko, které má poprvé od roku 2012 šanci na postup. My už máme postup jistý, ale chceme co nejlepší postavení v tabulce. Teď by měla pomalu začínat třetí třetina a naši stále prohrávají 1-2. Výsledek ve zprávách za hodinu.
5: Díky, Vláďo, 4 minuty po 6. v pondělí 25. května na Rádiu Impuls jedeme dál. Sledovat budeme hokej, to jasné, ale také třeba to, jaké odměny dneska rozdává Vláďa Roš v projektu Jezdíme s úsměvem. A nenechte si ujít ani muziku Tomáš Kus nebo Činaský a první signální. Já jsem Petr Berka a přeji pokud možno klidný letní pondělní podvečer.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
7: Rádio. Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Tomáš Klus na Rádiu Impuls. V našem hudebním programu, který nabídne i další songy, na které se můžete těšit, ať už ty české nebo zahraniční, tak třeba Krištof a nebo švédská legenda ABBA, tohle všechno za chvíli. No a taky doprava, v té se zaměříme na dopravní problémy, které vás trápí, ať už se jedná o D1 nebo ucpanou silnici na příjezdu z Polska směr Náchod, tak podrobněji v dopravě za 3 minuty na Impulzu.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 189,5 kilometru. Na výjezdu z Brna směrem do Prahy do kolony se dojíždí na 214 kilometru. Ucpaný zůstává příjezd do Náchoda cestou z Polska. Před hraničním přechodem na polské straně je už 13-kilometrová kolona. No a po vážné nehodě 3 osobních aut je stále uzavřená silnice 13 a z Chomutova do Karlových Varů zastráží na Tohří. Kolonu očekávejte i v hlavním městě Vekbelské mezi Bětínem a nájezdem na Cínoveckou. A pozor, dobrá zpráva přichází ještě z Prahy. V Bubeneckém tunelu směrem na Troju již porouchané auto nestojí a dlouhá kolona, která je vlastně až na jižní spojce u Krče, se bude pozvolna rozjíždět. Tak jo, je toho opravdu dost a pokud je třeba něco doplnit, tak se obracím na vás, naše agenty. Můžete dát vědět skrze žlutou mobilní apku se 4 A a nebo klasikou na telefonu 605 222 007. Krištofy jsem slíbil také Abu a právě o české skupině Krištof si něco málo řekneme za pár minut. Zůstávejte s námi, poslouchejte Impuls.

0: Norsko-Česko na světovém šampionátu ve třetí třetině 4-1. Ano, to se neposlouchá dobře, obzvláště po výkonu proti Slovákům, ale stále věříme, i když, jestli koukám dobře, 3 minuty do konce. Na Rádiu Impuls sledujeme hokej nadále a zhruba za hodinu taky uslyšíte i rozsáhlou reportáž o dnešním utkání, ale pojďme dál. Byť je dnes pondělí, tak už teď vás upozorním, nebo spíše nalákám k poslechu na příští týden. Pokud máte rádi zpěváka Richarda Krajča, tak by vám neměla uniknout informace o tom, že Richard něco chystá, o něčem jede. On totiž bude slavit narozeniny, abychom byli přesní, a bude se slavit příští týden u nás a dárek ten dostanete vy. Nemohu moc toho víc prozradit, je to, jak se říká, na tajňačku, ale bude to týden s Richardem Krajčem a vy se těšte na týden, který bude plný překvapení. Tak ode dneška za týden v pondělí na Rádiu Impuls týden s Richardem Krajčem.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Víte, jak se říká člověku, který je v pondělí šťastný? No přece nezaměstnaný.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Ricky Martin na Impulzu v pondělí večer. Taky Marie Rotrová, ten vůz už jel, to bude nachystaná klasika v Impulzovic krabičce a Vláďa Vokál se chystá zřejmě prozradit, jak dopadl dnešní hokej. Pojďme na to.
1: Dřív než ostatní.
2: Je to tak, naši hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4, více ve zprávách už za pár minut.
0: Děkujeme, pak ještě jeden Vláďa, tentokrát Vláďa Jaroš, který dneska rozdával odměny. A potkat jste ho mohli na nějaké čerpací stanici OMFAUL, ale jak to dopadlo, to nám řekne právě teď Vláďa sám. Ahoj Vláďo.
3: Ještě jeden pozdrav z našich cest, kdy dneska opět jsme spustili náš projekt Jezdím s úsměvem. Vydali jsme se za vámi na D1, Jihlava, Pávov, OMV, tato čerpací stanice ve směru na Prahu. Ale bohužel jsme neměli to štěstí, půlhodinový časový limit vypršel jako voda, nikdo z vás to nestihl, tak jsme si alespoň užili trošku toho sluníčka a opět za vámi vyrazíme, bude to ve středu, těšíme se na vás, jezdíte s úsměvem se aplikací OMV My Station a slechem Rádia Impuls budeme hledat usměvavé řidiče a dávat vám další odměny, třeba v podobě bodů do vaší aplikace, káva na měsíc zdarma, nebo tankování na měsíc a na rok zdarma. Vyberete si tu svoji správnou odměnu, těšíme se na vás ve středu opět na cestách další kout České republiky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Jeden z největších hitů zněl éterem Rádia Impuls. My jsme Marii Rotrovou a písničku Ten vůz ušel zařadili mezi ty největší do Impulsovy skrabičky. A z té zase vydáme další skladbu za hodinku, ale to neznamená, že česky hrát nebudeme, to v žádném případě ne, ba naopak po dopravě se chystá Karel Gott. Tak vydržte, no a co v té dopravě? Třeba upřesníme nehodu, která se stala na dálnici D1 ve směru na Prahu, tak opatrně a vydržte, podrobnosti budou do 2 minut. Jsme Impuls a jsme s vámi i na cestách.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
4: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Posloucháte Impuls, posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na telefonu z Global Assistance od profíků je Martina Podleská. Marti, zdravím tě, ahoj.
5: Ahoj Petře, hezký večer. Na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna na Prahu překáží nehoda. Souvislá kolona se táhne od 216. kilometru. Na D1 je přerušovaná kolona ještě u Ostravy směrem na Přerov v úseku mezi kilometry 370 a 357. Na trase Karlovy Vary Chomutov jsou kvůli omezení v obou směrech dlouhé kolony v úseku Stráž nad Ohří Poč. Nehoda brzdí provoz v Praze na Kbelské ve směru z centra. Na úrovni odbočky na Kbely kolona popojíždí od Hloubětína a na Novopatské od sjezdu na Tatalice. A ucpaný je i Pražský okruh ve směru k letišti mezi Jesenicí a Slivencem. Z Global Assistance Martina.
0: Díky Marti, kdyby bylo potřeba ještě něco doplnit nebo se něco změnilo, nenechávejte se nic pro sebe a dejte nám vědět na číslo 605 222 007 a namluvit zkaz můžete i přes naší žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls. Karel Gott, Pretty Woman, ještě určitě do téhle hodiny na Impulsu, kde žijeme českou muzikou a pode mnou už Taylor Swift.

0: Jenom o hokeji budeme mluvit ve zprávách v celou na Rádiu Impuls. Vláďa Vokál je již na svém místě a ještě zprávy dopisuje. Já pozvu na Evu Farnou na Radečky, kteří nás čekají po zprávách a ještě se spolu podíváme na zítřejší oblohu. I zítřek nabídne vysoké teploty, obloha téměř bez mraků s teplotami nejčastěji 27 až 32, na horách bude 23. Dneska v noci pak teploty spadnou na 15 až 11, ale v údolích může být i 8.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls.
3: Plaga zastavil testování školáků, český velvyslanec jde v Moskvě na kobereček a naši hokejisté prohráli s Norskem. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vláda si chce posvítit na ukrajinské uprchlíky. Do sněmovny posílá novelu, která má zpřísnit podmínky dočasné ochrany. Její držitelé žádající o humanitární dávku budou muset být nově zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale přitom tvrdí, že dávky prokazatelně zneužívá jen zlomek Ukrajinců.
5: Máme na území České republiky 385 tisíc ukrajinských občanů. Od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití a policie zahájila více jak 40 trestních stíhání.
3: Doplním, že dávky bere necelá třetina Ukrajinců v Česku. Podle Metnara policie vede stíhání proti necelým 5% z nich. Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty může mít novela negativní dopady do skutečných lidských životů. Testování páťáků a deváťáků končí. Ministr školství Robert Plaga ho zastavil kvůli výpadkům systému a špatné komunikaci se školami i rodiči. Školy si stěžovaly hlavně na online problémy a také na otázky z osobního života dětí. Dotazník měl zjištění.

0: zjišťovat třeba zázemí rodin a psychickou pohodu žáků. Podle Plagy dávají anonymní data smysl, rodiče by ale měli dostat jasné informace předem. Klíšťata zahájila sezonu ve velkém stylu. Velmi aktivní jsou třeba na jihu a východě Moravy. Nejvíce nakažených parazitů je přitom na Slovácku a na Valašsku.
1: Nakaženost klíšťat na Vsetínsku a na Uhersko-Hradišťsku přenášejících boreliozu šplhá místy ke 20%. U klíšťové encefalitidy je podstatně nižší. Příroda je teď plná pěších turistů i cyklistů. Zásady bezpečí jsou jasné. Nešetřit na repelentech, sedat či lehat do trávy pro pocit panenské přírody velmi pošetilé, tohle mají přisávači nejraději. Na tmavé tečky na kůži je třeba dávat pozor. Pinzety a trocha alkoholu do batohu sebou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Rusko protestuje proti zadržení pravoslavného metropolity Ilariona v Česku. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolá šéfa českého zastupitelského úřadu v Moskvě. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová označila zásah českých úřadů za provokaci. Případ navazuje na další napětí mezi Prahou a Moskvou z posledních měsíců. Rusko si letos v březnu předvolalo českého velvyslance také po útoku na ruský dům v Praze. No a naši hokejisté na mistrovství světa padli s Norskem 1-4. Severané rozhodli už v úvodu, když během 7 minut vedli o 2 góly. Jedinou českou branku vstřelil v první třetině Chmelař. Norové přidali další 2 góly ve třetí části a po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. Česko utrpělo ve skupině už 2. porážku na turnaji, ale i tak mají postup mezi 8 nejlepších naší jistý.
2: Tak hokej nedopadl vůbec dobře, ale o hokeji se ještě samozřejmě zmíníme. S Renatou po 8:30 určitě dopodrobna rozebereme právě ten dnešní mač na světovém šampionátu. A do toho všeho budeme žít muzikou. Opět a Radeček nebo Eva Farná na Impulzu, kde vám za celý Impuls přeje od mikrofonu Petr Berka. Parádní poslech pondělí večer, pojďme na to.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: pořádku. Všechno je v pořádku, naše babičky by řekly všechno je rytiku. I počasí, které si stále ještě určitě užíváte kdykoliv třeba na zahrádce nebo v tom horším případě v autě, kde ladíte impuls, abyste slyšeli, co se kde děje. A ono tohle přesně chystáme, přátelé, dopravní zpravodajství chystáme díky vám agentům, tak se podíváme třeba na D1, kde stále máme problémy ve směru z Brna na Prahu. A z muziky v našem programu 290ky, Unique 2, taky Backstreet Boys a mezi tím i Meky Žbirka a Pozry. Tak jdeme na to.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začneme právě na zmíněné D1. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu na 189,5 kilometru stále částečně brání provozu nehoda a do přerušované kolony se dojíždí na 216 kilometru. Na pražském okruhu ve směru k letišti je kolona mezi Jesenicí a Vestcem. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem ve směru do centra se také stala nehoda a tady do kolony dojedete u Krče. A nehodu ještě vidíme na Kbelské před sjezdem na Kbely. Tady kolona začíná u Hloubětína. Kolonu stále čekejte na silnici 13 mezi Bočí a Stráží nad Ohří ve směru na ostrov. Kdybychom samozřejmě potřebovali doplnit, doplňte nás 605 222 007 nebo zkaz namluvte do žluté mobilní aplikace. Tak už za chvilečku. Líbený Meky Žbirka.

Impuls a sledujeme vše, co se děje. Sledovali jsme i hokej, to rozebereme s naší expertkou na Impulzu Renatou Hukovou zhruba za 7-8 minut a já určitě doporučuji poslouchat, co se s těma norama dneska odehrávalo, pokud jste teda neviděli. Na Impulzu v playlistu Impulzovic krabička Hana Zagrová s Petrem Kotvaldem, Standou Hloškem a hit, který je stále aktuální. Maj je maj, ale také dáme prostor vlastně už za chvíli Kateřině Marie Tiché s Benjízem. A pak jsou tady i milionoví kolegové, dejme tomu u vás práci. Takovéto kolegy si musíte vážit, jsou zlatí, jsou skvělí, jsou úžasní a pro ostatní by se určitě rozdali. Tak víte co? Věnujte jim 7 pecek bez reklam po 9. hodině u Vlasty Korce. První kroky povedou určitě na náš web, kde je přihláška, takže www.impuls.cz. Skvělí kolegové si prostě zaslouží víc než jen díky. No a pro vás pro všechny na vlnách večerního Impulzu zase žijeme českou muzikou právě teď. Chci

0: večer při poslechu večerního programu. Jsme Impuls a žijeme muzikou, žijeme českou muzikou. Už po hokeji slíbená a avizovaná Impulsovic krabička a trio Zagorová, Kotwald a Haložek. A teď už dnešní mač.
1: S Impulsem na hokej.
0: Českým hokejovým fanouškům, stejně jako mě, se těžko kouše prohra s Norskem na mistrovství světa. Tak se zatím nepovedeným zápasem našich hokejistů pojďme pohlédnout s Renatou Kukovou. Renčo, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Slyšíme se, výborně. Tak jaká první slova tě napadnou v souvislosti s tou prohrou 1-4 s Norskem?
2: Uf, abych nebyla sprostá. Takže ta první slova, ostuda, trapas, hrozný. Já jsem tohletom nekompromisní, nic pěkného jsem na tom zápase prostě nenašla. Norové byli jasně lepší, my jsme byli strašní, po našich chybách už po 7 minutách padly 2 góly, prohrávali jsme 0-2, žádné z mrtvých stání nepřišlo, při tom času byla spousta, sice snížení z hokejky Chmelaře ještě v první třetině vypadalo nadějně, ale dál vůbec nic, ani 3 přesilovky nám nepomohly, ani v jedné třetině jsme Nory nepřestříleli, prostě tam chybělo úplně všechno. Je to škoda, ve hře bylo hodně, vítězství by nám do čtvrtfinále přihrálo mnohem slabšího soupeře, než jsou doteď neporažení Švýcaři a Finové. Jedna věc vlastně teď mě napadá, pozitivní je, když jsme totiž s Nory naposledy na mistrovství světa prohráli, to bylo dávno, v roce 2010, ale to byl ten rok, ve kterém jsme nakonec dokráčeli k titulu. Tak jestli tohle je cesta za zlatou medailí, tak prosím.
0: Výborně, zítra nás čeká Kanada, která už má první místo po základní skupině jisté. Co ten zápas může přinést nám Čechům?
2: No tak takhle, když se to řekne, tak vlastně skoro nic, protože pro nás bude mnohem zajímavější sledovat nejdřív už ve 12:20 zápas Norů právě s Dánskem, protože pokud Norové zvítězí v základní hrací době, do čtvrtfinále půjdou ze druhého místa, bez ohledu na to, jak potom my budeme hrát večer s Kanadou, tak proto říkám, že to nic nemusí vlastně znamenat. Ale když budeme na druhou stranu spekulovat, my se na tu druhou příčku ještě můžeme tak trošku kostrbatě dostat v případě, že večer s Kanadou získáme víc bodů než Norové z Dány, takže očekáváme, že Norové by museli ztratit a my potom porazit Kanadu. Dánsku nicméně ti hrají zítra s Norskem už o moc nejde, protože postoupit dál nemůžou, v podstatě hrají spíš o čest, o to, aby nebyli úplně trapní, zachránění jsou, tak uvidíme, co ten zítřek přinese. My jsme si to dneska prostě totálně pokazili, byl to náš nejhorší výkon na šampionátu a tak se pro nás ve čtvrtfinále, jak jsem říkal, rýsují Švýcarsko nebo Finsko a to jsme samozřejmě nechtěli, ale nebudeme to ještě úplně uzavírat. Zítřek teprve rozhodne a ukáže, jak to nakonec bude. A jak se vždycky říká, když chceš vyhrát, musíš ve finále porazit vlastně každého. Takže jestli máme jít na Finy teď, anebo až v bojích o medaile, tak budiš.
0: Říká Renata Kuková, naše hokejová expertka. Renčo, děkujeme.
2: Ahoj.
0: Měj se hezky. A já dodám, že streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF, v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Česká klasika zněla éterem Rádia Impuls pondělí večer. Máte se? Doufám, že vaše odpověď bude pozitivní a že si rádi poslechnete i Turbo hned po dopravě 007. Dopravu chystáme a pořád to samé místo. Dálnice D1 směr Brno-Praha. Je tam nehoda a velký dopravní problém. Očekávejte zdržení a očekávejte i podrobnosti za chvíli v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A ve vysílání Impulsu také profíci z Global Assistant přivážíme nejrychlejší dopravní informace celého Česka. Na telefonu je Martina Podleská. Marti, ahoj.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna na Prahu překáží stále nehoda. Kolona se táhne od 216. kilometru. Místo je přerušovaná. Na trase z Chomutova na Karlovy Vary je 3-kilometrová kolona mezi Bočí a Stráží nad Ohří. Na příjezdu do Litomyšle od Moravské Třebové popojíždí 2-kilometrová kolona. A na trase z Hradce Králové na Vamberk za Píništěm nad Orlicí bourala 3 osobní auta. Projedete jedním pruhem. Z Global Assistance Martina.
1: Martio, děkujeme za informace. Ať už míříte kamkoliv, buďte na svých cestách maximálně opatrní a ať se co nejdříve dostanete do vašeho cíle ve zdraví a v pohodě. Hrát prý se má, tak už narážím na velkou pecku od Turba, která nás čeká za chvíli.

0: Tady je Večerní impuls, za mikrofonem Petr Berka, také Vláďa Vokál. Vláďa chystá na 8. zprávy, my žijeme českou muzikou a žít budeme dnes celý večer a celou noc až do rána na Impulzu. Tak ať budete kdykoliv, tak poslouchejte a zůstávejte v naší společnosti českých a slovenských písniček. I zítra čekáme hit, se bude skoro jasno nebo úplně jasno a teploty tropické zítra maximálně někde od 27 do 32 v tisíci metrech na horách, příjemných 23 stupňů Celsia.
1: Bude vedro a to my rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se ochladit.
2: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
3: Haló, tady Impulzový.
1: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
2: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
1: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
2: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: V Česku padaly teplotní rekordy. Komáří výška bude v omezeném provozu a Lehečka vypadl hned v úvodu French Open. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Tropy v Česku pokračují. Dnešní teplotní rekordy padly hned na několika meteorologických stanicích, hlavně na západě a severozápadě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili přes 30 stupňů. Meteorologové čekají ještě větší vedro zítra, kdy může být až 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty mají být v Praze, Polabí, Poohří a také na jihu Moravy. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před zvýšeným rizikem požárů, a to kvůli suchu a horku. Pod Krušnohorské Krupce chybí lanovka. Opravovanou lanovou dráhu na Komáří výšku chce pustit do provozu alespoň na léto. Mělo být ale o omezený provoz, protože celková modernizace ještě není hotová.
8: Město si uvědomuje, že bez snadného spojení na hřebeny Krušných hor bude turistický ruch strádat. Snaží se proto domluvit s drážním úřadem a stavebníky, aby nejstarší vysutá lanovka v Česku, která je takřka 15 let kulturní památkou, přes léto fungovala. Podle odborníků to není nemožné. Ve hře je proto specifický provoz s jasně vymezeným pohybem cestujících. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Teď pozor, silničáři v červnu zavřou klíčový severočeský tah. Kvůli výstavbě obchvatu neprojedou auta od 1. června po silnici číslo 9 u Svoru. Jde o rušnou spojnici do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Zavřený bude 6-kilometrový úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa má 34 kilometrů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl proto prosí řidiče o trpělivost.
9: Silnici číslo 9 ze Svoru dál do Šluknovského výběžku musíme bohužel uzavřít úplně, a to kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
6: Objížďka povede přes Českou Kamenici a dál přes Chřibskou do Horního Podluží. Uzavírka hlavního tahu potrvá až do půlky října.

0: Hasiči v Kalifornii odvrátili hrozbu obřího výbuchu. Nebezpečí hrozilo u nádrže s vysoce hořlavou chemikálií ve městě Garden Grove nedaleko Los Angeles. Kvůli riziku exploze muselo své domovy opustit asi 50 tisíc lidí. Podle hasičů se podařilo snížit teplotu i tlak v poškozené nádrži a situace je pod kontrolou. Evakuace ale zatím dál platí. A Jiří Lehečka skončil na Roland Garros překvapivě hned v prvním kole. Náš tenista prohrál v Paříži se Španělem Kareněm ve třech setech 3-6, 6-7 a 3-6. Po utkání přiznal, že se od rána necítil dobře a na kurtu mu nefungovalo prakticky nic. Na pařížské antuce tak nenaváže na loňskou účast ve třetím kole. Z favoritů naopak postupují Minaur, Rybakinová i Švionteková. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové varují před vedry. V Praze, části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se totiž zítřejší teploty vyšplhají přes 31 stupňů Celsia. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje, že mix suchého a teplého počasí může být i celkem nebezpečný.
2: Ve středních a severozápadních Čechách přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požáru, a to až do odvolání.
1: Před požáry varují meteorologové už během dneška. Zítřejší výstraha před vedry začíná zítra ve 13 hodin. Na Jižní Moravě vydrží i během pozítří. Praktičtí lékaři budou moci od července předepisovat větší množství léků. Půjde o více než 1000 přípravků, pro které pacienti dosud museli ke specialistům. Nově budou praktici předepisovat třeba léky na cukrovku, srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Ministerstvo zdravotnictví chce tímto krokem ulevit specialistům a zkrátit pacientům čekání i cestování. Podle lékařů jsou některé ordinace specialistů už teď na hraně kapacit. V Bohumíně na Karvinsku se objevil orel křiklavý. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice, kterého lidé zaznamenali zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, orel křiklavý je u nás chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy.
3: V minulosti sice v Česku hnízdil, ale do první poloviny 20. století z většiny území vymizel. Člověk ho tak v krajině nemůže běžně pozorovat. Současný výskyt mladého jedince potvrdil autorizovaný biolog, což ale neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. I krátké zastavení je ale cenným údajem, říkají odborníci a přidávají apel směrem k veřejnosti. Je důležité, aby orla křiklavého nikdo nerušil a nepřibližoval se k němu. Proto ani nezveřejní přesné místo, kde se objevil. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
1: Rusko oznámilo další údery na Kyjev. Moskva potvrdila chystané útoky na vojenské objekty, velitelská stanoviště a rozhodovací centra v ukrajinské metropoli. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň vyzvalo zahraniční diplomaty, aby Kyjev opustili. Kreml tvrdí, že jde o reakci na ukrajinský útok u Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Ukrajina přitom uvedla, že tam zasáhla elitní ruskou dronovou jednotku. Rusové ale mluví o desítkách mrtvých civilistů. Naši hokejisté na mistrovství světa znovu ztratili body. Národní tým prohrál s Norskem 1-4 a předvedl nevýrazný výkon plný nepřesností a neproměněných šancí.

0: šancí. Jediný český gól dal Jaroslav Chmelař. Porážka komplikuje Česku boj o výhodnějšího soupeře pro čtvrtfinále. U zítra čeká reprezentaci poslední zápas ve skupině proti zatím suverénní Kanadě. No a zítra čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
0: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
1: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Premiér Andrej Babiš tlačí na snížení úrokových sazeb. Guvernéra České národní banky Aleše Michla proto kritizoval za to, že drží sazby výš než eurozóna. Podle Babiše tím centrální banka zdražuje hypotéky i úvěry pro firmy a nahrává bankám. Základní sazba v Česku je teď 3,5%, v eurozóně 2%. Michl však minulý týden řekl, že sazby může Česká národní banka naopak ještě zvýšit, pokud poroste inflace. V Česku začínají chybět šéfové. Podle dat personálních agentur nemá mladší generace zájem o manažerské pozice. Lidé kolem 25 až 40 let často nestojí o kariérní růst, který znamená stres a větší odpovědnost.
3: Nezájem mladých o vůdčí pozice potvrzuje manažer náboru jedné z personálních agentur Jiří Halberštát. Volný čas a duševní klid je pro ně větší motivací než peníze.
4: Jim nestojí za to si vydělat o něco více peněz, pokud by to znamenalo, že budou pod velkým tlakem, budou muset neustále řešit nějaké konflikty, nepříjemné situace na pracovišti, být zodpovědní za výsledky. Mladší generace spíše chtějí zvyšovat svoji odbornost, častěji měnit práci, získávat nové zkušenosti.
3: Posun hodnot i celkového nastavení u mladých lidí potvrzuje i sociolog Pavel Kovařík.
5: Já se domnívám, že to souvisí s tím, jak se posouvá naše společnost. Bohatne, dává víc prostor jednotlivci. Svůj vliv ale určitě hraje i popkultura, kdy to vidíme v reklamách, které zdůrazňují individualitu. Říkají, že si můžeme dovolit myslet víc na sebe, ne se stresovat, dopřát si a tak dále.
3: Pokud už mladý člověk má chuť věnovat zaměstnání nadměrnou energii a čas, raději tvoří vlastní projekty, než aby pracoval pro cizí firmu.
2: Sportovci v Uherském Hradišti se dočkají proměny hřiště. Jeho rekonstrukce proběhne v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Tréninkovou plochu čeká kompletní výměna umělého trávníku za více než 5,5 milionu korun. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Bláha vysvětlil, proč se město pro rekonstrukci nakonec rozhodlo.
6: Povrch tréninkového hřiště, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit bezpečné a kvalitní zázemí.
2: Výměna povrchu začne v červnu. Hotová by mohla být do poloviny července. Má zajistit sportovcům moderní povrch a prodloužit jeho životnost. Bývalá dánská královna Margaret skončila po pádu v nemocnici. 86-letá panovnice utrpěla krvácení v oblasti kyčle a lékaři si ji nechají několik dní na pozorování. Královský palác uvedl, že její stav vzhledem k okolnostem dobrý. Margaret přitom teprve před pár dny opustila nemocnici po zákroku na srdečních tepnách. Dánsku vládla přes 50 let a v roce 2024 předala trůn svému synovi Frederikovi. Naši hokejisté na mistrovství světa nestačili na Norsko a padli 1-4. Severané rozhodli už v úvodu, kdy během 7 minut odskočili do dvougolového vedení. Za český tým se prosadil jen Jaroslav Chmelař. Norové ale ve třetí třetině přidali další dvě trefy. Norsko si tak po 14 letech zajistilo postup do

0: čtvrtfinále šampionátu. Svěřence trenéra Radima Rulíka čeká zítra závěrečný duel skupiny proti Kanadě. No a zítra čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko čeká další vlna tropů. Teploty se tento týden budou často držet kolem 30 a zítra mohou místy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Krátké ochlazení dorazí jen ve čtvrtek, kdy bude maximálně kolem 24 stupňů. Meteorologové zároveň očekávají minimum srážek a varují, že sucho se bude dál prohlubovat. Přehánky nebo bouřky se mohou objevit až o víkendu, hlavně v neděli. Podle Českého hydrometeorologického ústavu patří rychlý nástup horkého počasí a dlouhá období sucha k základním projevům klimatické změny. Povinné testování žáků 5. a 9. tříd se zastavuje. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga. Testování podle něho má komunikační, technické, obsahové i termínové problémy. Kritiku vyvolala třeba závěrečná část dotazníků s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal se přiznává hlavně k chybám v komunikaci.
5: V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl. To z naší strany neproběhlo dostatečně a za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
4: Komunikaci směrem k rodičům, školám a samotným žákům zkritizoval i ministr školství Plaga. Dotazník zjišťující socioekonomický status rodin a psychickou pohodu žáků má ale podle něho smysl. Ministr zdůraznil, že data jsou anonymní. Plzeňský pivovar má plně automatizovaný sklad. Do komplexu se vejde 42 000 palet, to je přes 50 milionů piv. Logistický systém dopraví láhve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka. Manažer plzeňského pivovaru Tomáš Sedláček říká, že automatizace pomáhá mimo jiné řešit problém s nedostatkem pracovníků.
6: My dostaneme to zboží v případě automatické nakládky plně až do kamionu, po případě pomocí manuálních vysokozdvižných vozejků do kamionu na manuální nakládce. Zároveň využíváme zpětný chod té automatizace a zcela autonomně po vykládce obalů z kamionu je dostaneme plně do výroby.
4: Systém zvládne za hodinu vyskladnit až 360 palet, tedy zhruba 11 kamionů. Denně odjíždí z pivovaru přibližně 250 kamionů s lahvemi a plechovkami. Rusko varuje cizince před pobytem v Kyjevě. Moskva vyzvala diplomaty i další zahraniční občany, aby co nejdříve opustili ukrajinskou metropoli. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň oznámilo další údery na vojenské a rozhodovací cíle v Kyjevě. Podle Moskvy jde o reakce na ukrajinský útok ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. České ministerstvo zahraničí situaci sleduje a vyhodnocuje možné kroky pro naší ambasádu v Kyjevě. Tomáš Souček po sestupu West Hamu naznačil, že v klubu zůstane. Český záložník označil pád z Premier League za jeden z nejhorších momentů své kariéry. Na sociální síti vyzval tým i fanoušky, aby drželi při sobě a pomohli klubu vrátit se mezi anglickou elitu. West Ham sestoupil po nepovedené sezóně do druhé ligy poprvé po více než 10 letech. Zítra čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách jen kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou i v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Rusko ostře protestuje proti zásahu naší policie, proti metropolitovi pravoslavné církve Ilarionovi. Moskva kvůli tomu předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Rusku a Kreml přitom mluví o provokaci. Ruského duchovního zadržela policie v neděli u dálnice D6, ve voze pak našla několik sáčků s bílou látkou. Nikdo zatím nebyl obviněný a kriminalisté zjišťují, o jakou látku šlo. Ilarion jakékoliv nezákonné jednání odmítá a tvrdí, že jde o tlak proti pravoslavné komunitě v Karlových Varech. Vláda si chce posvítit na ukrajinské uprchlíky. Do sněmovny posílá novelu, která má zpřísnit podmínky dočasné ochrany. Její držitelé žádající o humanitární dávku budou muset být nově zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale přitom tvrdí, že dávky prokazatelně zneužívá jen zlomek Ukrajinců.
2: Máme na území České republiky 385 tisíc ukrajinských občanů. Od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití a policie zahájila více jak 40 trestních stíhání.
1: Dávky bere necelá třetina Ukrajinců v Česku. Podle Metnara policie vede stíhání proti necelým 5% z nich. Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty může mít novela velmi negativní dopady do reálných lidských životů. Pod Krušnohorské Krupce chybí lanovka. Opravovanou lanovou dráhu na Komáří výšku chce pustit do provozu alespoň na léto. Mělo být o omezený provoz, protože celková modernizace ještě není hotová.
3: Město si uvědomuje, že bez snadného spojení na hřebeny Krušných hor bude turistický ruch strádat. Snaží se proto domluvit s drážním úřadem a stavebníky, aby nejstarší vysutá lanovka v Česku, která je takřka 15 let kulturní památkou, přes léto fungovala. Podle odborníků to není nemožné. Ve hře je proto specifický provoz s jasně vymezeným pohybem cestujících. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Hasiči v Kalifornii odvrátili hrozbu obřího výbuchu. Nebezpečí hrozilo u nádrže s vysoce hořlavou chemikálií ve městě Garden Grove, nedaleko Los Angeles. Kvůli riziku exploze muselo své domovy opustit asi 50 tisíc lidí. Podle hasičů se podařilo snížit teplotu i tlak v poškozené nádrži a situace je pod kontrolou. Evakuace ale zatím dál platí. Naši hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. V nepovedeném duelu prohráli ve Švýcarsku s Norskem 1-4. Jediný gól našich barev dával Jaroslav Chmelař. Česká reprezentace si tak výrazně zkomplikovala šance na přijatelného soupeře pro čtvrtfinále. Navíc už dnes zakončí skupinu proti suverénní Kanadě. Na Impulzu se večerní výsledek dozvíte dřív než ostatní. Dnes bude zase horko, čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nás princezen. Kde cesta, necesta, tady je má nevěsta, nerovná.

0: Bude vedro a to mi rádi, teda všeho moc škodí a je potřeba se ochladit.
1: Probereme s vámi, kde a jak se v horkých dnech chladíte vy.
2: Haló, tady Impulzový.
0: A možná vám bude pěkně horko při 100 000 výhře.
3: No
2: to je úplně skvělý, já vás prostě miluju.
1: Neskusíte štěstí v Haló, tady Impulzový?
0: Ráno od 5 do 9 vysílá vaše rádiová rodina.
1: Klára Šedová a Honza Daně.
4: Klára zasmíří
5: jsme Impulzový, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.

0: kilometrů od obydlené oblasti. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, orel křiklavý je u nás chráněný a patří mezi kriticky ohrožené druhy.
1: V minulosti sice v Česku hnízdil, ale do první poloviny 20. století z většiny území vymizel. Člověk ho tak v krajině nemůže běžně pozorovat. Současný výskyt mladého jedince potvrdil autorizovaný biolog, což ale neznamená, že by se tam dravec usadil nebo dokonce uhnízdil. I krátké zastavení je ale cenným údajem, říkají odborníci a přidávají apel směrem k veřejnosti. Je důležité, aby orla křiklavého nikdo nerušil a nepřibližoval se k němu. Proto ani nezveřejní přesné místo, kde se objevil. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
0: Silničáři s červnem zavřou klíčový severočeský tah. Kvůli výstavbě obchvatu neprojedou auta od 1. června po silnici číslo 9 u Svoru. Jde o rušnou spojnici do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Zavřený bude 6-kilometrový úsek mezi Svorem a Novou Hutí. Objízdná trasa má 34 kilometrů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl prosí řidiče o trpělivost.
2: Silnici číslo 9 ze Svoru dál do Šluknovského výběžku musíme bohužel uzavřít úplně, a to kvůli stavebně náročným pracím. Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
0: Objížďka povede přes Českou Kamenici a dál přes Chřibskou do Horního Podluží. Uzavírka hlavního tahu potrvá až do půlky října. Irán po téměř 3 měsících obnoví internetové připojení. Prezident Pezeškán totiž podle státních médií nařídil ukončit blokaci zahraničních internetových služeb. Íránské úřady omezily internet už před 87 dny po vypuknutí konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Podle organizace NetBlocks se kvůli blokování internetový provoz v zemi propadl téměř na nulu. K běžnému internetu se dostala jen malá část lidí přes VPN služby. Norové zaskočili české hokejisty a po výhře 4-1 slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Naši ve Švýcarsku nezachytili začátek a už v 7. minutě prohrávali o 2 góly. Národní tým sice snížil zásluhou Jaroslava Chmelaře, další šance ale nevyužil a fanoušci jeho výkon několikrát vypískali. Severané rozhodli ve 3. třetině a poprvé od roku 2010 porazili Česko na světovém šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka klesli ve skupině na 3. místo a dnes večer je čeká Kanada. Dnes čekejte tropy, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: zase žen.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.